Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

zeptej se plameňáku. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

Dnes nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc velká porce bluegrassu. Pořadu Na cestě se vrátíme na 54. ročník Banjo Jambory do Čáslavy a budeme poslouchat záznam z vystoupení prvních dvou vystupujících pátečního večera. Budou to kapely Rusty Strings a Abalone. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: wondering when the years of my life has flown.
1: Kapela Rusty Strings zahajovala nejenom páteční večer, ale vlastně celé Banjo Jambory, což je nejstarší evropský bluegrassový festival a taky jeden z nejstarších na světě. V červnu se konal už 54. ročník a Rusty Strings začínali nejenom nepsanou bluegrassovou hymnou Will the Circle Be Unbroken, ale pak odehráli i svůj 3/4 hodinový blok.

pořadu Na cestě právě posloucháme kapelu Rusty Strings v záznamu z letošního Banjo Jamboree. Rusty Strings jsou v podstatě kapelou rodinou. Hrají od roku 2007. Pilířem jsou houslistka, zpěvačka Julča Nováková a s mandolinou její manžel Honza, kapelník. Syn Matěj doplňuje sestavu banjem. Nově je v kapele kytarista Honza Bíba. U kontrabasu mám v poznámkách trochu zmatek. Mám zapsaného Martina Krále, ale na webovkách mají uvedeného Josefa Linharta. Tak nevím. Pojďme ale na jejich další muziku.

Rusty Strings bývají na banjo jambory hosty pravidelnými, i když zrovna nevystupují. Navštěvují workshopy, můžete je potkat při nočním jamování. Patří k opravdovým bluegrassovým nadšencům. My se s nimi pro dnešek rozloučíme, abychom pak dali příležitost druhé dnešní kapele. Její vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který posloucháte, a který na banjo jambory jezdí už spoustu let. Teď tedy ještě jednou kapela

už v pořadu Na cestě posloucháme druhou kapelu, která vystoupila na červnovém 54. ročníku Banjo Jamboree. Opět patří k pravidelným vystupujícím, jmenuje se Abalón. Přivezli do Čáslavy i gospely a skladby zpívané a kapela.

0: Děkujeme moc.
1: Kapela Abalón má za sebou víc než 15-letou existenci. K zakladatelům patří dobrista Darek Houška a Pepa Plecity s kontrabasem. Brzy je doplnil Miloš Andrt. Současnou sestavu, která hraje asi 10 let, tvoří domestikovaný Američan, zpěvák a kytarista Matt Whitten a benžista Pavel Dočkal.

0: Děkujeme moc, díky.
1: Pořadu Na cestě posloucháme záznam bluegrassu, který Český rozhlas Olomouc pořídil na letošním ročníku Banjo Jamboree. A teď právě je to kapela Abalone, která jako jedna z mála měla v repertoáru několik skladeb jen zpívaných a kapela. A to nejenom tradiční gospel s duchovním obsahem. Repertoár Abalone je velice široký. Po předcházející skotské lidovce jsem vybrala ještě filmovou melodii Moon River z filmu Snídaně u Tiffanyho.

0: Díky moc.
1: Přestože páteční večer v Čáslavi byl pokropený deštěm, divákům, kteří přijeli nejenom z celé republiky, to příliš nevadilo. A navíc se postupně počasí umoudřilo. Kapel na 54. ročníku Banjo Jamboree vystoupilo 21 a všechny si časem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme. Dnes se rozloučíme s kapelou Abalone v pořadu Na cestě na dvakrát. Nejprve poeticky a pak rázným bluegrassem. Loučí se i Jarka Nosková. Yeah.

Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Už do půl měsíce u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak Robrousek.
2: Dobrý den.
1: Jaký je podzim?
2: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
1: Výborně.
2: Je to krásný.
1: To je dobrá zpráva. Tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
0: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes o Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechoslováky, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to ano, jsme už povídali.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať: Halo, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať: Varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok dlhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašľali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho. A možno,
2: vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Pani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: A vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezké slární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat,
0: jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8 let, takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo, Do dneška.
1: No doteď, do dneška. Já jezdím za Luchou, Luci je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo, jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé situace.
1: Noblesní za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šíp ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milana Sice, Julius Setinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vy hlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Julius Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Homuriády, je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pane Otakaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceřce.
3: A já bych si přála... jste říkal Ačko, myslím, že?
2: Juju Satinský, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska.
4: Dobrý já den, vás pane také Brouska. Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakubu telefonu. Zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se Šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jaký to zasrážnice, prosím vás, Bčko.
2: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz, tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: Ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak je, jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte. A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy to asi máte hodně, že jo?
8: No, tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten jej je takovej šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jasně. Ježišmarja, ten ji všechno dělá sám. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte. Protože on si na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, spusejte se, já jsem se chtěla zeptat. Víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: Těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravený.
7: No, připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no, tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
8: Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
7: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej.
8: Prosím vás, teď ten je na baterky.
7: Na baterky. Abyste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
2: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
2: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
2: Ale to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
2: A potom váleček, ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normální ručně.
2: Pomůcky byly.
4: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
2: Tak ale otázka, zdali člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. A pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska.
2: Když vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se to dneska vzalo, když se všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou podobně. Sítě.
2: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
2: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl o kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
2: Takže ještě 9 let to vydrží.
4: Ještě 9 let to vydrží.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u inz, nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMS-ku Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání. Tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Karalší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes o Takar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Ozeno.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: podobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý
4: Oba
2: den.
4: Vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře,
2: ano.
1: Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to je co jiného.
6: Opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná,
2: já se
6: možná
2: rozči...
6: někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: Ano.
6: Teda volil bys teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
2: Naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Zdravím vás oba dva ve studiu. Přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad. To bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc,
7: no,
1: mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou, Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: Konečně. No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co.
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou.
0: No. Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no tak.
2: Krásný je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba.
2: No, co
1: Jiřina ráda zkouší?
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: Tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Tulda Brousek?
2: Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde
2: jako, no, teď jakoby dát dohromady. No, režirujete pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Tuldou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tuldou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to
5: no,
4: teď na nás.
5: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
4: Jeho samostatné vyprávění.
5: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
4: Dobrá, tak jedno tady máme.
6: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo? Na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečné, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo Silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten nám se sám podíval, říká, no a čeče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti čeče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
5: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
6: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí. No já nevím, no mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte Silo, jo? No to Silo, no. On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl. Frantíku, kde seš? Frantichu, a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, a nech ho bejt, nebo ať se vyžhaví v tom. Frantichu. Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forza di manere, kini sono raso, si riesco a innamorarmi, venti kero, questo oltrancio, quando ce lo si, ja nemám Frantika tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku, říkám, Franto, pojď už. Nehor, jde to Gauner, nebo veď.
5: Bratíku, já už nemůžu, bratíku, objev se.
6: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
5: Frantiku, ty jsi mě našel.
6: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
5: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantik mě našel a dovedl mě až sem, takový je to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
7: No doprovody, ale znám jednu, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A kam nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pánbu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo. Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
4: Vážení, čím pokračovat? Jakou ukázkou? S Miroslavem Donutilem a vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
7: 04.
4: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo Studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se. Dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něj ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
3: No krásně.
1: Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školy.
5: Pohádkový dědeček se tomu
1: ano.
5: Tady.
1: Ano,
3: vynikající.
5: A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách, kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasné rybářské vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. Říkám, počkej, vydrž to, tak on popojede, otočí si rybičku, pak ho sekne. To nevydrží, takhle mám vlastní vody, ty vole, ten jede, Miro, ten jede, ten valí. Miro, kam bere šňůra, kam bere šňůra? Já říkám, Franto, klesu. Já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni bývávají. Já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák. Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to k lesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta, říkám, Franto, potřebujem, Franto, kde seš, Franto, Franta přiběhl, co je, říkám, dívej se, čeči, co tam je, on říká, ten valí, ten jede, ty vole, no to bude síla, to bude asi úhoř, říkám, asi jo, kde pak úhoř, víte, co mi tam přivázal, on mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo, říkám, teď mi to zrezaví, získej si další virožka.
1: No. Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přehučil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie na jihu Moravě nasadí kvůli volbám desítky pořádkových policistů. Poslanci ve středu mimořádně projednají prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Na zámku v Lednici pokračuje rekonstrukce katakomb a bude skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 17 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Dnes a zítra budou probíhat volby do obecních zastupitelstev a části Senátu. Policie kvůli tomu nasadí víc lidí. Například na Jižní Moravě posílí běžné hlídky desítky pořádkových policistů i kriminalisté. Podle policejního mluvčího Petra Valy se zaměří na dodržování veřejného pořádku a dohlednou na to, aby nedocházelo k narušení voleb.
2: Hlídky budou volební místnosti namátkově kontrolovat a budou v kontaktu s předsedy okrskových volebních komisí. Opatření budou probíhat již před zahájením voleb a potrvají po celou dobu hlasování. Naše práce přitom nekončí uzavřením volebních místností. Na veřejný pořádek budeme dohlížet až po ukončení sčítání hlasů.
0: Sněmovna ve středu na mimořádné schůzi znovu projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Svolal ji předseda dolní komory Tomio Okamura z SPD na žádost všech koaličních stran. Prezident Petr Pavel v září návrh vetoval. Vláda jim chce zrušit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu státních úředníků. Podle prezidenta i opozice ale nový zákon oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Vládní poslanci mají dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovali. Na zámku v Lednici na Břeclavsku pokračuje rekonstrukce katakomb ve svahu pod historickým skleníkem. Dělníci teď odstraňují nevyhovující staré vrstvy původní klenby, uvnitř opravují omítku a renovují fontánu. Rekonstrukce za zhruba 80 milionů korun zahrnuje i opravu fresek Maurské vodárny. Hotovo má být na konci příštího roku, upřesňuje kastelánka zámku Iva Holásková.
3: Je to naprosto unikátní prostor a my ho chceme vrátit původnímu využití, takže po dokončení rekonstrukce návštěvníci budou moci v zimě procházet ze skleníku dolů do dalšího skleníku. V létě tady ten prostor budeme využívat k různým společenským akcím a výstavám.
0: A právě obnově lednických katakomb se budeme věnovat v průběhu dnešního rána. V Otrokovicích skončila rekonstrukce Lidické ulice v rámci projektu. Tam dělníci opravili chodníky, místní komunikaci, vybudovaný je také nový zvýšený přechod. Přibylo i 27 nových parkovacích míst pro osobní auta a 11 pro dodávky. Úpravou prošlo i veřejné osvětlení.

0: Osvětlení a okolní zeleň. Náklady dosáhly 11 milionů korun.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku skoro jasno až jasno, postupně bude převažovat polojasno, až později večer a v noci začne od severozápadu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, vítr by měl foukat mírný, severozápadní až západní, k večeru jihozápadní. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Ať to vydrží, přejí od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5. hodině je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v pátek 9. října 2026. Svátek dnes slaví Sára a Štefán. Písničky jim budeme hrát po 8. hodině, ale nebudou chybět v našem vysílání už od samotného počátku. Samozřejmě ty, které nestárnou. Do studia se jako první provrtá Krtek od kapely Buty. Čau lásko, to už je legendární duet Marcely Holanové a Karla Gota, které budou následovat. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám hezky vstává, snídá i poslouchá. Je tady pátek, svátek, kabátek, dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 11 minut, dnes je 9. října 2026. Přesně před 120 lety se v Olomouci narodila pedagožka, spisovatelka Růžena Lukášová. Vystudovala učitelský ústav v Olomouci a pak do 39. působila na obecních a měšťanských školách Uhersko, Hradišsku, Hodonínsku a Břeclavsku. Námětem jejich knih jsou příběhy z venkovského života a školského prostředí. Manželem byl brněnský básník Karel Kapoun. 9. října v roce 1929 se v Ivančicích narodil jeden z našich nejoblíbenějších divadelních, filmových i televizních herců, Vladimír Menšík. Postupně se z něj stával vynikající komik, který uměl balancovat na hranici slz a smíchu, ale také vynikající představitel dramatických rolí. Vladimír Menšík zemřel v Brně 29. května v roce 1988. 9. října 1932 se v Brně narodil Jindřich Uher, básník, prozaik, autor lyrických reportáží a próz, který v letech 75 až 87 působil jako vedoucí literární redakce našeho brněnského rozhlasu. V polovině 60. let se začal zajímat o lidovou kulturu, zejména folklor, připravoval scénáře k televizním filmům, třeba o Slávkovi Volavém, Fanoši Mikuleckém, Joškovi Severinovi a dalších. Reportážní esej, která se zabývá vysočinskou stopou skladatele Bohuslava Martinu, pak vyšla pod názvem Slunce z mramoru. V roce 1955 zemřel brněnský rodák Georg Plaček, světově proslulý fyzik, který se zřejmě jako jediný Čech na vedoucím místě podílel na projektu Manhattan, což byl tajný vývoj americké atomové bomby. A dnešní datum je také spojeno se jménem Arnošta Steinera. Spolu s otcem musel do transportu židovských občanů z Ostravy do Niska pod Sanem. Podařilo se jim uprchnout a v březnu 1942 se přihlásili do rodící se československé jednotky v Sovětském svazu. Zúčastnili se bojů u Sokolova, Kyjeva a na Dukle. Byl 7x vyznamenán československým válečným křížem, řádem Bílého lva, také 2x medailí za chrabrost. V roce 1947 na vlastní žádost z armády odešel a až do své smrti žil v Brně, kde také v roce 1982 zemřel. A skončíme ve světě hudby. Narozeniny by dnes oslavil, a to v pořadí u 680. John Lennon. Muž, který z Beatles změnil světovou hudbu, ale v soukromém životě to rozhodně neměl jednoduché. Vyrůstal bez otce, vychovával ho přísná teta Mimi a v 17 letech přišel tragicky o maminku, kterou srazilo auto. Podobnou bolest paradoxně prožil i Paul McCartney, kterému matka zemřela na rakovinu. A právě to obou budoucí Beatles výrazně zblížilo. Lennon pak prožil všechno, co si jen rocková hvězda může přát. Celosvětovou slávu, peníze, večírky, drogy i bouřlivé vztahy. Jenže v 35 letech najednou udělal něco nečekaného, přestal vystupovat, přestal vydávat desky a stal se tátou na plný úvazek. Staral se o syna Shona, který je úspěšným interpretem doteď. V roce 1980 se konečně rozhodl vrátit k hudbě. Bylo mu 40 a věřil, že to nejlepší má teprve před sebou. Nicméně o několik týdnů později ho bohužel zastřelil fanoušek před jeho domem v New Yorku. John Lennon, člověk, který celý svět vyzýval k tomu, aby dal šanci míru. My si Johna Lennona připomeneme jednou z jeho slavných solových hitovek Woman. 5 hodin a 14 minut. John Lennon by měl dnes 86.

0: byla vzpomínka na Johna Lennona, který by dnes oslavil 86. narozeniny. Počasí. Na vlnách Českého rozhlasu Brno vám přinášíme aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se dnes pohybují v rozpětí podstatně užším než včera, dnes mezi 9 a 12 stupni Celsia. A předpověď: ráno skoro jasno, během dne polojasno, večer a v noci postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, mírný severozápadní až západní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu a k večeru bude slábnout. Ptilové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vychází 4 minuty po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 18 minut. Dobré ráno.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 23 minut. Záchranu lidského života si mohou připsat policisté ze Znojma. O situaci z 2. říjnového dne informovali včera. Událost se stala krátce před 22. hodinou, kdy na tísňovou linku přijali informace o kolapsu 49-letého muže, který potřeboval okamžitou pomoc. Vyrazila tam i policejní hlídka, vybavená automatizovaným externím defibrilátorem. Policisté sobotního oddělení Znojmo byli na místě pouhé 3 minuty po oznámení události. Jeden z nich i hned zahájil resuscitaci bezvládného muže, zatímco jeho kolega použil defibrilátor. Muže si poté převzali do péče záchranáři. Běžné venčení psa se ve středu odpoledne v Brně Bohunicích změnilo v konflikt mezi dvěma seniory. 73-letý muž tam údajně kopl do hárající fenky, která přilákala jeho volně se pohybující psy. Chovatel fenky se proti tomu ohradil. O 3 roky mladšího muže jeho nesouhlas rozčilil natolik, že údajně majitele fenky zničil nic opakovaně udeřil kovovou částí samonavíjecího vodítka do hlavy. Následně ho prý srazil na zem. 77-letý muž měl krvácející zranění na hlavě i v obličeji. Když si chtěl přivolat pomoc, mladší z nich se mu podle protokolu pokusil telefon vzít. V důsledku toho upadl seniorovi na zem a rozbil se. Přivolaní strážníci nejprve poskytli zraněnému muži první pomoc, rány ošetřili a zároveň si ověřili, že záchranná služba je na cestě. Pravděpodobný útočník měl mobil v ruce, odmítl se však k událostem vyjádřit a tvrdil, že si nic nepamatuje. Přesto se stal podezřelým ze spáchání trestného činu a strážníci ho předali státním policistům. 5 hodin a 25 minut, tady je Český rozhlas Brno. Zprávy pro vás připravuje Pavel Chaloupka, budou tu za 5 minut. A do té doby si dáme samozřejmě muziku. Podvod, tentokrát v podání Honzy Nedvědy mladšího, takový je v netradiční podobě swingující, funkující, ale stále velmi oblíbený. Další písnička, která nestárne. No a v podobném duchu budeme pokračovat i po zprávách popůl, tak abychom tu nabídku trošku rozšířili a odtajnili, tak se můžete těšit na jízdu v podání Alice Spring, zpívat vám budou třeba Rangers o sluno v lásce. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, přejeme vám krásný den, ať se vám hezky stává, snídá i poslouchá. Jsme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dnes začínají volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Na Jižní Moravě tentokrát nejsou spojené s žádným referendem. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin. V regionu kandiduje v komunálních volbách přes 24 tisíc lidí do zastupitelstev více než 670 měst a obcí nebo městských částí. Stavba nového mostu přes železniční trať, který spojí Českou a Lelekovice na Brněnsku, by měla začít i skončit příští rok. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje vypíše v nejbližších dnech veřejnou zakázku. Předpokládaná hodnota stavby je 134 milionů korun. Návštěvníci přístaviště na Svatojiřském nábřeží v Uherském Hradišti mají k dispozici nové hygienické a pobytové zázemí. Modulární objekt nabízí prostor k odpočinku, kde lidé můžou posedět nebo se jen schovat před sluncem či nepříznivým počasím. Na současnou slovenskou scénu, komiksy a o vztazích nebo fenomén rychlých šípů se letos zaměří Mezinárodní komiksový festival Koma. Do neděle ho hostí brněnská Káznice. Hokejisté brněnské Komety vyhráli v předehrávaném utkání 9. kola extraligy na ledě Sparty 4-3 v prodloužení. Kometa vyhrála 4. z posledních 6 duelů. Pražany zdolala ve vzájemných kláních po 3. za sebou. A na jihu Moravy bude zpočátku skoro jasno až jasno, postupně bude převažovat polojasno. Až později večer a v noci začne od severozápadu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat mírný, severozápadní až západní, k večeru jihozápadní. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Klidný provoz na silnicích regionu je bez výraznějších komplikací a tedy i bez nehod. Klidné cesty i nadále přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 38 minut. Jsme rádi, že jste s námi. Na zámku, či přesněji řečeno pod zámkem v Lednici, je rušno i na konci hlavní návštěvnické sezony. Pokračují tam totiž opravy takzvaných katakomb, navazujících na zámecký skleník.
1: Teď se odbourává betonová deska a pod ní vidíme degradovanou skladbu z cihel, kterou budeme taky demontovat, abychom se dostali až na původní konstrukci klenby.
2: Popisuje stavitel Jan Všetečka. Katakomby leží částečně pod skleníkem a částečně pod zámeckou terasou. Na tu chtějí dělníci vrátit napodobeninu původního materiálu.
1: Litý asfalt, který navazuje na původní řešení, které používali Lichtensteini. Používali tehdy přírodně těžený asfalt, z kterého dělali terasy.
2: A ten je dodnes použitý na několika dalších místech na zámku.
1: Objevuje se to jak na některých terasách zámku, tak například na kolonádě zvané Reisna na střeše. A originální části jsou dodnes dochovány na objektu Janohradu, kde na ochozech, v těch věžích, kde na to neprší, jsme před mnoha lety při rekonstrukci zachovali tyto původní části.
2: Pracuje se taky ve sklepních prostorách zámeckého skleníku, kterým se říká katakomby, doplňuje Jan Všetečka.
1: V interiéru se opravují omítky, repasují se původní truhlářské prvky, restaurují se kovové sochy s fontánou.
2: Podle kastelánky zámku Ivany Holáskové jde o takzvanou studenou zimní zahradu, kam přes zimu zámečtí zahradníci už v době Lichtensteinů schovávali před mrazy exotické keře ze zahrady.
3: Je to naprosto unikátní prostor a my ho chceme vrátit původnímu využití, takže po dokončení rekonstrukce návštěvníci budou moci v zimě procházet ze skleníku dolů do dalšího skleníku. V létě tady ten prostor budeme využívat k různým společenským akcím a výstavám.
2: Doplnila Ivana Holásková. V posledních letech byly prostory lidem uzavřené kvůli špatnému stavu podlahy a zdí a kvůli vlhkosti. Součástí prací za asi 80 milionů korun je taky oprava fresek Maurské vodárny. Hotovo má být na konci příštího roku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Aktuální předpověď počasí pro vás máme v 5 hodin a 44 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Jak to vypadá s teplotami? Na jihu Moravy dnes v užším rozpětí mezi 9 a 12 stupni Celsia a předpověď ta slibuje ráno skoro jasno, během dne polojasno, večer a v noci postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, mírný severozápadní až západní vítr. Povane rychlostí do 25 km za hodinu a bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde 4 minuty po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 18 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5:47, zpíval vám Petr Spálený. Jak staré jsou nejstarší stromy? To je otázka, na kterou bude hledat odpověď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A přichází právě teď.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Prostor před vlakovým nádražím v Brně se má proměnit podle návrhu architektů. Cenové stropy na benzín a naftu dnes vzrostly o několik haléřů. Speleologové se v Moravském krasu přiblížili k místu, kde v amatérské jeskyni vzniká řeka Punkva a bude polojasno až jasno s teplotami do 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Novou podobu prostranství před hlavním vlakovým nádražím v Brně určí architektonická studie. Magistráty chce mít hotovou příští rok. Studie zahrne oblast od Nových Sadů po Benešovu ulici s lokalitou kolem autobusového nádraží před hotelem Grand, říká mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
5: Na základě architektonické studie se bude následně pokračovat v projektování jednotlivých částí rekonstrukce. My předpokládáme, že zmíněnou studii budeme mít dokončenou na jaře příštího roku a samotné práce na té první etapě, což se týká ulice Benešovy, tak ty by mohly začít za několik let.
3: Úprava před nádraží začne později. Příští rok by měli dělníci začít alespoň s odkládkou rekonstrukcí podchodu pod kolejemi. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes stouply. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 46 korun a 31 haléřů, to je o 24 haléřů více než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty dnes stoupl o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. Podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny, u Naturalu 95 o 60 haléřů. Jeskyní potapěči v Moravském krasu se přiblížili k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka vzniká podzemní řeka Punkva. Propojili dvě dosud oddělené části amatérské jeskyně Šolimovy mísy a bludiště Milana Šlechty. Díky tomu objevili 220 metrů nových zatopených prostor. K místu, kde Punkva vzniká, jim podle odhadů zbývají už jen stovky metrů. Co badatelům při průzkumu pomohlo, přibližuje místopředseda České speleologické společnosti Jan Sirotek.
6: V Moravském krasu aktuálně panují mimořádně příznivé vodní podmínky. Vodní stavy jsou velmi nízké a díky těm nízkým průtokům ta voda skoro neteče a všechny ty sedimenty jsou sklesané na dno, takže je výborná viditelnost. A to je při tom jeskyní potápění vlastně strašně důležité, že pod tou vodou vidíte a můžete se v těch velkých chodbách orientovat.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno. Později večer začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Foukat by měl mírný severozápadní až západní, k večeru pak jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer pak dobré a biozátěž je mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Opatrně projíždějte.

0: po silnici 55 u Strážnice, na cestě do Veselí tam zůstává sražená srna. Pozor i v místě nehody u Břežan na silnici do Litobratřic. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači, 6:04. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste s námi v pátek 9. října roku 2026. Svátek slaví Sára a Štefan a pokud patříte mezi mlsouny, tak si dnešek opravdu užijte, poněvadž 9. říjen je Mezinárodní den pici a piva. Navíc také je to den plísňových sírů a Světový den vajec, takže opravdu několik typů ke snídani, které můžete využít hned třeba po 6. hodině. Zpívat vám k tomu bude Pavel Bobek o dívce N a přidáme také slovenské elány Nevím byť sám. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám hezky vstává, snídá i poslouchá, ať vás roztančí písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. Má vyměnitelné vrtáky, umí simulovat poruchy a je průhledný. Řeč je o speciálním výukovém obráběcím stroji, který firma VOPS Řepeč představila na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. A vysloužila si za něj zlatou medaili odborné poroty. Stroj je určený například pro výuku studentů odborných škol.
1: Tenhle ten stroj je zajímavý tím, že to není klasický obráběcí stroj, kde všechno, co není potřeba vidět, je zakrytovaný, ale schválně kvůli výukovým účelům je všechno odkrytý, viditelný, aby žáci, studenti, případně školení zaměstnanci viděli, co stroj dělá, jak funguje, co se kde hýbe a co se nehýbe a jaký jsou tam vzájemné souvislosti.
2: Vysvětluje produktový manažer Karel Mládek. Vidíme, že v tom stroji není jen jeden vrták, který by obráběl tu kovovou součástku, ale je jich tam vícero. To znamená, tyhle ty komponenty se dají předělat, přesunout tak, aby mohli obrábět v takové velikosti zkrátka to, co je zrovna potřeba.
1: Tenhle stroj právě proto, že má být k demonstračním účelům velmi podobný komponenty stroji produkčnímu, tak je vybaven čtvrtou, pátou osou a právě, jak zmiňujete, zásobníkem nástrojů a automatickou výměnu.
2: Kdyby ten stroj byl ve výrobě, tak většina toho, co tady vidíme, je tedy zakrytá. V tom je ten rozdíl, je to výukový stroj. Tady vedle toho je ten ovládací panel, takže opravdu to, co člověk navolí na tom panelu, tak hned uvidí tím plexisklem, které tu je.
1: Je to tak, my vlastně ke stroji máme připravené i digitální dvojče, to znamená, že člověk, který si připraví program na obrábění, se ho vyzkouší nejdřív na tom digitálním dvojčeti, tím eliminujeme pravděpodobnost nějaký kolize a potom se ho může okamžitě spustit na tom stroji.
2: Co dokáže tento konkrétní stroj třeba vyrobit?
1: Vzhledem k tomu, že tento konkrétní stroj má 5 souvisle řízených os, takže není problém s jakýmkoliv obrobkem v 5 osách.
2: Právě modularita stroje a jeho určení k výuce zaujala odbornou porotu veletrhu natolik, že stroji udělila zlatou medaili. Dodává člen poroty a prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Vidíme jako ten krásný nápad v tom, že je to zařízení nebo systém strojů, který může velice dobře sloužit jednak pro čistě výukové účely, například na odborných školách, ale třeba i na strojní fakultě některé z univerzit. Za druhé opět ta oblast vzdělávání, ale už toho vnitrofiremního vzdělávání.
2: Tedy k rozvoji dovedností lidí přímo ve fabrikách, kde obráběcí stroje využívají. Porota ocenila i to, že stroj dokáže simulovat různé poruchy, které se člověk naučí vyřešit. Z brněnského výstaviště Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut je tu aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 8 a 11 stupni Celsia. 8 stupňů je třeba v Tišnově Hájku, v Brně Tuřanech nebo v Ivanovicích na Hané a 11 stupňů v Brodě nad Jih, v Lednici a také v Kobylí. Předpověď pro dnešek slibuje ráno skoro jasno, během dne polojasno, večer a v noci postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 a 17 stupni Celsia, to znamená oproti včerejšku bude chladněji. Mírný severozápadní až západní vítr povolené rychlosti do 25 km za hodinu a k večeru pak bude slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde 4 minuty po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 18 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Dobré ráno přejeme.
2: V pondělí 12. října se těšte na dobré rady s aromaterapeutkou Anou Krutovou. Povídat si budeme o vůních, které mohou zmírňovat stres. Jaké vonné esence pomáhají proti podzimním splínům? Jak vůně používat, aby měly co nejlepší efekt? A která vůně je třeba ideální pro lepší spánek? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Hana Zagorová, je 6 hodin a 22 minut, tady je Český rozhlas Brno. Přeprava orgánů po transplantaci od dárců k příjemci je boj s časem. Jihomoravská záchranka má pro tyto účely speciální sanitku, která jezdí pod majáky bez rychlostních limitů na hranici konstrukčních možností. Menší dodávka je upravená pro 8členný transplantační tým a v zadní části jsou pozice pro 2 přepravní boxy se zásuvkami pro napájení. Orgán uložený v konzervačním roztoku se v boxu udržuje při stále teplotě okolo 4 stupňů Celsia. Boxy jsou proto vybaveny chladicím okruhem a také záložním zdrojem napájení. Co nejkratší doba převozu přitom hraje klíčovou roli. Řídíme se časem studené ischemie, říká vedoucí inspektorů provozu Romana Pochylá a vysvětluje, že tento pojem znamená celkovou dobu od přerušení oběhu dárce až po napojení orgánu na oběh příjemce. Ta činí 3, maximálně však 4 hodiny a během toho času se musí stihnout i převoz. Jihomoravská záchranka takto absolvuje ročně 55 převozů orgánů k transplantaci. Úzce přitom spolupracuje s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Více informací, včetně zajímavé reportáže, najdete v článku Zdeňka Truhláře na našem webu brno.rozhlas.cz. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už čerstvé zprávy s Pavlem Chaloupkou. Za 6 minut bude půl. Dobré ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Znojemští radní vypsali veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci nové městské knihovny v budově bývalé pošty na Horním náměstí. Dokumentace naváže na architektonickou studii, kterou město letos představilo veřejnosti. Budova je z velké části nevyužívaná. Knihovna má kromě půjčování knih nabídnout také literární kavárnu, přednáškový sál nebo nahrávací studio. Teplárny Brno a technické sítě Brno chtějí na další místa ve městě nainstalovat dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouliční lampy. Dosud funguje jen jedna, a to na sídlišti v Brně Lesné. Podle představitelů společnosti se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Konkrétní místa oznámí v příštím roce. Na zámku v Lednici na Břeclavsku pokračuje rekonstrukce katakomb ve svahu pod historickým skleníkem. Dělníci teď odstraňují nevyhovující staré vrstvy původní klenby, uvnitř opravují omítku a renovují fontánu. Rekonstrukce za zhruba 80 milionů korun zahrnuje i opravu fresek Maurské vodárny. Hotovo má být na konci příštího roku. Kamenná mozaika nazvaná Louže 1 od Mariky Toman Bumbálkové ozdobí na půl roku velké náměstí v Kroměříži. Bude umístěna v dlažbě v blízkosti zeleného záhonu přiléhajícího k budově radnice. A na jihu Moravy dnes čekejte polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno. Později večer začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Mírný vítr bude se měnit na západní, k večeru na jihozápadní. Biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě počítejte u Břežan na silnici do Litobratřic. Opatrně projíždějte i poblíž Klobouk u Brna na silnici do Brna, tam došlo ke srážce se zvěří. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hrál a zpíval vám Katapult, je 6 hodin a 41 minut, tady je páteční Český rozhlas Brno. Toto uskupení je jedním z největších interpretů hudby Leoše Janáčka a dalších tvůrců. Nese jméno brněnského rodáka Pavla Háze a nyní dosáhlo dalšího úspěchu. Získalo hudebního Oscara, tedy cenu britského hudebního magazínu Gramophone za letošní rok. Členové uznávaného Pavel Haas kvartetu ji obdrželi v kategorii komorní hudby za album se smyčcovými kvartety Bohuslava Martinů.
1: Pro kvartet je to už 6. vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
2: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta hudba na prvé počutí je taká jednoznačná, nechci, že stravitelná, ale taká, že to okamžitě tomu rozumíte, takže ta cesta se k tomu hledá těžšie, ale napriek tomu se to takto dostalo na světlo a věřím tomu, že tím pádom aj tomu pomůže té hudbe aj do budoucna.
1: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek pro Český rozhlas, a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
3: Má obrovské množstvo hlasov. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh. Je zábavná. Jsou v něj počuť vplyvy jazzu, taktěž ľudovej hudby a určitej formy humoru absurdného. Tak si myslím, že toto může oslovit právě dnešného posluchače aj v tej chaotické dobe, kde se toho vlastně odohrává veľa.
1: Na koncertech hrají hlavně kvartet číslo 5, protože je obrovskou love story.
3: Tak záleží samozřejmě na usporiadateľovi, ktorý si praje, aby sme hrali Martinu, a vraciame sa k nemu veľmi radi.
1: Pavel Haas kvartet pripravuje ve spolupráci se Suprafonem nové v pořadí už 11. studiové album. Vyjde příští rok na jaře. V Česku vystoupí 1. listopadu na festivalu Janáček Brno.
2: A potom je tam koncert Gebou. V Amsterdame, v Madride, myslím, že budeme, no a rok zakončíme v prosinci nahrávaním našeho budúceho alba pre Suprafon, kde zaznejú, mali zaznieť Dvořákové klenoty, jeho opus 61 a opus 105.
1: Pavel Haas kvartet patří k nejvýznamnějším smyčcovým kvartetům současnosti. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6:45 a minuta k tomu, tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální předpověď počasí. Rozpětí teplot na jihu Moravy mezi 9 a 11 stupni Celsia a předpověď ráno skoro jasno, během dne polojasno, večer a v noci postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, mírný severozápadní až západní vítr. Povane rychlostí do 25 km za hodinu a k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde 4 minuty po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 18 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9 hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
0: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
3: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
4: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: keď
1: je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 51 minut. Krátce před sedmou je tu tradičně přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem, tedy pátkem 9. října 2026. Po celé republice se dnes konají komunální a ve třetině volebních obvodů také senátní volby. Volební místnosti otevřou ve 14 hodin a přístupné budou do 22. hodiny a pak znovu zítra mezi 8. a 14. hodinou. V Brně dnes končí 67. mezinárodní stroj Jirenský veletrh a další propojené výstavy a veletrhy. V Brně začíná festival romského filmu Tukino, potrvá do 11. října a v Hadivadle se dnes koná akce Knihkupec měsíc, vzpomínkový večer na Michala Ženíška. Někdejší provozovatel knihkupectví v Alfa Pasáži letos zemřel, patřil k přátelům Hadivadla. Zprávy v 7 připravuje Pavel Chaloupka a budou tu za 7 minut.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Odpoledne začnou komunální a ve třetině obvodů i senátní volby. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost psychologické péče. Uherskohradišťská nemocnice dnes nabízí preventivní vyšetření zraku a bude polojasno až jasno s teplotami do 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Dnes začnou volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Na Jižní Moravě tentokrát nejsou spojené s žádným referendem. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin. V regionu kandiduje v komunálních volbách přes 24 tisíc lidí do zastupitelstev více než 670 měst a obcí nebo městských částí.
2: Své senátory si zároveň volí lidé ve čtyřech obvodech v Jihomoravském kraji, ve Vyškovském, Znojemském a Brněnském obvodu číslo 60. Část Jihomoravanů se pak zúčastní voleb v Uherskohradišťském senátním obvodu. Voliči, kterých se to týká, dostali hlasovací lístky do schránek. Volební místnosti jsou dnes otevřené od 14 do 22 hodin, zítra od 8 do 14 hodin. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: V Česku je dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje zkrácení jejich povinné praxe po vysoké škole. Nově by místo 4 let měly stačit jediný rok. Proti návrhu jsou vysoké školy i profesní organizace. Podle nich není roční praxe dostatečná a navrhované změny by vedly k nižší kvalitě péče. V Uherskohradišťské nemocnici si dnes můžou lidé nechat vyšetřit zrak. Lékaři očního oddělení zájemcům změří nitrooční tlak, který je rizikovým faktorem pro vznik zeleného zákalu, nebo udělají orientační vyšetření na šedý zákal. Nezisková organizace Tiflo Service také předvede pomůcky pro slabozraké a nevidomé. Podrobnosti přidává vedoucí střediska Tiflo Servisu ve Zlínském kraji Petr Mach.
3: Budou to klasické optické lupy na čtení a další optické pomůcky, třeba nějaké lupové brýle, dalekohledové brýle. Dále tam budou optoelektronické pomůcky na čtení a bude tam nejspíš nějaká i čtečka, která převádí tištěný text přes fotoaparát do mluvené řeči.
0: Preventivní akce u příležitosti Světového dne zraku se uskuteční od 8 do 12 hodin.
1: Sport.
0: Kometa Brno si z pražské Sparty odvezla v hokejové Tip Sport Extralize 2 body za výhru 4-3 po prodloužení. Zápas přitom mohla rozhodnout už v základní hrací době. Útočník Jakub Zbořil ale při hře domácích bez brankáře neproměnil velkou šanci a v zápětí fauloval. Sparta následnou přesilovku využila k vyrovnání. Pokračuje Zbořilův spoluhráč Filip Král.
4: Je to stejná chyba, jako kdybychom ten gol dostali. Prostě prázdná brána a měl jsem ten zápas na lopatě, bohužel jsem to nedal. No, bohužel potom soupeř z té šance v protiútoku v podstatě rozhodnul, že nás to de facto stálo vítězství, a takže mě to mrzí samozřejmě, ale nedá se nic dělat. No.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno, později večer začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, vítr by měl foukat mírný, severozápadní až západní, k večeru jihozápadní. Biozátěž je také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na příjezdu do Brna po dálnici D1 komplikuje provoz nehoda na 204. kilometru. Projíždí se tam jedním pruhem, před místem se tvoří kolo.

0: Na pozor i v místě nehody u Břežan na silnici do Litobratřic. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 7 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, je pátek 9. října 2026. No a po 7 hodině samozřejmě napřed písničky, Ola Moore v podání Petra Muka jako za mlada bude hrát a zpívat Olympik a pak už je tu soutěž, jak se u nás mluví. Pro soutěžní slovo dnes vyrazíme do Strání a pro výherce máme knihu radosti, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Jota. Držíme vám palce a na známé lince 726 465200 se už za chvíli budeme těšit na vaše tipy, anebo můžete samozřejmě vybírat i některou z našich možností. Přejeme vám krásné ráno, ať se vám pátek vydaří.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 13 minut. Pátek, soutěž, jak se u nás mluví, je připravena právě teď. Pro dnešní soutěžní slovo vyrážíme na Uhersko-Brodsko, konkrétně do Strání, a ptáme se vás, milí posluchači, tušíte, co jsou to takzvané čarapáky? Co to jsou ve Strání čarapáky? 726465200, linka sem k nám do studia, zavolejte, zkuste to. Těšíme se na vaše tipy, jsem zvědav, co tipnete, že by to mohlo být. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady je Dušan z Pasohlávek.
0: Dušané, krásné ráno přeju do Pasohlávek, vítejte. Tak co říkáte na dnešní soutěžní slovo čarapáky? Víte, co to znamená?
1: No, maminka je od Trenčína a tam se říkalo čerep.
0: Aha.
1: Tak jestli to může být podoba, nevím.
0: Tak uvidíme, nabídnu vám možnosti a uvidíme, jestli se to shodne s něčím, co si pamatujete. Čarapáky ve Strání jsou buď za A hračky, nebo za B zbytečné věci, anebo za C boty.
1: No, tak mě to hraje na to Bčko.
0: Hraje vám to na to Bčko.
1: Čarapáky.
0: Ano, a hraje vám to víc než dobře. Pamatujete si to skvěle, výborně. Jak jste říkal to slovo od té vaší maminky?
1: Čerep.
0: No, tak taková zkrácená verba.
1: Čerep.
0: A znamenalo to něco podobného, taky zbytečné
1: to,
0: věci.
1: Tak bych to viděl.
0: Perfektní. Dušany.
1: Tak mi to dneska pomohlo, vzpomínka
0: krása,
1: na maminku.
0: Krása, gratuluju. Poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Krásné ráno do Pasohlávek, mějte se hezky.
1: Děkuju
0: naslyšenou.
1: A děkuju za vaše vysílání. Naschledanou.
0: Děkujeme, naslyšenou. 7 hodin a 14 minut, dáme si Cliffa Richarda, po písničce počasí. No a soutěž, jak se u nás mluví, to bude zase v pondělí krátce po 7. hodině. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 18 minut, neseme vám aktuální předpověď počasí. A jak to vypadá s teplotami na jihu Moravy? Malinko se ochladilo, pohybují se aktuálně rozpětí od 5 do 9 stupňů Celsia. Těch 5 v Nemochovicích, to je spíše výjimečná teplota, jinak se teploty pohybují kolem 7 až 9 stupňů na většině sledovaných míst. Předpověď: ráno skoro jasno, během dne polojasno, večer a v noci postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty od 14 do 17 stupňů Celsia, mírný severozápadní až západní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu a k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 18 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7:23, poslouchali jste Karla Gotta. Máme pro vás, jako již tradičně v pátek touto dobou, několik tipů na víkend. Druhý říjnový pátek se ve Vedrovicích na Moravskokrumlovsku uskuteční Dýňohrádky. Od 16. hodiny budou na dvoře tamního muzea připraveny tvořivé dílničky, hry a dlabání dýní. Chybět nebude ani občerstvení a vstupné na akci je dobrovolné. Tuto sobotu se uskuteční v Technickém muzeu v Brně víkend herních legend. Akce je určená těm, kteří mají rádi počítačové a konzolové hry, herní nostalgii a pořádnou dávku soutěžení. Turnaj se bude konat ve čtyřech hrách, nejlepší hráči se mohou těšit na hodnotné ceny. Nesoutěžící návštěvníci si budou moci vyzkoušet také staré konzolové hry a vrátit se na chvíli do zlaté éry herních konzolí. Začíná se v 10 hodin. V sobotu pokračuje dalším koncertem Lednicko-Valtický hudební festival. Má název Barokní nádhera a vystoupí na něm komorní soubor Královské opery ve Versailles. Koncert se koná v zámecké jízdárně od 19. hodiny. Relikviáře různých typů a jejich význam v křesťanské tradici poznají návštěvníky na výstavě Těla svatých. Představí zajímavou část podsbírky církevního umění Jihomoravského muzea ve Znojmě a zájemci ji najdou v prostorách minorického kláštera od 10. do 31. října. A Moravské klavírní trio zve tuto neděli na koncert v brněnském kulturním domě Rubín. Od 17. hodiny tam zazní díla hudebních velikánů jako Josef Haydn, Zdeněk Král nebo Ludwig van Beethoven. Po koncertě jsou všichni zváni na číši vína s umělci. Zprávy připravuje Pavel Chaloupka a ty další tu budou za 5 minut.

0: Těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Novou podobu prostranství před hlavním vlakovým nádražím v Brně určí architektonická studie. Magistráty chce mít hotovou příští rok. Studie zahrne oblast od Nových sadů po Benešovu ulici s lokalitou kolem autobusového nádraží před hotelem Grand. Úprava před nádraží začne později. Příští rok by měli dělníci začít alespoň s odkládanou rekonstrukcí podchodu pod kolejemi. Dnes začnou komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé volí také osazení třetiny senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 a znovu se otevřou zítra v 8 ráno, zavírat budou ve 2 odpoledne. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně je získají ve volební místnosti. Bystřice nad Prnštejnem na Žďársku má novou sokolovnu, která bude kromě sportovců sloužit i domu dětí a mládeže. Město ji postavilo téměř stoleté sokolovny, která byla ve špatném stavu. Za novostavbu včetně vybavení vydá okolo 95 milionů korun. Kraj na to přispěl 25 miliony. Obyvatelé Boskovic zaslali do letošního ročníku participativního rozpočtu 12 návrhů na vylepšení města. Je mezi nimi například nové dětské hřiště, venkovní herna, grill point nebo revitalizace sportovního hřiště. Návrhy teď budou posuzovat radní, jestli jsou vůbec proveditelné. A na jihu Moravy bude polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, později večer začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, foukat bude mírný severozápadní až západní, k večeru jihozápadní vítr, biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Holubic tvoří kolony. Místo nehody na 204. kilometru, ale už je volně průjezdné. Po nehodě teď naopak neprojedete vlhkou ulicí v Brně. A pozor i u nehody na Brněnské ulici v Ořechově. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut, zpívala vám Jitka Zelenková. Na zámku, či přesněji řečeno pod zámkem, v Lednici je rušno i na konci hlavní návštěvnické sezóny. Pokračují tam totiž opravy takzvaných katakomb, navazujících na zámecký skleník.
1: Teď se odbourává betonová deska a pod ní vidíme degradovanou skladbu z cihel, kterou budeme taky demontovat, abychom se dostali až na původní konstrukci klenby.
2: Popisuje stavitel Jan Všetečka. Katakomby leží částečně pod skleníkem a částečně pod zámeckou terasou. Na tu chtějí dělníci vrátit napodobeninu původního materiálu.
1: Litý asfalt, který navazuje na původní řešení, které používali Lichtensteini. Používali tehdy přírodně těžený asfalt, z kterého dělali terasy.
2: A ten je dodnes použitý na několika dalších místech na zámku.
1: Objevuje se to jak na některých terasách zámku, tak například na kolonádě zvané Reisna na střeše. A originální části jsou dodnes dochovány na objektu Janohradu, kde na ochozech, v těch věžích, kde na to neprší, jsme před mnoha lety při rekonstrukci zachovali tyto původní části.
2: Pracuje se taky ve sklepních prostorách zámeckého skleníku, kterým se říká katakomby, doplňuje Jan Všetečka.
1: V interiéru se opravují omítky, repasují se původní truhlářské prvky, restaurují se kovové sochy s fontánou.
2: Podle kastelánky zámku Ivany Holáskové jde o takzvanou studenou zimní zahradu, kam přes zimu zámečtí zahradníci už v době Lichtensteinů schovávali před mrazy exotické keře ze zahrady.
3: Je to naprosto unikátní prostor a my ho chceme vrátit původnímu využití, takže po dokončení rekonstrukce návštěvníci budou moci v zimě procházet ze skleníku dolů do dalšího skleníku. V létě tady ten prostor budeme využívat k různým společenským akcím a výstavám.
2: Doplnila Ivana Holásková. V posledních letech byly prostory lidem uzavřené kvůli špatnému stavu podlahy a zdí a kvůli vlhkosti. Součástí prací za asi 80 milionů korun je taky oprava fresek Maurské vodárny. Hotovo má být na konci příštího roku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 7:45 přesně, tady Český rozhlas Brno, neseme vám předpověď počasí, sledujeme také, jak se vyvíjí teploty v regionu. Na jihu Moravy se pohybují mezi 5 a 9 stupni Celsia. Těch 5 stupňů výjimečných a zatím nejnižší teplota v tuto chvíli v Nemochovicích. 9 stupňů třeba ve Znojmě, Kuchařovicích, v Diákovicích nebo také v Brodě na Dyji. A jaké počasí dnes čekáme? Ráno skoro jasno, během dne polojasno, večer a v noci postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, mírný severozápadní až západní vítr. Povane rychlostí do 25 km za hodinu a k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 4 minuty po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 18 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
4: Mimořádně v neděli od 17 hodin. V sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. Volební místnosti po celém Česku se otevřou dnes ve 14 hodin. V komunálních i senátních volbách budete dnes moci hlasovat až do 10. večer. Jestli to ale nestihnete, máte šanci ještě zítra mezi 8. a 14. hodinou. Co se vlastně děje s hlasem po tom, co ho vodíte do volební urny? To vysvětlí další díl našeho volebního průvodce.
1: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení, zbytek jmenuje starosta.
2: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasy. Hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
1: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
2: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
4: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
1: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
2: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
3: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem nejvyšší správní soud.
1: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
2: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu, Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení.

0: www.radioau.at.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Znojmo hledá projektanta nové městské knihovny v bývalé poště. Dnes a zítra proběhnou volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. V Brně přibydou další nabíječky elektroaut umístěné v pouličních lampách a bude polojasno až jasno s teplotami do 18 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Znojemští radní vypsali veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci nové městské knihovny v budově bývalé pošty na Horním náměstí. Dokumentace naváže na architektonickou studii, kterou město letos představilo veřejnosti. Budova je z velké části nevyužívaná. Knihovna má kromě půjčování knih nabídnout také literární kavárnu, přednáškový sál nebo nahrávací studio. Detaily přidává mluvčí města Petra Šuláková.
3: Součástí projektu je také otevření dnes nepřístupného vnitrobloku. Zachovány mají být také cenné původní prvky, například litinové sloupy ve vestibulu, historické schodiště či štuková výzdoba. Současně vzniknou nové prostory odpovídající potřebám současné knihovny.
1: Dnes a zítra proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Ve 156 obcích Jihomoravského kraje mají voliči na výběr jen z jedné kandidátky. V celé republice je takových míst více než 1800. Největší jihomoravskou obcí s jedinou kandidátkou jsou Šidbořice na Hustopečsku, kde budou lidé vybírat 15 členů zastupitelstva. V 87 obcích se o hlasy voličů uchází právě tolik kandidátů, kolik je míst v zastupitelstvu. Dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouliční lampy chtějí teplárny Brno a technické sítě Brno nainstalovat na další místa ve městě. Dosud funguje jen jedna, a to na sídlišti v Brně Lesné. Podle představitelů společností se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Konkrétní místa oznámí v příštím roce. Podle čeho vybírají umístění těchto nabíječek, vysvětluje vedoucí odboru elektromobility tepláren Brno Petr Beneš.
4: Ta dobíjecí stanice nevyužívá elektřiny, která je v lampě, má svůj vlastní. Vždycky, když vytipujeme nějakou vhodnou lokalitu pro umístění této pomalé dobíjecí stanice a je tam rekonstrukce veřejného osvětlení, tak se snažíme tuto dobíjecí stanici tam umístit.
1: Nad lesoparkem Kalvárie v Napajedlích instalovalo město nové veřejné ohniště s příslušenstvím. Projekt zvítězil v konkurenci dalších 11 návrhů, které mohli lidé zaslat do prvního ročníku akce Dej Napa nápad. Místo nabízí jak tradiční ohniště, tak i možnost grilování.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno, později večer začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Holubic. Na 204. kilometru zůstávají auta po nehodě. V Brně pozor u nehody na Vinohradech a také na Vlhké ulici. Ta zůstává neprůjezdná. A s omezením po nehodě je třeba počítat na Suchohrdelské ulici ve Znojmě na kruhovém objezdu a také na Brněnské ulici v Ořechově. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8 hodině je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v pátek 9. října 2026. Svátek podle kalendáře slaví Štefan a Sára. Štefan je původu řeckého ze slova Stefanos, tedy ověnčený či korunovaný vítěz, a Sára je

0: původu hebrejského, znamenající kněžna nebo také vznešená paní. Štefanů je u nás populací méně než nositelek jména Sára. Štefanů zhruba 9 tisíc a Sáry jsou mezi námi zhruba v 13 tisícovkách. Všem Štefanům i Sárám přejeme všechno nejlepší. A to též také dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které svého času patřil třeba i Vladimír Menšík nebo John Lennon. Posíláme vám Cesty toulaví od Michala Tučného jako takový malý dárek z Českého rozhlasu Brno. Další písničky, které nestárnou, budou následovat. Zahrajeme si Zvon sourozenců Ulrichových a pak už tu bude počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné páteční ráno vám všem.
1: Český rozhlas Brno.

0: je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?
2: Počasí.
3: Počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin a 11 minut. U mikrofonu dnes Jitka Kučerová. Jitko, hezké ráno, vítejte.
4: Dobré ráno.
3: Jak to vypadá v tuto chvíli?
4: Na obloze je po frontě momentálně málo oblačnosti. Od západu se začíná přibližovat taková vysoká oblačnost. Ona bude průsvitná, ale před ní ještě teď momentálně na většině území Jihomoravského kraje je spíše skoro jasná nebo na nejvýš polojasná obloha. Teploty jsou nejčastěji od 7 do 10 stupňů Celsia. Vítr fouká od západu až severozápadu a ty rychlosti jsou už na některých místech nebo ještě spíše, protože v noci foukalo, tak jsou mírné, ale fouká na některých místech nebo na části území i vítr slabý.
3: Jitko, jaké počasí přinese 9. říjen? Jak dnes bude?
4: Postupně spíše takové polojasné až oblačnější počasí. Ta oblačnost, jak jsem před chvílí zmínila, co teď přichází, ta vysoká, tak může být i částečně průsvitná, ale bude se dělat i třeba nějaká kupovitá oblačnost, takže to dohromady v průběhu dne dá tedy to polojasno až oblačno. Potom někdy zhruba později večer začne od severozápadu přibývat další oblačnost. Teploty by měly dnes šplhat mezi 15 až 18 stupňů, ty nejvyšší sever západ kraje může mít trošičku chladněji, jen kolem třeba 14. No a vítr bude foukat takový svižnější, mírný, severozápadní až západní. K večeru bude slábnout a změní se na jihozápadní.
3: Jitko, před námi je také víkend. Jaké počasí bude v sobotu a v neděli?
4: A sobota bude taková pestřejší, strakatější, hlavně pokud jde o srážky, ty už se budou přibližovat v noci, respektive ve druhé části noci. Už se mohou objevit nějaké první, řekněme, přehánky nebo takový slabší občasný déšť. Potom v průběhu zítřejšího dne bude přecházet další fronta, ale ona se při postupu na východ bude tak jakoby rozpadat, takže na Jihomoravský kraj se asi její srážky dostanou jenom částečně. Nicméně hlavně v odpoledních hodinách se může objevit déšť, který potom večer bude ustávat. Teploty zítra odpoledne podobné jako dnes, 15 až 18, opět ten sever a západ kraje trošičku chladnější. No a neděle ta by mohla být ze začátku ještě oblačná, zatažená, ale postupně přes den už spíš polojasno oblačno, takže něco podobného jako dnes a teploty také stále podobné, 14 až 18 stupňů.
3: Moc krát díky, Jitko, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 9. říjen.
4: Nejvyšší hodnota 26,3 stupně Celsia byla naměřena v Brně Pisárkách v roce 1893 a Štítary na Znojemsku v roce 1925 měly nejméně minus 5,5 stupně.
3: Moc krát díky, to byla meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, krásný víkend přejeme, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
5: Pondělí 12. října se těšte na dobré rady s aromaterapeutkou Anou Krutovou. Povídat si budeme o vůních, které mohou zmírňovat stres. Jaké vonné esence pomáhají proti podzimním splínům? Jak vůně používat, aby měly co nejlepší efekt? A která vůně je třeba ideální pro lepší spánek? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
6: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 18 minut. Lidé v Česku odpoledne začnou vybírat nové obecní zastupitele a v části země také senátory. Dnes budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, zítra od 8 do 14 hodin. Na bezproblémový průběh hlasování dohlédnou policisté. Nejčastěji se volí v budovách škol. Je to i případ základní školy na náměstí 28. října v Tišnově, kde máme teď reportérku Alenu Hesovou. Aleno, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kdo bude konkrétně v téhle škole volit?
1: Tak spadají sem lidé z několika ulic, případně jejich částí, jde třeba o ulice Dřínová, Králova, Květnická nebo Osvobození. Zatím ta škola je opravdu jenom školou, žádné cedulky a letáčky tady nejsou. Konec konců volební komise má ještě čas místnosti připravit, nicméně pak by tady měla viset mimo jiné třeba státní vlajka a samozřejmě cedulky, které každého navedou do té jeho volební místnosti. Pokud by v těch třídách třeba děti měly výuku, tak se samozřejmě ta výuka v ten den voleb zkracuje. V celém Jihomoravském kraji je přes 1400 volebních okrsků. Často volí lidé z více okrsků v jedné budově.
0: Voliči nechodí hlasovat jen do škol, někdy vyráží do poměrně netradičních volebních místností. Máme v regionu nějaké takové?
1: Například v Blansku a v Mikulově se volí v kině, v Ostrově u Macochy taky. Tam je zajímavé to, že se v budově vlastně nikdy ani nepromítalo. Ona od jak živa funguje jako takový kulturní sál a je tam turistické infocentrum. Třeba v Boskovicích sedí volební komise mimo jiné taky v nemocnici a ve spoustě obcí mají volební místnosti v hasičských zbrojnicích. Týká se to Rudky na Boskovicku nebo Rakšic u Moravského Krumlova. V Rajci Jestřebí na Blanensku je volební místnost ve sportovním areálu.
0: Co si sebou do volební místnosti mají lidé přinést?
1: Tak musí mít občanský průkaz, případně cestovní pas nebo svoji totožnost můžou prokázat e-dokladem. Ideální je vzít si i hlasovací lístky, které lidem přišly do schránky, ale pokud je člověk zapomene, tak dostane ve volební místnosti nové. V případě senátních voleb je to docela snadné. Hlasovací lístek se svým favoritem vloží volič zaplentou do obálky, kterou mu vydá komise, no a pak ji vhodí do volební urny. Na jihu Moravy vybírají nové senátory obyvatelé v obvodech Vyškov, Znojmo, Brněnský obvod 60, ale i v části Hodonínska, které spadá pod senátní obvod Uherské Hradiště. U komunálních voleb je ten systém složitější, všichni kandidáti jsou na jedné kandidátní listině a volič může označit křížkem buď to celou volební stranu a tím pádem volí kandidáty podle toho, v jakém tam jsou pořadí, nebo může křížkovat lidi napříč různými kandidujícími subjekty, ale může vybrat jen tolik politiků, kolik je členů zastupitelstva. Případně je možné i tyhle ty varianty kombinovat.
0: Jak to bude třeba s bezpečností? Jaká opatření chystá policie?
1: Kromě těch běžných hlídek budou v terénu napříč krajem taky kriminalisté a desítky pořádkových policistů. Za úkol mají hlavně zajistit dodržování veřejného pořádku v souvislosti s volbami, potvrzuje policejní mluvčí Petr Vala.
2: Lidky budou volební místnosti na Mátkově kontrolovat a budou v kontaktu s předsedy okrskových volebních komisí. Opatření budou probíhat již před zahájením voleb a potrvají po celou dobu hlasování. Naše práce přitom nekončí uzavřením volebních místností. Na veřejný pořádek budeme dohlížet až po ukončení sčítání hlasů.
1: Třeba v Brně pošle městská policie k volebním místům víc než 130 lidí.
0: To byla reportérka Alena Hesová o komunálních a senátních volbách. Aleno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

mrákem a snem můj život letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dnes začínají volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Na Jižní Moravě tentokrát nejsou spojené s žádným referendem. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin. V regionu kandiduje v komunálních volbách přes 24 tisíc lidí do zastupitelstev, více než 670 měst a obcí nebo městských částí. Stavba nového mostu přes železniční trať, který spojí Českou s Lelekovicemi na Brněnsku, by měla začít i skončit příští rok. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje vypíše v nejbližších dnech veřejnou zakázku. Předpokládaná hodnota stavby je 134 milionů korun. Návštěvníci přístaviště na Svatojiřském nábřeží v Uherském Hradišti mají k dispozici nové hygienické a pobytové zázemí. Modulární objekt nabízí prostor k odpočinku, kde lidé můžou posedět nebo se jen schovat před sluncem či nepříznivým počasím. Na současnou slovenskou scénu, komiksy o vztazích nebo fenomén rychlých šípů se letos zaměřuje Mezinárodní komiksový festival Koma. Do neděle ho hostí brněnská Káznice. Hokejisté brněnské Komety vyhráli v předehrávaném utkání 9. kola na extraligy na ledě Sparty 4-3 v prodloužení. Kometa vyhrála 4. z posledních 6 duelů. Pražany zdolala ve vzájemných kláních po 3. za sebou. A na jihu Moravy bude polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno. Později večer začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Vítr bude foukat mírný, severozápadní až západní, k večeru pak jihozápadní. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na 71. kilometru. Místem se projíždí odstavným pruhem, před ním se zdržíte v koloně. V Brně pozor u nehody na Vinohradech a také na Vlhké ulici. A Kyvadlově se projíždí místem nehody na Suchohrdelské ulici ve Znojmě na kruhovém objezdu. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 8 hodin a 38 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Ve včerejším tradičním souboji velkých soupeřů sledovala pražská hala obrovské drama, ve kterém Sparta sice Kometu přehrávala, ale na góly byly lepší Brňané, kteří zvítězili 4-3. V zápase jen pro silné nervy. Pane Meixnere, co vy na to? Dobré ráno.
1: Dobré, krásné, slunečné ráno. Včera jsem se spletl s tím počasím, takže už od včerejšího večera svítí sluníčko a tady v Pátské nížině u nás tady opravdu také svítí. Takže ano, no tam bylo to jenom pro silné nervy, to vám teda řeknu. A za chvíli už nebudete říkat, že tedy sportově s tělem i duší, protože mě u toho taky může klepnout, tak když ta Kometa připraví takovéhle zápasy, anebo ještě z toho dostanu žaludeční vředí. Ale víte, já jsem o tom přemýšlel, když člověk v tom klubu stráví mládí, potom celou hokejovou kariéru, pak ještě tam trénuje o mladinu, tak prostě se tomu nevyhnete, že to berete jako, je to pořád váš klub a je to těžké prostě sledovat tady takové zápasy. Takže abychom to vzali, brance z Teska, vynikající výkon, dokonce i Libor Zábranskýho po zápase pochválil. Opět nastoupil Filip Král a byl to v podstatě vedle Stezky jeho zápas, protože na dva góly nahrál a jeden sám dál. Mladík Hartl také nastoupil, ale nehrál, obránce Šotka, útočník Pospíšil, oba zranění, obránci Mikiska Svozil také ne. Takže to jenom takovým a začátku. Na Kometa dala hned v 8. minutě gól, Král od modré čáry cíleně poslal puk směrem k Flekovi, nikoliv, že by nahodil, nebo vysvětl, bylo to cíleně a Flek to tečoval, bum, Kometa vedla 1-0. Takže to bylo parádní, tak skončila třetina a potom tam ta škoda obrovská, protože asi v půlce té druhé třetiny Kometa hrála přesilovku, ale ten Kanaďan Irving udělal nesmyslný faul, to stejné v Českých Budějovicích, úplně mimo hru, někdo by mu měl vysvětlit, že nepřišel do Komety, aby blbě fauloval a vydával góly, takže přišla v podstatě o tu přesilovku, ale Král dostal přihrávku od Fleka v 37. minutě 2-0, no to bylo fantastické, jenže ve 40. minutě Sparta snížila, bylo to 10 vteřin před koncem její přesilové hry. Smůla, ale tak to bývá. Naštěstí ve třetí třetině v 47. Bramberec dorážkou své střely to jaksi navýšil, no a potom teda to bylo potom šílené, protože v oslabení, kdyby vyloučený Finn Lejnov, Flek jel sám, nedal, v zápěti měl obrovskou šanci Kuba Brabenec, jenom stačilo zvednout puk, taky tam byly dvě tutovky, mohlo to být 4 nebo 5-1, bylo zameteno. Jenže, bohužel Sparta už 3 minuty 20 sekund odvolala gólmana a já to řeknu krátce, prostě dvěma góly snížila, ale ještě v tom byla smůla, protože zbořil, byl sám skoro před brankou, mohl dát do prázdné brány, ale Knot, obránce Knotu jeho silu zablokoval a v zápěti udělal zbořil faul, takže Sparta hrála 6-4 a srovnala. Ale co se do prodloužení, tam měl Knot obrovskou šanci, skoro ujel mu puk před prázdnou bránou Komety, ale protiútok a Král nahrál parádně v finskému útočníku Lejnovi a 6-4-3 pro Kometu. Perfektní. Ale škoda. Tak.
0: Takže takové to bylo z vašeho úhlu pohledu. Kometa získala 2 body, ale vzhledem k brankovému průběhu zápasu neměly být třeba 3, pane Meixnere, co myslíte?
1: Měly být 3, i Filip Král v rozhovoru to pak přiznal, ano, je to škoda, měli jsme udělat 3 body a to stejné, tedy řekl Libor Zábranský, budu ho citovat, pro nás to bylo utkání s trochu nešťastným koncem, kdy místo, abychom pečetili brankou do prázdné brány a brali 3 body, tak jsme udělali faul a rozkladali. Ale jsme šťastní za ty 2 body, je to pravda, oproti zápasu v Českých Budějovicích to byl naprosto nesrovnatelný výkon podpořený vynikajícím Stezkou. Takže ano, měli to být 3 body, je to škoda, protože když vedete v podstatě 2 minuty před koncem o 2 góly, tak byste to měl uhrát, ale stane se hokej, je v tomto nádherná hra, protože padají góly i na závěr a jak se říká, 3 jsou nic, tentokrát to bylo 2 byly nic, takže to je dneska všechno. No, jinak v neděli hraje Kometa doma na domácím ledě od 17 hodin z Plzní.
0: Pane Meixnere, moc krát díky, těšíme se na další setkání. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 46 minut, čas na aktuální počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 8 a 11 stupni Celsia. Na některých místech se ještě teplota blíží 7 stupňům, ale už přece jen zvolna stoupají. Předpověď pro dnešek: ráno skoro jasno, během dne polojasno, večera v noci postupně přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr do 25 km za hodinu, bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 4 minuty po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 18 minut.
2: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
3: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 49 minut a je tu 65. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1968. Lavina smetla lyžařský kurz z Brna. Dějištěm této tragédie úzce spojené s Moravou se stalo Slovensko. Konkrétně Kubínská hola v Oravské Magure. V úterý 16. ledna 1968 se totiž právě tam utrhla lavina, která patří k nejtragičtějším v tehdejším Československu. Jen šťastnou shodou okolností a díky obrovskému nasazení přítomných se počet obětí nepočítá v desítkách. V místě se konal lyžařský kurz studentů Elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně. Po jejich nedělním příjezdu zasáhla hory vichřice, následovaná oteplením. V osudné úterý kolem 10:45 dopoledne se masy sněhu samovolně uvolnily. Lavina o šířce více než 400 metrů urazila více než kilometr. Jen o kousek minula horskou chatu, v níž byl kurz ubytovaný. Zavalila na svahu 5 desítek účastníků i 4letou dceru chataře, která tam sáňkovala. Vedoucí kurzu se jí snažil chránit vlastním tělem, ale lavina mu dívku vytrhla z náruče. Někteří lyžaři zůstali zasypaní jen několika centimetry sněhu a bez ohledu na svá zranění se snažili hledat spolužáky a kolegy pod zmrzlou masou. K hledání spolužáků a kamarádů používali účastníci výpravy mezi tím lyžařské hole, hrabali a přímo v chatě zřídili provizorní ošetřovnu. Spojení s civilizací nefungovalo. Pro pomoc vyrazil instruktor a jeden účastník kurzu. K nejbližšímu telefonu dorazil první z nich podle dobových pramenů bez bod, protože se mu v lyžácích těžce utíkalo. 4 hodiny po pádu laviny na místo dorazili ženisté z Dolného Kubína. 10kilometrový úsek k chatě zvládli překonat prakticky bez techniky za 1 hodinu a 10 minut. Ještě v osudné úterý studenti, vojáci, členové Sboru národní bezpečnosti, personál chaty a záchranáři vyprostili 5 těl obětí. 6. tělo našli ve středu ráno, když je pomohl lokalizovat lavinový pes dovezený z Vysokých Tater. Dalších 11 studentů skončilo v nemocnici. Zachránit se podařilo i dcerku chataře. Památník na místě má pod informační tabulkou nápis Mrtvým na památku, živým pro výstrahu. Oběti připomínají symbolické totemy, kameny pak nesou jména 5 mladých mužů a 1 dívky, kteří se spod Kubínské hole do Brna nevrátili.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 65. díl našeho cyklu, najdete jej na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu napíšeme opět v pátek krátce před 9. ráno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno s datem 9. října se pomaličku chýlí ke svému konci a ve studiu se mnou už je srdcovkář, srdcař a velký šejk Zdeněk Junák. Srdcovky začnou už za malou chvíli. Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Dnešní ráno je trošku chladivé, ale ne, že bych si něco přidal na oblečení, opět jdu jako v tričku a mám přesto svetr, samozřejmě jako i svici.
0: Ano, ano, ano.
1: To jako jo, ale bermudy zatím stále ještě prostě nosím, protože já vždycky říkám, že je sundám, až budou minusové teploty, až to tak spadne třeba na -2, tak pak už to vyměním
0: ano.
1: Dlouhé kaloty. Včera jsme dohráli naši inscenaci Letnice v takové malé sérii, 3 inscenací, od pondělka začne zase série 3 představení až na ten konec. Dobrý, a pak zase od čtvrtka na to naváže, zase navážou Letnice, takže tak. No, dneska mám takový volnější den, až teda půjdu volit, samozřejmě, půjdu volit, ale až k večer jedeme hrát s Kichotama do Ochoze, nebo do Ochuzu, do Ochoza, tady k Brnu, takže doufám, že se to všechno vyvede, začínáme v 19.00. No jo, a ještě odpoledne si jedu k panu doktoru Ziegelbauerovi s vnoučatama, jak se jim vyvíjí páteře a kolínka a ručičky na takovou zevrubnou kontrolu. Jinak všechno výborný, no a v neděli budu vařit, ty to nevíš, tak já ti to řeknu, budu dělat houbovou omáčku.
0: Mňam, to bude krása, to
1: no,
0: bude dobrota.
1: No a tak podívej, je pátek, ušili jsme si kabátek, takže můžeme na víkend někam vyrazit, takže vyraz, anebo odpočívej a v pondělí co, se na tebe budu těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku, v pondělí. Krásný den a krásný víkend vám všem, milí posluchači, Zdeňku i tobě, a uslyšíme se opět v pondělí po 5. hodině. A na závěr trocha poezie dnes pera Jana Vodňanského. Nejspravedlivější k ženám je rentgen. Všechny jsou pod ním stejně krásné. Mějte se hezky v pondělí.

0: Kupka. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší stovky podnětů v souvislosti s letošními předvolebními kampaněmi. Od lidí jich chodí desítky denně. Další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz obecních rozpočtů k vlastní propagaci, upřesňuje předseda úřadu František Sivera.
1: Protože obyčejně kandidát starosta sedí v současné době v obci a může docházet k tomu, že využívá prostředky obce k tomu, že dělá nějakou propagaci. Ten zákon dneska jednoznačně říká, že bezúplatné využívání lidských, finančních, materiálních a nemateriálních zdrojů státu je zakázáno.
0: Dodejme, že prošetřování většiny podnětů úřad ukončí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušení pravidel pak hrozí pokuty. Ministerstvo financí chce více chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěrů. Návrh je teď v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná například se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Na zámku v Lednici na Břeclavsku pokračuje rekonstrukce katakomb ve svahu pod historickým skleníkem. Dělníci teď odstraňují nevyhovující staré vrstvy původní klenby. Uvnitř opravují omítku a renovují fontánu. Rekonstrukce za zhruba 80 milionů korun zahrnuje i opravu fresek Maurské vodárny. Hotovo má být na konci příštího roku, upřesňuje kastelánka zámku Ivana Holásková.
2: Je to naprosto unikátní prostor a my ho chceme vrátit původnímu využití, takže po dokončení rekonstrukce návštěvníci budou moci v zimě procházet ze skleníku dolů do dalšího skleníku. V létě tady ten prostor budeme využívat k různým společenským akcím a výstavám.
0: Domácí turisté utrácejí ve Zlínském kraji nejvíce v Česku, vyplývá to z analýzy společnosti Czech Tourism, podle které cestovní ruch přinesl do regionu ekonomický výkon přes 23,5 miliardy korun. Kraj se tak umístil na 5. místě v republice, přestože nepatří k regionům s nejvyšším počtem návštěvnických dnů.
3: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, později večer začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, vítr bude foukat mírný, severozápadní až západní, k večeru jihozápadní, biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří od 9 křížů kolony, je to vlivem nehody na 171. kilometru. Nehoda omezuje provoz také v Brně na Vinohradech a na Suchohrdelské ulici ve Znojmě. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Roztahuju svoje krovky, zas je tu čas pro srdcovky. Já teď opět podle zvyku mám toho moc na jazyku. Nejdřív chci hned na začátku poslat krátké přání k svátku. Komu patří dnešek celý? Štefanovi, diář velí. Je tam dneska jmen však pár. Ta dárek už mám nachystán. A s tím dárkem ve svém fáru uháním potěšit i krásnou Sáru. Chuť i zdraví upevní, malý prezent hudební. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 9. října roku 2026. V Brně se nám trošku ochladilo, ale oni nakonec meteorologové to slibují a předpovídali, že se nám ochladí, že tedy to babí léto už asi končí. Ale teď se dívám tady na střechu jezuitského kostelíku na Nebevzetí Panny Marie a na střeše už sluníčko zase kreslí své obrazce, takže asi bude ještě teplo, tedy myslím, že bude teplota příjemná a taky sluníčko bude svítit. No a včera večer nám tedy v Brně popršelo, takže možná i ty houby vyrazí podívat se na ten boží svět, co se vlastně děje. Dneska mají svátek chlapci, muži křestního jména Štefanové, takže všem Štefanům, Štefkům, nebo jak jim říkáte, všecko nejlepší, ale pozor, taky se tam objeví jméno Sára. Takže všem Sárinkám, Sárám, dívkám, nositelkám tohoto křestního jména taky vinšujeme všecko nejlepší. A já ve svém okolí mám dva Štefany. Prvním je můj kolega z divadla, z Městského divadla Brno, vynikající muzikant, klávesista, multiinstrumentalista Štefan Pálfy, kterému my důvěrně říkáme Pišta. Takže Štefanku, všecko nejlepší, uvidíme se v pondělí v inscenaci až na ten konec dobrý. A ten druhý, to je můj velmi dobrý známý Štefan z Horákové Lhoty. Takže Štefko, pokud posloucháš, říkáš, že posloucháš pravidelně, tak i tobě vinšuji všecko nejlepší. Tak, a už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Chtěla bych nechat zahrát mému bratranci a vašemu obdivovateli Františku Plevovi. Už skoro 50 let žije mimo rodné Kostelany nad Moravou v Moravském Písku a stále to kroutí tím kostelanským nářečím. Moc děkuji, sestřenice Ludmila Jakšíková, rozená Buršová. Milá paní Ludmilo, rád zahrají, no jejda s Františkem se velmi dobře známe a teď už je mi to jasné. Já vždycky se optám, Františku, to se takhle v Moravském Písku mluví? Mám tam několik spolužáků, třeba z Nedakonic a podobně. Ale to neřekne, že on je z Kostelan. On prostě to tak jako kroutí, jak říkáte, takže samozřejmě rád zahrají Františku Plevovi, jak on říká, do Moravského pejsku. No, paní Lidmilo, nevybrala jste písničku, tak já myslím, že ho potěší skupina Kryštof.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Moji milí posluchači, taky cítíte tu vůni? No jo, to voní z brusu nová kniha mých kolegů pánů Tomáše Kremra a Miloše Šenkýře, kterou nazvali 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. A já si listuji, ale podívejme, strana 87 a tady je kapitolka s názvem Podivní broučci, které po prvním setkání uvidíte úplně všude. Současné umění vypadá všelijak, především to pouliční. Jedna z forem může být i samolepící. A pomocí samolepek můžete oblepit celé Brno, nebo alespoň jeho centrum. Na omšelých zdech, vývěskách, okapech, sloupech i dvířkách k rozvodům plynu či elektřiny často kouká podivný brouček. Jde o dílo umělce Krištofa Netolického. Toho při tvorbě postavičky inspirovalo hemžení lidí městem. Vytvořil několik samolepek různých barev i velikostí. Do lepení se nakonec zapojili i jeho přátelé nebo příznivci a broučci začali nekontrolovaně zaplavovat město. Jakmile si všimnete jednoho, procházka centrem města už nebude jako dřív. Třeba v koblížné ulici jich v jednu dobu šlo napočítat kolem 15. A když budete mít štěstí, třeba potkáte i někoho s broučkem vyšitým na kšiltovce. I pár takových se dostalo do oběhu. Tož tak.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

To byla Copatá, tak se jmenovala písnička, kterou právě teď zpíval Jaroslav Vikrent. A já už tady mám druhé přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěli bychom zahrát písničku našim rodičům, tatínkovi panu Jaroslavu Čamlíkovi a mamince Růžence Čamlíkové. Chceme jim popřát pevné zdraví, vitalitu, kterou pořád oplývají, a spokojenost do dalších let. Dcera Martina s rodinou a synové Jaromír a Dušan s rodinami. Děkujeme. Tož, moji milí, to víte, že rád zahraj vašim rodičům. Nevybrali jste jim písničku? Vy neznáte, kterou mají oblíbenou? Nevadí, nevadí. Já jim posílám duo Bobr a Motýl.

písnička pomalu doznívá a já mám pro vás pro tento týden poslední indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, tedy páteční. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera O třech jednáních, Jenůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a zpívá řada dalších známých operních pěvců. Tak, páteční indicie tedy zní: Rusalky, vodníci, kočky, ba i Švejk, kolem mne toho běhalo. O které osobnosti to celý týden mluvíme? Opakuji páteční indicí: Rusalky, vodníci, kočky, ba i Švejk, kolem mne toho běhalo. O které osobnosti to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie, více jich už pro tento týden nebude, no a já už vám posílám skupinu Činasky.

0: Tož, moji milí posluchači, dívám se na hodiny, za 5 minut bude 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko ze záznamníku. Rychle si ho pojďme poslechnout.
1: Milý pane Zdeňku, v pátek 9. října by to bylo 55 roků, co jsme si s mým manželem Milanem řekli své ano v katedrále svatého Petra a Pavla v Brně. V našem milovaném městě mládí a studií, kam jsme se vždy rádi ze Žiliny vraceli. Můj muž už není mezi námi, takže to nemůžeme spolu oslavit, ale ve vzpomínkách jsem na Petrově s ním. Protože v ten den měli svatbu i naši přátelé Maruška a Joška Straňákovi z Nivnice, prosím o zahrátí písničky i pro ně. Zdravím vás, pane Junáku, a děkuji moc. Alena Šuštiaková.
0: Milá paní Alenko, rád splním vaše přání, samozřejmě. No, takže písničku se si nevybrala, ale já myslím, že vám posílám hezkou. Jmenuje se to Přítel, který nezradí a zpívá Marcel Zmožek.
2: Český rozhlas Brno.

0: Nuž, moji milí posluchači, Karel Gott vyrazil na dálnici E14 a naše srdcovky vyrazily a pomalu se blíží ke svému cíli. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakují páteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Ruselky, vodníci, kočky, ba i švejk. Kolem mne toho běhalo. O které osobnosti to celý týden mluvíme? No, teď už doufám, je vám vše jasné. Na vaše odpovědi se budu těšit zítra po 11. hodině ve víkendových srdcovkách. A teď ještě, pokud budete chtít, nebo chcete, abych vám splnil vaše přáníčko, a věřte, že já plním vaše přáníčka opravdu velmi rád, a budete chtít, abych vám zahrál písničku, abych vyřídil nějaké přáníčko, vzkaz pro vaše blízké, samozřejmě to mě musíte dát vědět. Pokud se vám nechce psát, můžete mi svá přáníčka, své vzkazy namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete, abychom tedy přáníčko zařadili v konkrétní den s konkrétní písničkou, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, prosím. Abychom to stačili, jak se říká, dramaturgicky zpracovat a zařadit do scénáře. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 11. hodině se na vás budu těšit opět ve víkendových srdcovkách. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Prostor před vlakovým nádražím v Brně se má proměnit podle návrhu architektů. V Česku je dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Přístaviště v Uherském Hradišti má nové zázemí pro turisty i veřejnost a bude polojasno až jasno s teplotami do 18 stupňů. Dobré dopoledne.

0: Co se týká ulice Benešovy, tak ty by mohly začít za několik let.
1: Úprava před nádraží začne později. Příští rok by měli dělníci začít alespoň s odkládanou rekonstrukcí podchodu pod kolejemi. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost psychologické péče, plánuje proto změny ve vzdělávání klinických psychologů. Jejich nedostatek chce řešit zkrácením odborné praxe po vysoké škole. Ta by nově mohla trvat pouze rok místo aktuálních 4. Profesní organizace a vysoké školy s návrhem nesouhlasí. Varují, že by mohlo dojít ke zhoršení kvality péče. Návštěvníci přístaviště na Svatojiřském nábřeží v Uherském Hradišti mají k dispozici nové hygienické a pobytové zázemí. Jeden modulární objekt nabízí prostor k odpočinku, kde lidé můžou posedět nebo se jen schovat před sluncem či nepřízní počasí, pokračuje mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
2: Druhý objekt je uzavřený. Nachází se v něm sprcha s umyvadlem, samostatné toalety pro ženy a muže a bezbariérové WC s přebalovacím pultem. Jeho součástí je i úklidová a technická místnost. U venkovního posezení mají návštěvníci k dispozici také pítko.
1: Nové zázemí pro turisty stálo 7,5 milionů korun. Necelou polovinu nákladů pokryla dotace od Zlínského kraje. Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují věci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let.
3: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno. Později večer začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severozápadní až západní, k večeru jihozápadní. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na stém 71. kilometru. Kolony přední se tvoří od Velké Býteše. V opačném směru pozor u nehody na 219. kilometru. Opatrně projíždějte i místem nehody na Sušilově ulici v Boskovicích. A po nehodě je momentálně neprůjezdná silnice z Šebrova Kateřiny do Olešné. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné páteční dopoledne, milí posluchači, vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Zdeněk Truhlář. Máme před sebou opět, jako vždy v pátek, dvouhodinovku dopoledního vysílání plnou písniček, které nestárnou, za chvíli třeba Petr Spálený nebo Ilona Čáková. No a mezi tím spousta zajímavostí. Budeme vás tak trošku motivovat k chůzi, už za chviličku s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem. V pochoutkovém roce se podíváme na to, co se bude připravovat v neděli. No a já můžu už teď líbit, že to bude asi posvícenské pečení. Co se týče pozvánky, tak ta bude speciálně pro milovníky železnice. Nechte se také překvapit, co můžete zítra dělat a kde. No a určitě v rubrice Jak nenaletět poradíme, jakým způsobem si dát pozor na telefonáty falešných bankéřů. Tak příjemný poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 10 000 kroků denně, pro někoho běžná součást života, pro jiného pořádná výzva. Právě motivovat lidi k pravidelné chůzi a zdravějšímu pohybu chce výzva 10 000 kroků. Zapojit se mohou jednotlivci, školy i celé obce. Náš regionální stopař Vojta Halaš právě do jedné ze 7 zapojených obcí na Jižní Moravě vyrazil. Já tě zdravím, Vojto, ahoj.
2: Ahoj Zdeňku, dobré dopoledne tobě i posluchačům.
1: Tak kam jsi zamířil a jak taková výzva funguje v praxi?
2: Ten princip je jednoduchý. Člověk se zaregistruje do výzvy, během jejího průběhu si zaznamenává nachozené kroky a snaží se postupně zvyšovat svůj pohyb. Nemusí přitom každý den za každou cenu pokořit tu magickou hranici 10 000 kroků. Důležitější je podle organizátorů nějaká pravidelnost a snaha překonat vlastní dosavadní výkony. Do výzvy se mohou zapojit, jak jsi říkal, jednotlivci, ale také týmy. Soutěživší účastníci si tak mohou porovnat své výsledky s ostatními a zatímco pro jiné může být hlavním cílem jednoduše pravidelně vyrazit na procházku, pro jiné je to ta soutěživost. Není nutné se vyrazit každý den na několika hodinovou túru. Kroky se dají nasbírat během celého dne a celá výzva se tedy počítá za průběh měsíce října. A jak může výzva fungovat přímo v obci, ukazují například Kojátky nedaleko Bučovic. Mimochodem nejmenší přihlášená obec na Jižní Moravě. A já jsem se právě do Kojátek vydal. Přiznávám teda, že autem, ale aspoň tady už jsem něco nachodil. V Kojátkách se do projektu poprvé zapojili už loni v rámci místního programu Sportem ke zdraví a letos se do té výzvy 10 000 kroků přihlásilo celkem 22 místních. A jelikož jsou statistiky dostupné online a já je mám velmi rád, tak jsem podle posledních informací zjistil, že tady v Kojátkách má nejmladší účastník výzvy 15 let, nejstarší 54 let, no a celkově za ten první týden a kousek mají nachozených, ať to řeknu správně, 1145 kilometrů, což dělá v přepočtu 1 554 174 kroků.
1: Panečku, to je pěkné číslo. No, tak to vypadá, že v rámci výzvy v Kojátkách funguje soutěžní duch, je to tak?
2: Určitě. Já jsem to zjišťoval mezi místními, jak se navzájem podporují, aby nachodili co nejvíce a přiznali mi, že v tom částečně je i takové to hecování, kdo zvládne více. Každý přitom chodí prý především sám a podle svých možností i časových, i zdravotních, ale přesto vzniká ta určitá zdravá soutěživost. Když někdo vidí, že soused nebo známý má za sebou více kroků, může to být právě další motivace vyrazit ven a ještě pár kroků nebo kilometrů přidat.
1: A pro úplnost ještě, které další jihomoravské obce se do výzvy zapojily?
2: Z obcí se do toho projektu zapojilo kromě Kojátek i Brno, Tišnov, Znojmo, Valtice a také Svitávka a Oslavany.
1: No a ještě úplně na závěr, Vojto, měříš si i svoje kroky?
2: Měřím, nejsem teda zapojen do výzvy, dozvěděl jsem se o tom pozdě, protože už byla to přihlašovací okno, už bylo zaplněné, ale já si své kroky měřím.
1: Ale neprozradíš, kolik chodíš denně.
2: Neprozradím, nechtěl bych, aby tady někdo se nade mnou jako povyšoval, že má víc, takže nechám si to pro sebe.
1: Dobře, tolik regionální stopař Vojta Halaš, který se dnes vydal do Kojátek, aby zmapoval výzvu 10 000 kroků. Vojto, děkujeme, pěkný den.
2: Díky, hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: To byl Michal David a píseň Je to blízko na vlnách Českého rozhlasu Brno v 10:23. Čas na to připomenout si pochoutkový rok. V neděli nás v pochoutkovém roce čeká první posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou, vítězem televizní soutěže Peče celá země. Týden co týden s námi bude péct a naučí nás postupně 6 svých oblíbených posvícenských pochoutek. Za prvním receptem se s mikrofonem vydal Patrik Rozehnal.
1: Je, ty máš plišovýho dorta.
2: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
3: Ani makronky, ani dort nás letos na podzim s Vojtou Vrtiškou nečeká. Využijeme prostě podzimních surovin a tradic, které se k tomuto období váží. Takže jakých plodů a surovin si užijeme při tom pečení, Vojto?
2: Všechno máme, kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
1: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
2: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky.
3: K pečení, k přípravě budeme samozřejmě potřebovat i robota. Ten za nás odvede tu nejtěžší práci.
2: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu a pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
1: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
2: Tak jo, tak jo.
4: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.
3: Když jsme tak pekli, tak jsme si říkali, jak se vlastně říká té nádobě, do které umístíme všechny ty suroviny.
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Jak té nádobě říkáte vy? Třeba nám i o tom napište. Vytvoříme desert, který si zamilujete. Bude vám určitě chutnat a budete chtít, aby vám ho někdo na talíř naložil.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko, řekl jsem plně.
0: Na první recepty se můžete podívat už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde stále běží hlasování o nejlepší recept desetiletí. Každých 24 hodin můžete svému favoritovi poslat hlas a sami tak bojovat o řadu cen, třeba o poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup elektrických spotřebičů do kuchyně nebo naprosto nové kuchařky, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Poslouchejte v neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok a dozvíte se víc.

0: Pokud ještě nevíte, co se zítřejším volným časem, tak bych pro vás měl jeden tip. Projet se parním průmyslovým vláčkem můžete zítra na úzkokolejce spojující zastávku u Brna a Zbíšov. Nostalgické jízdy pořádá tamní Muzeum průmyslových železnic. A já mám teď na telefonu místopředsedu spolku Filipa Kaňka, který přidá podrobnosti. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak na co se mohou fanoušci železnice zítra ve Zbíšově těšit?
1: No, zítra se můžou těšit na v podstatě takovou závěrečnou letošní parní jízdu. Je to zvláštně výjimečná podzimní jízda, protože jsme ji nazvali takzvaně parní reparát. Je to vlastně náhrada za letní jízdy, které se nemohly konat s parními lokomotivami kvůli suchu. Takže jsme letos vložili takovou výjimečnou jednu jízdu, nebo jeden provozní den navíc.
0: Ano, pokračujte.
1: Budou v provozu dva parní vlaky, jeden z parní lokomotivy z roku 1951 a druhý z parní lokomotivy z roku 1913. A do toho ještě jako bonus pro návštěvníky, které by to zajímalo, můžeme se svést důlním vlakem, takovým, kterým jezdili horníci v dole, ale bohužel jenom na povrchu.
0: No tak to vypadá, že to bude docela zajímavý a nabitý den. Je nutné se na jízdy předem rezervovat?
1: Rezervaci doporučujeme, protože předpokládáme, že návštěvnost bude poměrně velká, hlavně v dopoledních hodinách, a tu rezervaci si můžou návštěvníci udělat na webu Muzea průmyslových železnic, to znamená na www.mpz.cz.
0: Na nostalgické jízdy na úzkokolejce Zbíšov nás pozval Filip Kaňek. Děkuji a přeji pěkný den.
1: Děkuji, také přeji pěkný den. Na shledanou.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
2: Mimořádně v neděli od 17 hodin.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší. Prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Dám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím cíl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat,

0: znova.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdřív vystraší historkou o napadení vašeho účtu. Potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví a nebo peníze v hotovosti. Natáčela redaktorka Bára Kvapilová.
3: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
4: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
5: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
3: Říká vedoucí odboru prevence Policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
5: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napadený jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
3: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
5: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
3: Podvodníci i posílají fotografie policejní průkazu.
5: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby si lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty, je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
3: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: Tak se mějte na pozoru a rozhodně se nenechejte napálit. No a v pondělí si v naší rubrice povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí. Teď nás čeká ještě do konce hodiny nějaká muzika, Pavel Vítek a také Projektil. No a po 11. už otevřeme chovatelskou poradnu. Dnes bude hostem veterinář Zdeněk Knotek. No a budeme si povídat o tom, jak začít s chovem hadů. Tak příjemný poslech.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie na jihu Moravy nasadí kvůli volbám desítky pořádkových policistů. Ve Vírské nádrži je hladina o 16 metrů níž, ve Vranovské o 10. V Brně přibudou další nabíječky elektroaut umístěné v pouličních lampách. A bude polojasno až jasno s teplotami do 18 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Dnes a zítra budou probíhat volby do obecních zastupitelstev a části Senátu. Policie kvůli tomu nasadí víc lidí. Například na jižní Moravě posílí běžné hlídky desítky pořádkových policistů i kriminalisté. Podle policejního mluvčího Petra Valy se zaměří na dodržování veřejného pořádku a dohlédnou na to, aby nedocházelo k narušení voleb.
2: Hlídky budou volební místnosti namátkově kontrolovat a budou v kontaktu s předsedy okrskových volebních komisí. Opatření budou probíhat již před zahájením voleb a potrvají.

0: Vranovská nádrž z pouhých 29. Pokles hladiny činí až desítky centimetrů za týden, protože přítok je stále menší než odtok. Vranov za týden klesl o 32 cm, Vír o 40. Zásobování pitnou vodou nicméně zatím není ohrožené. Klesající tendenci mají i ostatní menší nádrže v kraji. Dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouličních lamp chtějí teplárny Brno a technické sítě Brno nainstalovat na další místa ve městě. Dosud funguje jen jedna, a to na sídlišti v Brně Lesné. A podle představitelů společností se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Konkrétní místa oznámí v příštím roce. Podle čeho vybírají umístění těchto nabíječek, vysvětluje vedoucí odboru elektromobility tepláren Brno Petr Beneš.
1: Ta dobíjecí stanice nevyužívá elektřiny, která je v lampě, má svůj vlastní. Vždycky, když vytipujeme nějakou vhodnou lokalitu pro umístění této pomalé dobíjecí stanice a je tam rekonstrukce veřejného osvětlení, tak se snažíme tuto dobíjecí stanici tam umístit.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno. Později večer začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, severozápadní až západní, k večeru jihozápadní. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer dobré a biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na 219. kilometru. Počítejte s ní ve směru do Brna před omezením u Rousínova, kde se projíždí jedním pruhem. Nehoda omezuje provoz v Brně na Netroufalkách, stejně jako na Suchohrdelské ulici ve Znojmě a na Sušilově ulici v Boskovicích. A silnice z Šebrova Kateřiny do Olešné je po nehodě neprůjezdná. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Máte naladěno dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem, no a to vstupuje teď do své druhé části, která spočívá v tom, že otevřeme chovatelskou poradnu. Ano, máme 4,5 minuty po 11. hodině a už za chvíli do studia přijde veterinář Zdeněk Knotek, který poradí, jaké druhy hadů jsou vhodné pro začátečníky, co vše k chovu hada budete potřebovat a na co si dát při zakládání terária pozor. No a samozřejmě prostor bude jako vždy i pro vaše dotazy, nejenom pokud jste začátečník, nebo uvažujete třeba o chovu hada, ale pan doktor určitě rád poradí i vám chovatelům, kteří už třeba nějakého hada doma máte. 726 465 200, to je telefon k nám do studia, který můžete využít pro svoje dotazy.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Já jsem moc rád, že tady můžu opět po čase přivítat veterináře Zdeňka Knotka. Pane doktore, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak dnes bude řeč o hadech. Je dobré si hřát hada na prsou?
2: Hada na prsou si hřál donedávna, dnes je situace mnohem jinačí, budeme se o ní bavit možná za chvíli, jak získat nebo nezískat hada, ale v době, kdy to bylo hodně složité, kdy ty trhy nebyly tak bohaté jak dnes, tak si ho hřál naprosto nejeden mladý chovatel, který si ho vezl z burzy pod košilí, aby hadovi nebyla zima.
1: Ano.
2: A nebylo na tom nic špatného.
1: Tak pojďme tedy k tomu, co všechno je potřeba k tomu, abychom si mohli pořídit hada, abychom ho mohli doma chovat. Tak na začátek asi je důležité vybrat ten nejvhodnější druh pro začátečníka. Pokud někdo opravdu vůbec nemá žádné zkušenosti s plazy, ale rád by si hada pořídil, rád by ho doma choval, tak jaký druh byste doporučil?
2: A hned se k tomu dostanu, nechci se vyhýbat otázce, ale ještě bych řekl na začátku něco, a to neplatí jenom pro hady, já bych řekl, že pro jakékoliv živočichy. Úplně nejlepší, to se těžko říká, lidi si často pořídí přístroje, návod stejně nečtou, že? Ale když bych to bral, že si to třeba chce pořídit nějaký mladý chlapec nebo mladé děvče, já nevím, 8-10 let, a má logické rodiče, kteří jsou rozumnější, zase v uvozovkách, ale přesně bývají rozumnější, tak je nejlépe než pochopit, proč to chci. A pak si jdu poradit s někým, kdo už tomu rozumí. Já vím, že to většinou neděláme, ale je to daleko nejlepší. Dneska ty chovatelská sdružení, zoologické zahrady, kde je kurátor, jo, vynikající člověk, který se rád podílí o ty zkušenosti. Brno má obrovské výhody. Tady můžete jít do Lužánek, můžete jít tamhle do Židenic, jo, kde jsou opravdu zkušení chovatele. A oni se přesně tak, když se jich zeptáte, co bys chtěl chovat, tak se ptá, proč, máš na to podmínky a tak dál. To znamená, já si myslím, že nemusíme opakovat chyby, které jsem opakoval nebo dělal já, když si a moje generace v tom teroristickém středověku dneska lze jít dál. To znamená, ano, na základě jakýchsi spíš vnitřních nadšení, vždycky v tom bývá spíš emoce a nadšení, se prostě rozhodnu, je mi 12 let nebo 10 let a rozhodl jsem si, že chci mít hada. Jo. Tak určitě první odpověď je ne jedovatého. I ti jsou a bohužel jsou stále na trhu,
1: ano.
2: Jo, protože to asi ani policie nestačí pohlídat, jo, po internetu a po různých sociálních sítích, takže pořídit si kobru není problém, ale není to dobré. Jo. To má potom konsekvence velice nepříjemné. Takže první je nejedovatý. Druhá věc, musím si zvážit, jestli mě nebude dělat problém, a nejen mě, ale celé rodině, tatínkovi, mamince, prostě všem, co se mnou bydlí doma, že tam taky budou možná myši, protože ten had prostě není bíložravý. Je to velká škoda, ale hadi prostě bíložraví nejsou. To znamená, bude muset pozřít něco. No a buď je to nějaký malý ptáček, nemyslím o ně chycený a nějaké to kůře, anebo je to nějaká ta laboratorní myš. Ve větším případě pak už to jdeme až někam ke králíkům a k morčatům. To ne každý má rád, nebo ne každý i přítomnost toho zvířete má doma. Jo? Takže jsou takové brzdy, abych mohl mluvit několik hodin o brzdách, proč ne? Ale o toho tu nejsem, abych odpudil. To znamená ano, na začátku určitě nejedovatý, a když už tedy logicky nejedovatý had, tak možná nějaký, který je takzvaně snadný. A takové druhy skutečně existují. Byla to kdysi úžovka červená, já myslím, že pořád to ta gutáta, jak ji říkají teroristi, pořád mezi ně patří, která skutečně vyžaduje trošku nějaké rozumné podmínky tepla, vlhká a toho krmení a je schopna prostě přežít, žít, případně se i rozmnožovat. Patří i mezi ně i některé menší krajty a korálovky.
1: Takže to jsou ty druhy, které byste doporučil, pokud tedy nikdo,
2: ano,
1: někdo neví.
2: Říká se, že chovatel psů se na prvním psovi učí. Jo, až druhého, třetího už pak jako umí nebo ví, co ten pes potřebuje. Na prvním se to ta rodina učí. Jo, odštěněte. A u toho hada je to podobné, to znamená, na tom prvním se budete, kdo se proto rozhodnete a nikdy jste to nedělali, tak se na něm budete učit. Naštěstí dneska se máte kde poradit. Já bych opravdu varoval před nějakými sociálními sítěmi, ať se na mě někdo nezlobí internetem. Já bych šel za člověkem, který to umí. Jsou v Brně, jsou v Praze, jsou v Jihlavě, jsou v jiných městech. S ním bych dal řeč. Ty lidi jsou většinou velice laskaví a hodní a mají zájem, mají rádi i ta zvířata a poradí vám, jak to dělat.
1: Takže nechte si poradit. No a my vám se pokusíme dneska s panem doktorem Zdeňkem Knotkem taky poradit. Pokud by vás cokoliv zajímalo v problematice chovu hadů, tak můžete využít naši telefonní linku 726 465 200 a veterinář Zdeněk Knotek vám milerád poradí.
0: Do Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A dnes s veterinářem Zdeňkem Knotkem, který vám rád poradí na téma chov hadů 726 465 200. Jenom připomínám telefon. Pane doktore, my už jsme tedy probrali tu zásadní věc a to je rozhodnout se vůbec proč si pořídit hada a taky nabít nějaké informace. Asi bychom se měli té předpřípravě, než vůbec jdeme pro hada, zjistit maximum, co můžeme od těch zkušených chovatelů. Ale další věc, která je potřeba, tak je také nějaký domov pro hada. Tak jak zařídit takový domov?
2: Přesně tak. Plazy obecně a hadi určitě budou-li doma chováni nebo i v zoologických zahradách, kdekoliv jinde, tak jsou v teráriích a to jsou nádrže, mohou být skleněné, mohou být z jiného materiálu. Většinou chcete vidět, kdo je uvnitř, tak asi budou mít minimálně jednu stěnu, kterou na ně uvidíte. I v tom je trik a možná se u toho zdržím chvíličku. Mm-hmm. To znamená minimálně ta jedna stěna, ano, abyste věděli, co se tam odehrává, jestli tam nedochází k nějakému problému, než by had koukal na vás, ale vy chcete mít kontrolu, taky chcete mít radost, proto jste si toho hada pořídil, že jo? Ostatní stěny možná je lepší, když právě moc průhledné nebudou, protože ten had úplně nechápe, co je sklo a může jakýkoliv plast, včetně hada, teda narážet do toho skla, jít tam někam furt do těch stěn a nechápat. Takže lepší, když jsou třeba barevné, dejme tomu zelené, taková příjemná barva. No, takže jsme se dostali k teráriu. Terárium za mých mladých let to byla hrůza, to jsme si lepili ze skla, pořezali jsme se o diamant a o sklo a bylo to špatně. Dneska samozřejmě obrovská výhoda. Buď jsou ty lidé mnohem šikovnější, ale mají to i komerčně dostupnější. Takže jestli dneska někdo chce terárium, tak si ho samozřejmě může objednat přímo na míru. Může mít všelijaký tvar, aby se vešlo do rohu. Může mít, já nevím, osmihrán, nebo to může být klasický nějaký obdélník. Ano, to znamená, terárium je jedna věc. Co má splňovat to terárium? Je něco, co asi úplně nikdy 100% nesplní. Kdybychom si uvědomili, jakou migraci hadi v přírodě dělají, tak velké terárium neexistuje. Ale určitým kompromisem, čím bude ten had menší, i ta korálovka nebo ta červená užovka v nějakém teráriu, které bude mít rozměry, dejme tomu 2 metry krát metr krát metr, jo? Už se dá říct, že se jí tam dají vytvořit jakési téměř ideální podmínky. Takže první věc je, aby ta nádrž byla pěkná, velká, mluvím zatím jenom o holém teráriu bez vnitřního vybavení. Ano, ano. A aby měla i dobrý přístup. Vy se tam v určitých fázích potřebujete dostat, budete to čistit, protože ten had tam bude odkládat trus, bude tam močit, občas ten substrát možná zvlhne, budete muset vyměnit vodu, možná budete muset opatřit nebo opravit elektroinstalaci. To nesmí to být tak, jak jsme to kdysi dělali i my, že pak byl velký problém se vůbec do toho teráde dostat, anebo to zvíře někde uvízlo v těch dvířkách a poranilo se. No, to znamená, musí to být bezpečné a jednoduchý vstup dovnitř, jednoduchý vstup ven. U těch samozřejmě jedovatých hadů, o kterých nechci mluvit, tak samozřejmě bývá i zámek. Nemusí být hamba mít i zámek na nejedovatého hada, protože velký had, když je vlhký a opřes o sklo, tak jenom svojí hmotnosti, jak se komíhá doleva, doprava, tak nejedna vrátka pootevřel a potom uniknul do místnosti, kde teda bydlí ty lidi a to už není žádoucí. Takže první je ta nádrž. Druhá věc je její vnitřní zařízení. Velká věda, kdysi byla elektroinstalace, zase dělali jsme to amatérsky, spustili jsme žárovku na kusu drátu a dali přes to kořenáč, no, bezpečnostní technici by z nás a do dneška asi z nás šílí. Dneska zase lze to pořídit, takže i ta lampa, to světlo je udělané bezpečně. Ten had bude potřebovat světlo nejen proto, aby vůbec v něm vybudilo jakousi denní aktivitu. Ne všichni plazy mají, nebo ne všichni hadi mají denní aktivitu, ale většina ano, takže aby viděl, rozsvítilo se takzvané sluníčko, jsem aktivní. A druhá věc, musí tam být ještě, což dlouhá léta byla polemika, jestli ano, ale dneska se shodujeme, že ano, měl by tam být i zdroj nějakého to UV záření, protože nejen želva, nejen ještěrka, ale i ten had potřebuje vitamin D a potřebuje ten vápník, to znamená ano, měl by tam být nějaký příjemný zdroj. Toto skutečně všechno není třeba dělat doma někde na koleně, ale existují zase zdroje, které jsou dostupné za nějaký poplatek pochopitelně, aby vydávali světlo, aby vydávali ty UV paprsky a pozor, co jsem ještě neuvedl, ještě je samozřejmě zdroj tepla. Protože plazy skutečně jsou aktivní v teple a ne vždycky doma je jaksi optimální teplo. Takže ty teploty pro ty hady se pohybují přes den, dejme tomu třeba až lokálně, řeknu v tom místě, kde je nejteplejší, klidně až třeba do 30 stupňů nebo 25 stupňů, v tom chladnějším rohu toho velkého terária může být klidně 20 stupňů. Mm-hmm. A na noc se to vypíná, třeba i automatem, všechno dneska lze. Takže teplo, světlo. Další věc, voda. Určitě vždycky pitná voda v nějaké misce, která se nepřevrhne. To má v něčem, co já nevím, kameninové misce. Když je to středně velký had a velký had, nezapomeňme, že hadi se i koupou. Že i do vody lezou, aby lépe odloučili tu starou pokožku. Jak se říká, že had svléká kůži, on nesvléká kůži. Je to jenom ta epidermis, jo, část epidermis na povrchu. Ale na to potřebuje poměrně dobrou vlhkost. Takže to jsou takové technické figle. Světlo a teplo je základ. Nějaký zdroj vody, no a potom kromě jiného dostaneme se třeba ještě k substrátu, jako k samostatnému, že to je samověda, tak i nějaký ukryt. Ani ten had nebude šťastný, když tam bude prostě strčený, jak tady někde na Svobodáku do centra, všichni na mě koukejte, on se v přírodě ukrývá. Takže i nějaký kvalitní, jednoduchý ukryt.
1: Tak to je ta základní výbava terária, budeme samozřejmě v tom pokračovat dále, třeba se dostaneme i k tomu substrátu, nicméně stále platí, milí posluchači, pokud by vás cokoliv zajímalo, můžete se zeptat na čísle 726 46 52 00.
3: Pondělí 12. října se těšte na dobré rady s aromaterapeutkou Anou Krutovou. Povídat si budeme o vůních, které mohou zmírňovat stres. Jaké vonné esence pomáhají proti podzimním splínům, jak vůně používat, aby měly co nejlepší efekt a která vůně je třeba ideální pro lepší spánek. To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes vám radí veterinář Zdeněk Knotek a povídáme si o začínajícím chovu hadů, respektive rady pro začátečníky, když to tedy řeknu trošku jinak. A milí posluchači, můžete se stále ptát na čísle 7264652000, pokud by vás něco z dnešního tématu zajímalo, nebo byste se rádi na něco zeptali, pokud už chovateli jste. Pane doktore, vy jste nakousl to téma, o kterém by se asi dalo mluvit hodiny, a to je substrát, výbava terária.
2: Přesně tak, protože už dejme tomu, jsme se bavili o té nádrži, o bezpečnostních dvířkách nebo uzávěru, o zdroji světla, tepla a tak dál. No ale samozřejmě ten had nebude ležet na skle nebo na umělé hmotě, což jednak nepěkně vypadá, jednak to pro něj není úplně příjemné, to znamená, co dát pod něj. No, samozřejmě takové ty přírodní substráty jako hlína, písek a to jako se nikomu nikdy nevyplatilo. A i když to propalovali v pecích, ten písek, tak prostě není to ono. Špatně se to čistí. Jedno domysleme, že i my potřebujeme, aby to pro nás bylo pokud možno jednoduché, abychom tam tu hygienu udrželi. Že pořád ten had bude uzavřený v poměrně malém prostoru. A bude tam kálet, bude tam močit a budou tam možná zbytky potravy. Takže tu hygienu udržet není snadné. No, takže listí ne, hlína ne, písek ne. Samozřejmě někdo řekne, že listí je ideální. Ano, javorové listí na podzim vypadá pěkně, ale to byste museli velmi často střídat, velmi často měnit. A nakonec to nikdo nedělá, takže mu to tam opravdu plesniví a hnije. My jsme samozřejmě na klinikách nebo na klinice, ale i kolegové používali často filtrační papíry nebo noviny, z toho důvodu, že jsme potřebovali vědět, co se tomu pacientovi děje. Měli jsme jakousi kontrolu. Když to teď přirovnám velmi jaksi drsně, tak i v nemocnici, kdyby na prostěradle byla krev, tak hned doktor nebo sestřička ví, že se něco děje. My jsme stejně potřebovali u těch plazů vidět, jestli zvraceli, nezvraceli, kálili a tak dál. To znamená, toto chovatel do určité míry potřebuje taky vidět, ale není to tak vážné. Takže ten filtrační papír nebo noviny, tam se dá udržet čistota perfektně. To se dá měnit, já nevím, každý druhý, třetí den podle toho, jak jsou znečištěný, ale buďme upřímní, moc pěkně to nevypadá. A co jsme ještě neřekli, ale je to logické, buď máte to terárium někde na chodbě, no to spíš ne, abyste strávil život na chodbě, to se vám nechce. Nebo je v nějakém tom dětském pokojíčku, nebo je v obýváku, může to být dominanta celého domu, ale chcete, aby to i pěkně vypadalo. Takže teď hledáte způsob, aby šlo zachovat čistotu a přitom, aby to esteticky jako působilo dobrým dojmem. Já teda jsem velký propagátor těch umělohmotných trav nebo trávníků, nebo jak bych to nazval, nevím, neumím to odborně nazvat, ale bývá to i před různými podniky, takový ten zelený pseudotrávníček, dá se to koupit, někdo to má i doma, protože působí to příjemnou barvou i pro toho plaza, který asi v přírodě jaksi naučen žít v něčem, kde je i tráva. A přitom to tady není tráva, takže to nehně, neplesnivý. Jednou začne se to dá jednak vyhodit a vyměnit, nebo vyluxovat, vypláchnout, vysušit a vrátit zpátky. Jo, takže hobliny, které byly velice silně doporučovány, a já vím, že do dneška řada tradistů má, třeba krajty na hoblinách, ty vyžadují velikou péči o hygienu, protože pokud se zejména používalo vyhřívání ze spoda, což bylo taky moderní, folie pod teráriem, takže spodek toho terária byl poměrně hodně teplý. Na tom byly hobliny ve výšce třeba až 5 až 10 cm. A teď se tam dostala vlhkost, jak ta krajta navštěvovala tu koupací nádrž a vracela se. No tak to je ideální podmínka pro chov, já nevím, žampionu a hub. A my jsme jako veterináři naráželi na velmi často na dermatitidy, kdy se vznikaly plesnivé záněty, řečeno zjednodušeně plesnivé záněty právě toho břicha u toho hada. Takže to jsem jako taky nepovažuji za vhodný. Opravdu ten umělý jakýsi patrávník, či jak bychom to spolu nazvali, že to vypadá dobře a přitom se tam dobře udržuje hygiena.
1: Ještě mě napadají velké kameny.
2: Ano, velké kameny, to jsem třeba nabízel hlavně chovatelům ještěrek, protože tam většinou jde k tomu, že sežerou písek, to naštěstí hadi nedělají, tak jsem jim vždycky říkal velké břidlice, velké kameny. Ano, máte pravdu i velké kameny, ovšem museli zase na začátku být perfektně vyčištěné, vypálené, neřeknu vydezinfikované, aby i ten kámen na sobě neměl nějaký líšeník a nějakou hlínu a budou vyžadovat pravidelnou údržbu, pravidelné čištění. Velké ploché kameny by mohly sehrát tu estetickou formu a přitom by mohly být hygienicky nezávadné.
1: Takže i to se dá použít. Veterinář Zdeněk Knotek je hostem dnešní chovatelské poradny. Povídáme si o chovu hadů pro začátečníky. Pokud vás cokoliv zajímá, 7264652000, telefonní číslo k nám do studia.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Veterinář Zdeněk Knotek je hostem dnešní chovatelské poradny. Radíme, jak začít s chovem hadů. Já bych se ještě zastavil přece jenom u toho terária u jedné věci, protože vy jste mluvil nejenom o tom substrátu a o tom podkladu, ale i o těch stěnách, protože většina terárií je skleněných, průhledných. Jak to tedy zařídit tak, abychom do terária viděli a přesto ten had měl pocit, že je tam stěna, že tam není jenom sklo průhledné?
2: Ono důležité je ta vnitřní struktura, protože i ten had v přírodě se pohybuje v nějakém trojrozměrném prostoru, takže ty stěny mohou být oblepeny, zase lze to i pořídit už přímo od odborníka a nemusí si to člověk doma lepit nějakým kanagomem sám, ale můžou tam být materie, zase bych doporučil, ne až tak úplně přírodní, jako je kůra, ale spíš nějaká náhražka, která tak vypadá. Přitom neuvolňuje nějaké toxické látky, ale vytváří ten hezký estetický dojem. Můžou tam být misky. Já jsem zažil období a řada chovatelů to má, že tam byly i rostliny, ale já bych radši doporučoval spíš umělé. Byť jinak nejsem přítel umělých rostlin, v tomhle případě bych se vůbec z toho neštítil a dal bych tam jakékoliv umělé rostliny, které zpestří ten prostor, rozdělí ten prostor, takže ten had prostě nežije jenom metr krát metr, ale najednou se mu tam vytváří různé takové místa, kam se schová, kam se namotá, kde si tu kůži před, nebo tu epidermis, ano, o to svlékne. To znamená, vytvořme mu co nejbohatší prostředí, zejména kdyby to měl být nějaký tropický had, no tak ten vysloveně bude rád, když to bude hodně husté. Jo, aby nenarážel právě na to sklo. Jsou i druhy, které jsou v podstatě nervózní a pokud nemají terárium patřičně členité uvnitř, tak mají problém. Takže vytvořit pěkné prostředí se dá i pomocí ne právě nebezpečného materiálu, ale jak ty stěny boční, ta zadní a ty boční, mohou být plné různých drobných nalepených úkrytů, to můžou být právě zase i ty kořenáče nebo různé bedínky a ideálně, když se do nich kdykoliv ten chovatel může taky dostat a podívat se, jestli tam nejsou ektoparaziti, jestli tam není nějaký problém, který je před ním schován.
1: Takže nechat třeba tu stěnu, na kterou přiděláme nějaký, jak jste říkal, květináček nebo nějakou misku kameninovou, tak tam nechat i místa, kudy je vidět?
2: Já jsem myslel spíš zepředu, že tam vidíte. Jo? To znamená, ne, samozřejmě byla by ještě finta, pokud by to terárium bylo, bylo možno ho obejít ze všech stran, tak dokonce tak, jak je to někde v zoo, že vidíte bobra zezadu, ten jeho brloch, tak tady byste mohl mít i ten úkryt průhledný zezadu, že byste se tam jako dívali v době, kdy tam to zvíře je. Jo? Ale to není úhadu jako vysloveně až tak strašně nutné, jo? To bych nepovažoval za hlavní, ale hlavní, aby to hezky vypadalo, protože to chcete, bude to přece dominanta, ať už toho dětského pokoje nebo studentského pokoje nebo prostě hlavní část obýváku a přitom, aby to bylo bezpečné. To znamená, jenom sklo by nebylo vhodné. Jo? Když to řeknu asi zjednoduše, jenom skleněné plochy by nebyly pěkné. I když by byly zamalované, byly by třeba hnědé nebo zelené, nebylo by to pěkné. Asi by se hodilo tam něco přilepit, udělat tam umělé stěny. Když to řeknu umělé stěny, nicméně z nějakého lehkého vzdušného materiálu.
1: Jste mluvil i o tom, že je dobré to přilepit, ale přece jenom i ta lepidla častokrát uvolňují nějaké toxické látky, takže asi vybírat ta lepidla, která splňují nějaké hygienické...
2: Mezi nimi najít i taková, která nejsou dlouhodobě závadná. Samozřejmě, když se to lepí, tak se to nechá nějakou dobu, poměrně dlouhou dobu vyvětrat. Jo? Určitě ta bezpečnost je na prvním místě, protože to zvíře pak bude uzavřeno uvnitř a bude tam teplo a bude tam vlhko. Takže i na tyhle drobnosti je třeba dávat pozor.
1: To znamená začít přece jenom i s tou přípravou toho terária dostatečně brzy.
2: Určitě. Nejdřív je třeba si uvědomit, co chci, jaký druh dejme tomu, to už jsme řekli, a potom, co asi bude potřebovat a pak teda mu vytvořit ty podmínky a možná tam dokonce nechat, tak jak je to v akváriích, jo, pro obouživelníky nebo pro ryby, určitou dobu tam vytvořit jakousi na rovnováhu, jo? Ať se to rozsvící, ať to hřeje i bez toho zvířete, ať vidím, jestli se mi to někde v rohu nerosí, nebo jestli je tam všechno v pořádku, no a pak teprve do takhle připraveného obydlí by vlastně teprve měl přicházet ten had.
1: Tak to je dobrá rada docela. My ještě zmíníme další záležitosti, které se týkají chovu hadů a narazíme třeba také na zazimování.

0: sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
2: Ano, máme ještě jeden prostor na to, abychom si popovídali s veterinářem Zdeňkem Knotkem o tom, jak začít chovat hady. Tak jsme probrali už, jaké druhy hadů, hlavně jaké motivace nás k tomu vedou a tak podobně, co všechno musíme zařídit, aby měl had dobré ubytování. No ale přichází teď podzim, to je období, kdy obvykle se plazy zazimovávají někteří. Tak pokud si teď pořídíme hada, je vhodné ho rovnou zazimovat?
3: To je výborný dotaz, protože zase vraťme se k úplné logice. Ono všechno nakonec může být jednoduché, když se vrátíme k té biologii, zoologii a logice. Tak například ta užovka červená, nebo jí příbuzné druhy, tam je těch druhů ve Spojených státech původně desítky a desítky, ale ta gutáta je prostě takový model. Jo. Tak to pochází z mírného pásma, že Spojené státy jsou asi jak Česká republika, jaro, léto, podzim, zima. Takže tam by teoreticky to zimování mohlo připadat v úvahu. U té krajiny královské je to nesmysl. Pokud je z Ghany, tak tam prostě čtyři roční období nejsou. Tam je maximálně období vlhka, období sucha, což hraje taky významnou roli, ale není to totéž. Já bych asi doporučil obecně takhle. Pokud začnete s chovem hadů, tak ten první rok minimálně to zimování neudělejte. Držte stále optimální teplotu, stále optimální vlhkost, možná můžete mírně snížit, jo, můžete tam udělat úpravu, to se zase s tím lokálním odborníkem ještě poradíte, nebo s tím chovatelem. Není to nutné, protože hlavní finta, nebo hlavní stimul toho zimování spočívá v podpoře reprodukce. Oni skutečně, jo, i ty jejich vadlátka a vaječníky prožívají jakýsi vývoj, jo, hormony tam mají jakousi významnou roli a to zimování přesně nastartuje, takže když pak u nás na svatého Jiří a tak dál vylezají ven, tak záhy potom se skutečně páří. Jo. Pokud není mým úmyslem rozmnožovat hady v zajetí, a to asi málo kdo má ten zájem, protože komerční důvod podle mě není, neobstojí jako důvod, tak pak to zimování vhodné není. Takže zaprvé musí to být had z oblasti nebo z zeměpisného pásma, kde vůbec zimování má smysl. Pak se směnou teploty dostaneme se až na, jak jsme se bavili u želv, až na teplotu jdeme kolem toho 5 až 10 stupňů. I ta chladnička není špatné místo. Had musí být samozřejmě vyprázdněný, musí být v dobré kondici, jinak to nezvládne. Jo, takže takový se podmínky obecné. A pokud to minimální první rok neuděláte, tak to není chyba. A pokud byste si pořizovali mláďat a někdo vysloveně mladé hady, tak to neudělejte určitě. A radši je dostanete do kondice, řekl bych, mladé ženy, mladého muže, to znamená už takového silného zvířete, které už má nějakých pár měsíců za sebou, přijímá potravu, vylučuje a pak teprve v dobré kondici to případně můžete zvážit.
2: No a ještě jedna důležitá věc, která mě napadá a je potřeba ji zvážit, a to je vlastně, jakého věku se hadi dožívají, protože asi by chovatel měl i zvážit, jak dlouho se vlastně ochotný hadovi věnovat.
3: To je zase vynikající otázka, děkuji za ní, protože všechno je věc odpovědnosti a pokud si pořídíte zvířátko, které už od přírody má před sebou jenom několik dnů, několik týdnů, uvedu jako komický epici, tak víte, že to na dlouho nebude. Ale zrovna hadi můžou dožít klidně desítky let. Jo, samozřejmě ne vždycky se dožijí a nemusí to být jenom chyba chovatele. Už máme dneska onkologii veterinárně, víme, že i u hadů a u jiných plazů jsou i, jo, rakovina, jsou nemoci, které se nesnadno hojí a chemoterapie u nich je trošku tak jaksi komplikovaná. Takže ano, ne všichni se dožijí vysokého věku, ale mohou a právě ať už ta gutáta nebo ta krajita královská nebo nějaký podobný had mohou klidně dožít 10, 15, 20, 25. Velkých hrozných, velká krajita, klidně 40, 50 i více let. Hmm. To znamená, není to jako, že jsem si to pořídil teď, protože chodím na gympl a pak odjedu někam jinam a budu chodit někde jinde na vysokou školu a po mně vzdědí chudáci rodiče hada a ty často neví, co s ním. Hmm. No, takže je to na dlouhou dobu. Pokud je všechno v pořádku, tak je to zvířátko na minimálně 10, možná 20 let.
2: Tak s tím je potřeba taky počítat. Veterinář Zdeněk Knotek byl hostem dnešní chovatelské poradny. Pane doktore, díky, že jste za námi opět přišel a budu se těšit zase příště. Na shledanou.
3: Děkuji moc, díky a na shledanou.

Blíží se 12. hodina a to znamená, že už se s vámi rozloučí pro dnešek Zdeněk Truhlář. Bylo mi ctí s vámi trávit zase další čas. No a pokud byste si z dnešní chovatelské poradny o začátečnickém chovu hodu chtěli poslechnout cokoliv znovu, můžete v mobilní aplikaci nebo na našem webu. Naschledanou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Odpoledne začínají komunální a ve třetí obvodu i senátní volby. Ministerstvo financí chystá posílení ochrany živnostníků před věřiteli. V Brně začíná třídenní festival romského filmu. A odpoledne čekáme polojasno až jasno, místy jen oblačno a teploty do 18 stupňů. Začínají zprávy. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Dnes začínají volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Na Jižní Moravě tentokrát nejsou spojené s žádným referendem. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin. V regionu kandiduje v komunálních volbách přes 24 tisíc lidí do zastupitelstev více než 670 měst a obcí nebo městských částí.
2: Své senátory si zároveň volí lidé ve čtyřech obvodech v Jihomoravském kraji, ve Vyškovském, Znojemském a Brněnském obvodu číslo 60. Část Jihomoravanů se pak zúčastní voleb v Uherskohradišťském senátním obvodu. Voliči, kterých se to týká, dostali hlasovací lístky do schránek. Volební místnosti jsou dnes otevřené od 14 do 22 hodin, zítra od 8 do 14 hodin. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Stát chce posílit ochranu živnostníků před vysokými sankcemi při nesplácení úvěrů. Ministerstvo financí proto připravilo novelu zákona. Jeho mluvčí Gabriela Krušinová vysvětluje.
3: Ministerstvo financí chce zabránit tomu, aby se potíže se splácením změnily v neřešitelnou dluhovou spirálu. Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň

0: Mému průjezdu záchranářů k domovu pro seniory. Teď se ve Spáčilově ulici rozroste počet míst z 10 na 25. Náklady radnice odhaduje na 5 milionů korun. Brněnský televizní institut hostí třetí ročník festivalu romského filmu Tukino. Jako první festival v Česku nabízí snímky od romských tvůrců a příběhy mapující jejich kulturu a historii. Letos představí filmy nejenom z tuzemska, ale například z Německa nebo Velké Británie. Motem letošního ročníku je film jako nástroj porozumění, vysvětluje ředitelka akce Alica Zikmunds Heráková.
1: Vztahujeme se tak k umění a k té umělecké formě audiovizuální jako k něčemu, co může zprostředkovávat mezi lidmi právě porozumění. To znamená, že přinášíme nějakou menšinovou perspektivu, která není třeba často v tom veřejném prostoru zastoupená. A i z téhle té pozice vlastně je pro nás to moto důležité. Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 ve směru z Vyškova do Brna popojíždí kolona před sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru něco opravují silničáři v pravém pruhu. Šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

A je tady opět Morava krásná zem. Dnes vás k poslechu pozvala polkou Pavla Skopala a Dalibora Kozmíka Trnkovjanka. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a kdo slaví svátek? Tak dnes je v našem kalendáři více jmen. Nalezneme tam jména Štefan, Sára a Zara. Ve slovenském pak je Dionýs. Všem nositelům a nositelkám zmíněných jmen přeji, aby se měli dobře, aby je nic netrápilo a zdraví sloužilo. No a už jsem zvědavá, jaká přání jste si připravili vy. Tady je telefonní číslo 726465200 a teď už známá lidová v podání Galánečky.

0: No, tak to byla známá lidová Išel Macek, zpíval Kamil Barták. No, ale teď už bude mluvit pan Mirek z Hroznové Lhoty. Dobrý den. Pane Mirku, vy tam asi nejste, já se hned podívám. No, pan Mirek se mě ztratil, neznámo kde, takže dám prostor paní Vlastě z Košíkova. Dobrý den i vám.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Dnes se dožívá krásného požehnaného věku 90 let. Manžel, tatínek, strejda, švagr, dědeček a pradědeček. Pan Antonín Loup z Košíkova u Velké Bíteše. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti, žádnou zlost, samou radost, spravnou čat a hlavně hodně toho zdraví. A zase to zdraví.
0: No ano.
1: Tomu přeje manželka Marie, dcera Marie a Jana s rodinami, sestra Marta s rodinou, bratr Josef a švagr Jenda s rodinou. Pravnoučci posílají pradědečkovi moc, moc pusinek. A k blahopřání se přidává i moje maličkost Vlasta. Děkuji za prostor.
0: No, paní Vlasto, 90. narozeniny jsou krásné narozeniny, co si budeme povídat. Ano. No a vy jste dobře řekla žádnou zlost, pan Antoni nebo Toník, jak mu říkáte. Určitě by si měl zachovávat radostnou mysl. To je důležité.
1: On je hodně veselý a to tak... To je dobře,
0: velké, ale to je velké plus do života dalšího. Tak jo, paní Vlasto, naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: A na tom druhém telefonu čeká ještě nějaký posluchač, tak dopak tentokrát?
2: No, znovu Mirek Hroznová Lhota.
0: Tak kde jste se ztratil, pane Mirku?
2: Nevím, jak si to bylo.
0: Někde jste se mě zatoulal, ale teď už jste ve vysílání. Tak můžete.
2: Dobrý den, paní Ostrá, přeju a všetkým posluchačům a prosím o pěknou písničku pro našu babičku a pro babičku Kateřinu Větříčkou z Hroznové Lhoty, která se právě dnes dožívá také 90 roku. Je to bývalá porodní babička, jenom aby se vědělo, koho se jedná. Přejmě jí to společně s mojou ženou Zdenku, její dceru, pravnučku Kateřinu a vnučku Kateřinu, pardon, a pravnukem Lukáškem. Všecko nejlepší. Ať jí služí zdraví, jak do posluhu, boží požehnání. Lukáše přidává velikou pusu. Děkuji vám moc, paní.
0: No, krásné. Já jsem ráda, že se to nakonec podařilo. Naschledanou. A teď už Joška Černý.

0: Jožku Černého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. A už tady mám další dva telefonáty, tak na jednom je paní Lidka a na druhém je paní Lída. Tak já dávám slovo paní Lidce z Polichna. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeju a všem posluchačům. Prosím vás o zahrátí k dnešním narozeninám Majce Jančové do Prakšic. Majko, včera to bylo ještě set. Ode dneška už ti to začne sát. Přejeme ti štěstí, zdraví, pohodu, spokojenost, celá rodina. A zítra to s tebou celá rodina oslaví. Ty nám naleješ štamprličku a spolu si dáme na zdraví. Po karíšku. Bude nás tam 50, myslím, no, takže to bude veselo.
0: A zpívat si budete také, stejně jako za chviličku, určitě při pěkných písničkách, které nám bude hrát. No to neprozradím, kdo bude hrát. Tak, paní Lidko, nashledanou, hezký den.
1: Děkuju moc, nashledanou, hezký den.
0: Vám také a ještě paní Lída z Moravského Krumlova. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a vás v rozhlase Brno. A dnes bychom chtěli popřát paní Janě Mašové z Dolních Dubňan, která má dnes narozeniny. Takže jí přejeme hodně moc zdraví, radosti z vnoučat, štěstí, aby jsme ještě už si užili pár společných cyklových letů a měla se pořád jenom dobře. To jí přeji Lída a Jarek Šlapanští.
0: No tak to je krásné. No tak já jsem se chtěla zeptat, jestli si dáte také po kalíšku, jak říkala paní Lidka z Polichna. No ale vy asi spíš vyrazíte na těch kolech a tam by to nebylo asi optimální, že? Kdybyste ano, si dávali po kalíšku. Tak jo. Tak se mějte hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No a dnes má narozeniny manažer sklepanky Jaromír Gala z Vrbice. Všechno nejlepší, pevné zdraví, lásku, klid a pohodu do dalších let přeje Hanka z Hulína. Ovšem nyní sklepanka nebude hrát pouze panu Jaromírovi, ale bude hrát vám všem milým posluchačům. Český rozhlas.

0: Tak to byla Sklepanka, hrála tentokrát lidové pro vás, pro všechny milé posluchače. No každopádně já zdravím ještě jednou pana Jaromíra Galu, který je spojen se Sklepankou. No ale teď se mi tady sešly telefonáty, oba jsou z Vřesovic. Paní Eliško z Vřesovic, teď tedy budete přát vy. Dobrý den.
1: Tak dobrý den, ještě jednou vás srdečně zdravím, paní Ostrá, a všechny posluchače tohoto pořadu. Dnes bych chtěla poslat písničku na poděkování kamarádkám z našeho klubu seniorů za přání k svátku a všem ostatním, manželům Ficovým a Eleně Večerkové, kteří mě poslali písničku z Českého rozhlasu Brno. Mm-hmm. Našemu sousedovi panu Joškovi Ponížilovi za jeho všestrannou pomoc, kterou mě poskytuje, a nemohu zapomnět na svého syna Petra, který je mě v současné době velkou oporou. Všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásku a pohodu a k mému přání hojnost Božího požehnání. A vám děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: No nemáte za co, dobře jste si navychovala, paní Eliško, je vám oporou, to je důležité. No a vy jste mi tak jako předběhla, protože když jste se dovolala, tak já jsem si říkala, Eliška, této paní pogratuluji k tomu svátku jejímu. No ale vy jste zvolila tuto formu poděkování pro všechny ty vaše gratulanty, takže každopádně já vám přeji ještě jednou hodně zdraví. Naschledanou.
1: Děkuji, paní Ostra, děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. A teď už ten druhý telefonát z Vřesovic a je to paní Elena. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra, tady Elena Večerková a Vřesovic Prostějová a chtěla bych popřát všem věruškám, kteří měli svátek, hodně zdravíčka, štěstíčka a božího požehnání i od Martičky Kvapirové, a taky všem Eliškám, které měly taky svátek.
0: Mm-hmm,
2: tak... A hodně zdravíčka a štěstíčka jim přejeme.
0: To je to nejdůležitější a ještě zbývá písnička.
2: A taky celému rádiu Brno a aby jsme se všetci měli rádi.
0: Tak já myslím, že se máme rádi, paní Elena.
2: Jo.
0: Tak písnička je připravena, za maličkou chvilku ji pustíme, tak se mějte hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A mám tady přání pro toho nejlepšího manžela, tatínka, dědečka a kamaráda, pana Jaromíra Dolejšího z Načeratic u Znojma. Milý Jarinku, přijmi ode mě tuto gratulaci k tvým dnešním narozeninám. Přeji ti především hodně, hodně zdravíčka, které moc potřebuješ, taky štěstíčka, spokojenosti a lásky od manželky Jarušky, tvých dětí s rodinkami a taky ode mě. No a kdyby taťka žil, určitě by se připojil, protože tě měl moc rád. No a tak to blahopřeje paní Anka Ingrová ze Strachotic a tak to hrají v Norovjané.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: No a teď už opět Morava krásná zem, já se vrátím na skok. Předešlé písničce byla to Lidéřovská kaplička Dalibora Brázdy mladšího a Vladimíra Salčáka, jak už bylo řečeno, hráli v Norověné. No a já tady mám pro vás také pozvánky. Folklorní soubor Javorník vás zve na další večer plný nejkrásnějších moravských písní s názvem Zpívání desetileté výročí. Hraje cimbálová muzika Mirko Otáhala, zpívá Jindřich Hovorka. No a pořadem vás provede Ivana Slabáková, moje kolegyně, kdy se koná v pátek 9. října v 19 hodin v Dělnickém domě Brno na Jamborově ulici 60. Tak přijďte si zaspívat. No a pozvánka na 19. evropskou mysliveckou pouť svatého Huberta u Panny Marie v Dubě nad Moravou. Koná se už zítra v sobotu 10. října a vidím, že je skutečně program velice bohatý, vše vypukne v 10-15 mysliveckými signály. No a po celý den bude hrát dechová kapela Březovjané. Nám ovšem teď bude hrát Plčnovjanka.

0: To byly vlčnovské Bůdy v podání Vlčnovianky, písnička Václava Smoly. A teď tady dávám slovo své jmenovkyni, paní Jiřině. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače. Chtěla bych nechat zahrát písničku k dnešním narozeninám paní Lidušce Hlávkové z Pavlovic. Všechno nejlepší, hodně, hodně zdraví a pohody do dalších let přeje kamarádka Jiřina. Děkuji, paní Ostrá.
0: Tak to bylo další milé přání. Písnička bude také samozřejmě, paní Jiřino, co by to bylo bez hudebního dárku. Tak se mějte hezky. Nashledanou.
1: Děkuji moc.
0: Nashledanou. A měla jsem tady ještě jeden milý telefonát. Volala paní Hana z Hulína, naše skutečně věrná posluchačka. Samozřejmě jsem ráda, paní Hano, že se povedlo. Tak písničku budou hrát, už se dívám, Šohajka, ale za chviličku. Totiž tady mám další přání. 9. října, no tak to je dnes, slaví bratr pan Michal Drapáč 67. narozeniny. Přejeme hodně krásných dnů, radost ze života, taky hodně štěstí, ale hlavně zdraví a opět zdraví, které je v žití to nejdůležitější. No a to přejí sourozenci Jaromír a Jitka a naše milá maminka. No a teď už slíbená Šohajka.

0: Tak doufám, přátelé, že i vy máte tu růžovou náladu, jak se zpívalo v písnice Václava Maňase mladšího a Josefa Vaškoviče Dobrého dňa vinčujem. No a já už dobrého dňa vinčujem paní Rachunkové z Dobrkovic. Tak paní Rachunková, dobrý den. Ano,
1: dobrý den, zdravím vás všechny v rozhlase i posluchače tohoto krásného pořadu. V neděli se dožije paní Jarmila Vašková z Nedachlebic, to je moje sestra, 90 let. Všechno nejlepší k tomuto jubileu, hlavně hodně zdraví, boží požehnání a hodně boží milosti. I ze srdce přeje tvoje sestra Marie a synovec Pavel s rodinou. Děkuji vám moc.
0: Není zač a já věřím, že i ta písnička potěší. Naschledanou.
1: Nasledanou.
0: A vezmu si ještě jeden telefonát, tak kdo pak tentokrát je u telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, Marie z Ivančic.
0: A se už ve vysílání, paní Marie.
2: Já bych chtěla nechat zahrát paní Janě Pelouškové z Ivančic pro radost a měla narozeniny koncem září, tak všechno nejlepší, hodně zdraví.
0: Tak jo, no a možná tenkrát chyběl ten hudební dárek od nás, tak teď to bude, paní Marie.
2: Vás každý den, takže...
0: A věřte, že to bude nádherná písnička. Naschledanou.
2: Naschledanou,
0: není zač. Další cituji. Dnes se dožili manželé Božena a Josef Coufalovi z Třebíče 55 roků společného života v dobrém i zlém. Při této příležitosti bych ráda poděkovala hlavně manželovi za to, jak se o nás celý život stará a zvláště nyní při mé nemoci mě podporuje a pomáhá. Oběma pak patří přání, hlavně zdraví, štěstí, trpělivosti a trochu i té radosti. Tak, milí manželé Coufalovi, já věřím, že máte ještě pár let před sebou těch společných let, ve kterém si užijete jak radost, tak určitě těch svých blízkých. Mějte se moc hezky a krásný sváteční den pro vás. No a jak už jsem říkala, krásná písnička je připravena. Je to známá písnička Blahoslava Smišovského a Františka Kožíka Za tichou Moravu.
3: Český rozhlas Brno.

0: Nádhera. Zpívali sourozenci Baťkovi za doprovodu cymbálové muziky Aleše Smutného. A už dávám slovo paní Grigové. Paní Grigová, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já bych chtěla nechat zahrát mojí sestře Miladě Svobodové, která je v domově důchodců v Charitě v Otrokovicích, k jejím dnešním 92. narozeninám. Hodně a hodně zdraví.
0: Mm-hmm. No tak paní Grigová, pošleme tu písničku všem těm dalším klientům, kteří jsou tam v tom domově pro seniory v Otrokovicích, že jo? Že se paní Miladka s nimi určitě ráda podělí. Hezké přání. Naschledanou.
1: Naschledanou,
0: pane Zdeňku. Tak, teď už vy. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěl nechat zahrát písničku a prosím zahrát písničky Věrce Čembekové, vaší kolegyňce. Ať se nám brzo vyzdraví, pevné zdraví, hodně štěstí přejeme, aby jsme mohli slyšet zase to její krásné pozdravení. Je 5:12.
0: Tak pane Zdeňku, my také samozřejmě netrpělivě čekáme na Věrku, až se vrátí. Tak to byl milý pozdrav, určitě jí to potěšilo. No a já musím říct, že vy jste byl poslední telefonující polední části Moravy krásné země, tak vám to vyšlo, můžeme se rozloučit. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No a o nějakou tu pěknou písničku nepřijde ani paní Mařenka Karmazínová z Vlkova. Je k jejím narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, boží požehnání a radost vnoučat, to přejí všichni od Musilů z Vratislávky. A ještě prosím o pěknou písničku pro naši švagrovou paní Renatu Strachoněvou z Kurdějova, která dnes slaví krásné 60. narozeniny. Milá Renato, do dalších let ti přejeme hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a kolena, ať tě nebolí. Krásné narozeniny ti přejí Matýškovi, Rozboudovi, Kameníkovi a samozřejmě, že i manžel a dcery s rodinami. Vnoučata posílají babičce velkou pusu. Zároveň bychom chtěli ještě popřát její vnučce Sárince Stehlíkové k dnešnímu svátku hlavně hodně zdravíčka. Tak připíme na zdraví, živio, živio, živio. No a já už jenom říkám, chlapca mám pěkného.

Pěkná polka Iva Horkého a Antonína Perničky podání Stříbrňanky dozněla a já tady mám ještě další pozvánky pro vás. No tak, tak jako každé pondělí, tak i to příští pondělí, 12. října, vás srdečně zve dechová hudba Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně od 17 do 21 hodin. Pro vás bude hrát oblíbené melodie. No tak se přijďte pobavit, přijďte si zaspívat. A já se dívám už, kolik je hodin. No pomalu a jistě budeme končit, přátelé. Je 12 hodin 55 minut a to je čas, kdy už se budeme muset rozloučit. Ano, Morava krásná zem, polední část končí. Přeji vám pěkné odpoledne a už nyní se těším. Naschledanou krátce po 18. hodině loučí se Jiřina Ostrá a na závěr malohanácká muzika Jehlička Antonína Žváčka.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Správa železnic může příští rok začít s výlukou na trati mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem. Povinná praxe klinických psychologů by mohla být kratší. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje jeden rok místo současných 4. H divadlo v Brně uctí památku knihkupce Michala Ženíška. A odpoledne čekáme polojasno až jasno, jen místy oblačno a teploty do 18 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Železničáři příští rok můžou spustit několik omezení na trati mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem. Plán výluk na rok 2027 schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dopravci můžou dokument rozporovat a v případě nesouhlasu podat rozklad k předsedovi úřadu.
3: Jedna z povolených výluk je v létě kvůli opravě mostu mezi Vlkovem u Tišnova a Říkonínem. Provoz bude částečně zastavený i v Tišnově. Omezení je taky v plánu na trati z Brněnského Králova pole do Kuřimy, a to kvůli přestavbě nadjezdu nad kolejemi v Lelekovicích. Přesnější termíny nebo rozsahy výluk budou známé taky po prosincovém zveřejnění jízdních řádů na příští rok. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Délka povinné praxe klinických psychologů by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, které tak chce rychleji zlepšit dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Vysoké školy a profesní organizace ale se změnami nesouhlasí. Obávají se horší kvality péče a ohrožení bezpečnosti pacientů. Ministerstvo slíbilo, že se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení.
4: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků v systému zdravotních služeb, protože potřeba psychologické péče roste.
1: Kliničtí psychologové diagnostikují psychické poruchy nebo můžou vést osobní a skupinové psychoterapie. V Otrokovicích stavbaři dokončili rekonstrukci ulice Lidická. V rámci projektu tady dělníci opravili chodníky, místní komunikaci, vybudovaný je také nový zvýšený přechod. Lokalita

0: společně s ženíškovými blízkými, doplňuje mluvčí Tereza Turzíková.
1: Od 19.30 se v prostorách divadla uskuteční vzpomínkový program na Michala Ženíška, který byl vlastně věrným divákem a dobrým přítelem našeho divadla. Diváci, návštěvníci se můžou těšit na program, který bude zahrnovat archivní materiály, vzpomínky a další prvky.
2: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Tržní ulici v Brně. Srazila se tam dvě osobní vozidla, počítejte se zdržením. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
4: Dobrý den, je mi velkou ctí.
3: To dnešní téma, připomenete ho?
4: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
3: Bereme hodně léků a už to je nemoc?
4: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
3: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům, například lékárnici.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polyfarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat? To asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mývají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc a to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje, tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruitem, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Hmm. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Veselé a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové dva léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídlem. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky, tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí
1: účinek,
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod,
0: kouknout,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli to nebylo v seznamu. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Veselé a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice. Vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak, na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk se pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký, že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazený hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrat D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Veselé a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovinosacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantitativně, to znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minirínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc jak půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo. Ale Já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
2: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci. Někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
0: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá
2: to? No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Brno, Rozhlas naší Moravy.

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete. Lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex 1 ráno, 1 večer. Sortis 1 večer. Pregabalin 1 ráno, 2 večer. Furoneze 1 ráno, obden. Allopurinol 1 ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Ascorutin 3x denně, Furon, Voxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verozolam a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba z nich bylo mý, bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky jako třeba askorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvod. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajtamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Mhm. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky? Prostě předepíšu nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle. Jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Naschledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Česku začaly komunální a senátní volby. Slnčáři začnou hledat firmu na stavbu nového mostu přes trať v Lalekovicích u Brna. V Kroměříži se zítra uskuteční jablečný den a odpoledne čekáme polojasno až jasno, jen místy oblačno a teploty do 18 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Volební místnosti v Česku se otevřely. Lidé do zítřejších 14 hodin vyberou nová složení zastupitelstev měst a obcí. Ve třetině okrsků volí i nové senátory. Ve volební místnosti v brněnské Arnoldově vile sleduje první minuty voleb reportér Šimon Franz.
4: Volební místnosti už se tady otevřely, zamířili do nich první lidé, kteří před nimi chvíli čekali a zapisovatelky si je teď ověřují a následně budou moct hodit své hlasy. Stejně jako tady i ve všech ostatních volebních místnostech v Brně lidé vybírají složení zastupitelstva města i své městské části. Tady konkrétně je to Brno Sever. A protože tato čtvrť spadá do volebního obvodu Brno číslo 60, rozhodují i o tom, kdo je na dalších 6 let bude zastupovat v Senátu. Z Arnoldovy vily Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Jihomoravští silničáři můžou vypsat veřejnou zakázku na stavbu nového mostu nad železnicí v Lalekovicích u Brna. Včera s tím souhlasili radní kraje. Stávající most je v havarijním stavu. Auta proto od jara jezdí po provizorní konstrukci. Stavba mostu má začít příští rok. Bude kvůli ní potřeba několik vlakových výluk. Očekávaná cena včetně rekonstrukce přilehlé silnice a chodníků je téměř 134 milionů korun. Pokračuje mluvčí zprávy a údržby silnic Monika Švehlová.
5: Ten stávající most bude téměř kompletně odstraněn a nový je navržen jako spřežená rámová konstrukce. Po dobu té výstavby budou pěší převádění přes železniční trať prostřednictvím provizorní lávky a s vyloučením silničního provozu.
2: Státy Evropské unie schválily úpravu emisního systému ETS2. Cílem je kontrola cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Rozhodnutí bude zveřejněné dnes v unijním věstníku a platit začne za 3 týdny. Emisní povolenky mají producenty motivovat ke snižování emisí. Na Velkém náměstí v Kroměříži se v sobotu bude konat jablečný den. Program začíná v 9 hodin ráno a součástí bude například výstava starých odrůd jablek i ukázky

0: našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu popojíždí kolony od exitu 201 Slatina. 25 minut k porouchanému autu na 198. kilometru. Zabírá tam pravý pruh. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Milé posluchačky a vážení posluchači, přeju vám dobré odpoledne. Dobré páteční odpoledne, protože dnes to opravdu sedí. Je 9. října, máme pátek, před několika minutami se otevřely brány, dveře, no prostě volební místnosti a k tomuto já řeknu jen, ať volíte po zralé úvaze. Teď už na začátku našeho dobrého odpoledne vítejte při poslechu písniček, které nestárnou. Jedna taková, dvě takové, tři takové jsou před námi, no abych neříkal úplně všechno dopředu. Aspoň naznačím, že poté, co vám zaspívá Michal Tučný a po něm Andrea Bocelli, bude čas na čerstvé informace o počasí. To je nedílná součást každého dobrého odpoledne a dnes je pro vás bude mít Jitka Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes je také den, kdy slaví svůj svátek Štefanové a všechny Sáry. Já úplně zapomněl pogratulovat naší starší labradorce, tedy Sáře. Vy, prosím, nezapomeňte. Ale k tomu, co dnešek přináší, jak se tak dívám do Wikipedie, tak je to vlastně i, cituji, je to Světový den tažných ptáků, který si dnes připomínáme, tak k tomu všemu já přidám jedno rozhlasové výročí. 9. října 1931, počítám-li správně, je to tedy 95 let, proběhlo první rozhlasové vysílání ze záznamu na voskové desce. Byla to reportáž Josefa Laufera z fotbalového utkání Československo-Jugoslávie, která tehdy zněla éterem. Tak ať éterem zní písničky, které si třeba i zaspíváte, a informace, o kterých jste zatím ještě nevěděli a budete vědět, až si je poslechnete a budete vědět, co se děje na jižní Moravě. Za chvíli informace o počasí, ale teď Michal Tučný.
0: Český rozhlas Brno. Snad jsem

0: Skladba Conte Party Rock, která potěšila právě teď vaše sluchová ústrojí, existuje ve vícero verzích. V jedné z nich se Andrea Bocelli dělí o ten vokální part společně se Sarou Brightman, ale ať tak nebo tak, myslím si, že vás potěšila. Conte Party Rock, odejdu s tebou. Ovšem se 14. hodinou a 13. minutou přichází další dáma.
1: Počasí.
0: Je to Jitka Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky ČHMU, která vám teď řekne, jaké máme aktuální počasí na území našeho jihomoravského regionu. Dobré odpoledne, Jitko.
2: Dobré odpoledne.
0: Jaké je aktuální počasí, to znamená, jaké jsou teploty a jestli náhodou někde nepřehání, no prostě jestli náhodou někde nesprchlo.
2: Ne, nesprchlo, zatím ani nesprchne. Oblačnosti je sice hodně, možná by člověk čekal, že z ní něco bude padat, ale není tomu tak. Ona je často totiž taková ta vysoká, průsvitnější, i když ta průsvitnost se celkem střídá spolu s tou oblačností, takže v průměru řekněme, že je teď oblačno, chvílemi až to polojasno, spíš tak jakoby pocitově než reálně na obloze, a teploty jsou nejčastěji tak od 13 do 16 stupňů v těch nejvyšších polohách jihomoravského kraje kolem 10-11. Vítr fouká od západu nebo jihozápadu a většinou ty rychlosti jsou ještě stále mírné, ale on se tak jakoby od rána ten vítr postupně pomalinku spíš sklidňuje do toho slabšího.
0: Co mám ověřeno, je to, že během odpoledne nás čekají velmi dobré rozptylové podmínky, ale na to ostatní už se zeptám vás, co nás čeká odpoledne, tedy jaký bude vývoj počasí během těch odpoledních a taky večerních hodin.
2: Odpoledne nebo v té další části odpoledne se zatím nic moc měnit nebude, stále to oblačno nebo až polojasno bude přetrvávat, i ta průsvitnost, alespoň částečná, těch mraků bude pokračovat, ale potom během zhruba večera se postupně od severozápadu začne obloha zatahovat. No a v noci už potom bude převažovat zataženo. Dokonce to vypadá, že ve druhé části noci může možná občas zase znovu zapršet, ale ty srážky budou spíš takové slabé nebo velmi slabé. Nicméně zítra ráno někdo na některých místech v Jihomoravském kraji se možná může probudit zrovna do takového období, kdy z nebe nějaká ta kapka padat bude. Teploty v noci budou klesat nejčastěji mezi 10 až 7 stupňů. Vítr v noci slabý, ale během noci postupně většinou mírný a foukat by měl od jeho západu až jihu.
0: No včera večer mě překvapily zvuky bouřky, tak kdo ví, co bude dnes. Je k tomu, jak jste říkala, do čeho se zítra třeba někdo probudí. Přidám informaci o východu a západu slunce. Zítra v Brně vyjde sluníčko 6 minut po 7 hodině ranní, zapadne v 18 hodin a 16 minut středoevropského letního času. A platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže, zátěž mírná. Jaké počasí bude přes den zítra?
2: Zítřek spíš ve znamení většího množství oblačnosti, zataženo nebo na nejvýš oblačno. V ranních a dopoledních hodinách může ještě občas slabě zapršet, čili takové podobné počasí, jako bude zítra nad ránem, sem tam s nějakou tou vodní kapkou, pokud tedy vůbec. Odpoledne potom postoupí od jihozápadu přes většinu kraje fronta a spolu s ní takové pásmo, řekněme deště, možná trošku kompaktnější než v těch dopoledních hodinách. Nicméně na Hodonínsko tam asi ty srážky moc nedopotují, takže i ty odpolední tam spíš čekáme jenom v malém množství, nebo tam je ta pravděpodobnost nejmenší. Ta fronta takže potom večer odputuje dál na východ, severovýchod, takže ty srážky budou postupně od západu ustávat a v noci na neděli už se potom začne částečně protrhávat, ubývat i oblačnost. Teploty zítra odpoledne 13-16, těch kraje může mít místy až k 18 stupňům a vítr mír jeho západní a jižní, k večeru bude slábnout a pak se změní na západní.
0: Jsou před námi dva volné víkendové dny, takže se ještě zeptám, jak ten víkend vlastně skončí, jaká bude neděle a co nás na jižní Moravě čeká v pondělí.
2: V noci a nad ránem v neděli ještě bude postupně ubývat ta frontální zítřejší oblačnost. Ráno a zpočátku dopoledne pak už čekáme možná až skoro jasno, čili tak jenom přechodně. Mohou se lokálně objevit i nějaké mlhy. No a během nedělního dne postupně se vytvoří spíš taková proměnlivá oblačnost. Odpoledne je tam nějaká menší možnost přeháňky, spíše na severu kraje, pokud vůbec. A večer pak oblačnost bude většinou ubývat. Ranní teploty 9 až 5, přes den 14 až 18 stupňů. A vítr ten bude přes den foukat mírný od západu až severozápadu, na západě a v severní části kraje může mít i nárazy kolem 50 km v hodině.
0: Předpověď počasí jste v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno slyšeli od meteorologky Jitky Kučerové. Děkuji a přeju krásný víkend. Naslyšenou.
2: Také děkuji. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Možná by bylo zajímavé někdy třeba v noční lince udělat takovou anketku, jaké máte zkušenosti s žárlivostí. V tomto případě o ní zpíval Jakub Smolík, který dál, jestli to tak říci. Teď je 14 hodin 25 minut, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a protože je před námi víkend a někteří z vás ještě nemají zcela zaplněny svoje víkendové itineráře, přicházím s jedním tipem na zítřek, tedy na sobotu 10. Zítra ve 20 hodin, budete-li někde v blízkosti brněnské Flédy, tedy klubu Fléda, vězte, že se tam odehraje přímo exkluzivní koncert s velkou dechovou sekcí. A pokud vám něco říká jméno seskupení Dunaj, no a znáte-li i B-side band, tak už jste vlastně skoro doma. Legendární Dunaj slaví 40 let a B-side band, tahle brněnská formace, slaví 20. A společně zítra večer oslaví tedy 60. A narozeninovými hosty budou Petr Váša, Jiří Hradil a další. Originální projekt propojuje alternativní historii české hudby s velkým, aranžersky bohatým zvukem dechové sekce B-side bandu, jednoho z nejvýraznějších big bandů současnosti. No a zítra od 8 od večera ve Flédě si můžete jejich společné vystoupení vychutnat. Jste zváni i jménem Českého rozhlasu Brno. Asi to víte, ale pro jistotu to řeknu ještě jednou. Před půl hodinou se v Česku otevřely volební místnosti. Lidé v nich vyberou zastupitele měst a obcí pro následující 4 roky. Ve třetině obvodů volí také senátory. V jedné z volebních místností je náš reportér a za chvíli se s ním spojíme, abyste měli jasný obraz o průběhu konání voleb. Ale abyste měli jasný obraz a zvuk, je taky nutné, abyste slyšeli Edův zvonek. Tenhle znáte?
1: Edův zvonek.
2: Když tak máme ten pátek. To tak taky v pátek doklape kořeň z vyladěno debrecínko do klenotnického kvelbu a do holpeca pro ňu vybero diamant, ale jak ví co, za 5 mega. A když donde na cálování, kořeň lapne do ruky šekovou knížku a vyplní na těch 5 mega šek. Borec za pultem se na ně tak nejistě podívá, kořeňa nezná, vidí ho poprvní, ale Hofírek to okamžitě postřehne a tak hlásí. Vidím, že máte fedry, že ten šek není kryté, že jo? No, tak, uděláme to takto. Dneska je pátek, banky už jsou zamachlovaný, tak si nechajte šek a i ten šmuk. V pondělí, až si ten šek necháte proplatit, pošlete ho tady slečně, jo? Prodavač se hodí do klídesu a duo odklape. V pondělí chce prodavač nechat šek proplatit, ale banka hodí hlášku, že kulovka, poněvadž není kryté. A tak hnedka háže volárek kořeňovi. A že ten šek není kryté. A na druhé straně se ozve akorát. Pane, ten šek klidně zahoďte. Tak nádherný víkend jsem ještě nezažil.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Zpěvák Petr Kolář mi v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno jde naproti. Čas nás naučí. Čas je 14 hodin 35 minut a já tím pádem můžu říct, že už víc než půl hodiny voliči v Česku vybírají nové zastupitele měst a obcí. Volební místnosti se otevřely ve 14 hodin. Ve třetině obvodů navíc lidé volí i nové senátory. Týká se to i části Brna, přesněji volebního obvodu 60 Brno město. Z volební místnosti v Arnoldově vile na severu Brna se teď hlásí do našeho vysílání reportér Šimon Franc. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Šimone, kolik za tu první půl hodinku a něco dorazilo voličů?
1: Tak odhadem se dá říct, že několik desítek, když se ty volební místnosti otevíraly, tak stála menší fronta, je to v takových vlnách, občas se před dveřmi těch lidí nakupí více, teď je tady spíše prázdněji. Většina lidí, kteří zatím přišli volit, jsou spíš starší, podle volební komise to tak bývá pravidelně v této části Brna v podstatě všech voleb. Já jsem s pár lidmi, kteří z volební místnosti odcházeli, mluvil, všichni, kterých jsem se tedy doptal, tak volili jak na zastupitelstvo města Brna, tak do zastupitelstva městské části i do Senátu. Doplním, že právě jak zaznělo, kromě voleb do Senátu, tedy do toho obvodu 60, tady vybírají i do obou zastupitelstv, tedy Brna severu a takzvanou Velkou radnici, tedy zastupitelstvo celého Brna a jak už tedy zaznělo, tak i do toho Senátu.
0: Kde všude v Jihomoravském kraji lidé vybírají své zástupce do Senátu, když to zmínil?
1: Kromě tedy Brna severu do volebního obvodu 60 spadají i městské části Královo pole, Útěchov, Řečkovice nebo i Žabovřesky. Svého senátora nebo senátorku vyberou taky lidé v obvodu Znojmo a Vyškov, ale taky v části Hodonínska, která ale spadá pod volební obvod Uherské Hradiště.
0: Připomeňme ještě, co si mají lidé vzít sebou do volební místnosti.
1: Tak úplně nejdůležitější je mít po ruce průkaz totožnosti, tedy buď občanský průkaz nebo pas, případně elektronický doklad. V té první půl hodině ho tady nepoužil sice nikdo, ale byl jsem se volební komise před pár minutami ptát a tedy první člověk odvolil s elektronickým průkazem, kterým se prokáže v telefonu. Šlo to bez problému, i když tady v těch senátních volbách před dvěma lety u těch doplňovacích se objevily nějaké drobné zádrhely, tak tento rok je to tedy bez potíží. Volební komise neuznává řidičské průkazy ani vyfocené nebo oskenované průkazy totožnosti. A ještě připomenu, že pokud si lidé náhodou zapomenou volební lístky doma, tak nemusí klesat na mysli, protože v každé volební místnosti jsou k dispozici náhradní volební lístky.
0: Tolik reportér Šimon Franc, který letošní komunální a senátní volby od začátku sleduje ve volební místnosti v brněnské Arnoldově vile. A my je samozřejmě budeme sledovat nejen dnes, ale i zítra ve speciálu Českého rozhlasu Brno hned po 14. hodině. A bude k tomu mít co říct třeba i náš odpolední host. Ale to už je záležitost soboty 10. a já vám teď přeju společně i se Šimonem Francem. Dobré odpoledne. Šimone, tobě děkuju za informace. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 14 hodin 38 minut, to je přesný čas. Dojmů z výletu do Beskyd je Petr Vejrošta tak plný, že se mu ani nechce zpět do rodné Nedvědice. Ale teď vážně, ještě jednou vás dnešní vyslanec Klubu českých turistů chce pozvat pod Lysou horu. V našem dobrém odpolední už za chvíli. Český rozhlas.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
2: Mimořádně v neděli od 17 hodin.
3: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
2: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé, vítám vás při poslechu Českého rozhlasu Brno a další turistické pozvánky, kterou tentokrát zaobstaral Petr Vejrosta. Petře, i tobě dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Borku, tobě i všem, kdo nás poslouchají.
0: Do třetice všeho dobrého, do Beskyd. Tvé dojmy z výletu o letních prázdninách jsou stále ještě zcela nevyčerpány. Poslouchám.
1: Jak už jsem říkal, v předchozích typech, kdy jsem mluvil o Beskydech, bylo nás 34, bydleli jsme v hotelu nad Ostravicí a pátý den našeho pětidenního výletu jsme autobusem odjeli do Čeladné. Tam jsme vystoupili na parkovišti u lanovky s názvem Opálená. Mimo jiné Opálená je název kopce nad areálem. Mluvím o lanovce. Není to lanovka, aby si někdo myslel, že jsme si sedli na lanovku a jeli nahoru. Ta je spíš výtahem, v zimě slouží lyžařům a v letním čase jej využívají cyklisté, kteří pak sjíždějí následně serpentinama zase dolů, podobně jako v zimě na sněhu lyžaři. No my jsme ovšem stoupali po svých, vedli nás žluté turistické značky. Od horní stanice toho výtahu byl pěkný rozhled do údolí a přes údolí mohla být vidět i Lysá hora, kdyby ovšem nebyla ještě skrytá v mlze a mracích. Jakmile jsme pak vystoupali k jezevčí stezce, tak se jmenuje, dali jsme se vpravo a táhlým mírným stoupáním jsme směřovali k dalšímu cíli, tím byla chata Ondřejník. No a cestou se už mraky rozplývaly, takže jsme tu a tam mohli pozorovat nejvyšší horu Beskyd a postupně se otevřeli i pohledy další. Od Ondřejníku jsme stále po jezevčí stezce stoupali ke skalce. Myslím, že z naší výpravy na tomto místě do té doby ještě nikdo nebyl. Skalka je vrchol, má nadmořskou výšku 964 metrů a protože tehdy bylo už polojasno, byl odtud parádní rozhled dolů do údolí k Čeladné, k Frýdlantu, Ostravici a samozřejmě i naproti k Lysé hoře. No a poslední úsek, to už jsme jen sešli do Kunčic pod Ondřejníkem. Tam na nás už čekal autobus, ale nejdřív jsme se ještě sešli v restauraci, abychom zakončili náš pětidenní výlet obědem.
0: Muselo tam být krásně, Petře. A já ti děkuju za to, že tuhle krásu zprostředkoval ve svých pozvánkách z Beskyd i našim posluchačům a posluchačkám. Děkuju a hezké odpoledne.
1: Také přeji hezké odpoledne a děkuji také. Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
5: V Jihomoravském kraji mají voliči ve více než 150 obcích na výběr jen z jedné kandidátky do místního zastupitelstva. Znojmo hledá projektanta nové městské knihovny v bývalé poště. Paliva můžou o víkendu a v pondělí zdražit. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. A zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Dnes a zítra se konají volby do obecních zastupitelstev. Ve 156 obcích Jihomoravského kraje mají voliči na výběr jen z jedné kandidátky. V celé republice je takových míst více než 1800. Největší jihomoravskou obcí s jednou kandidátkou jsou Šidbořice na Hustopečsku, kde budou lidé vybírat 15 členů zastupitelstva. V 87 obcích se o hlasy voličů uchází právě tolik kandidátů, kolik je v míst zastupitelstvu. Znojemští radní vypsali veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci nové městské knihovny v budově bývalé pošty na Horním náměstí. Dokumentace naváže na architektonickou studii, kterou město letos představilo veřejnosti. Budova je z velké části nevyužívaná. Knihovna má kromě půjčování knih nabídnout také literární kavárnu, přednáškový sál nebo nahrávací studio. Detaily přidává mluvčí města Petra Šuláková.
6: Součástí projektu je také otevření dnes nepřístupného vnitrobloku. Zachovány mají být také cenné původní prvky, například litinové sloupy ve vestibulu, historické schodiště či štuková výzdoba. Současně vzniknou nové prostory odpovídající potřebám současné knihovny.
5: Maximálně povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 38 haléřů. Celkem tak litr bude stát na nejvýš 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moc čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 48 haléřů. To je o 17 haléřů víc než dnes. Regulace se nevztahuje na prémiová paliva. Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují věci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopní nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
7: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení. To je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
8: Přípravek je založený na speciálním proteinu, který má ničit bakterie způsobující nákazu, vysvětluje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
7: Můžeme přispět nejenom k obraně před pálením těch včelích úlů, čili chránit jednotlivé včelaře a jejich úly, ale pomoc vlastně i ekologii, protože zůstane větší množství včel v přírodě.
8: Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: Zítra na Jihomoravě čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm. Večer

0: Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré odpoledne, milí přátelé, tedy milí rozhlasoví přátelé. U mikrofonu je Borek Kapitančík a dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno pokračuje další částí. V ní se všichni, kteří potřebují informace o tom, jak se jezdí hromadnou dopravou, tedy veřejnou dopravou na území našeho regionu, dočkají informace z úst Květoslava Havlíka. Jinými slovy, je pátek 9. října a jako vždy se dozvíte, jak se jezdí ne na silnicích, ale i po kolejích, asi tak za 35 minut. Ale ještě mnohem dřív bude čas naší víkendové trasy. Záměrně jsem dal důraz na ono víkendové, protože to znamená, že si nebudete vybírat z otázkových témat. Na oplátku bude stačit jen polovina vašich správných odpovědí, abyste dosáhli na cenu. A to je, myslím si, jedna z prvních dobrých zpráv téhle hodinky. Nejenom, že polovina dobrých správných odpovědí bude stačit na výhru, ale tu výhru si budete moci i vybrat. Buď další dvoudenní vstupenku na příští víkend na Maker Fair Brno, na brněnské výstaviště, tedy na pokračování téhle součásti celosvětové sítě festivalů, které oslavují kreativitu, inovace a technologie, a nebo CDčko Šarovce. Budou vám hrát Šarováci. Šarovec, hraje vám Šarovec, tak je to tady napsáno. Tohle CDčko může být vaše, když si třeba po písničce Lucie Bílé zavoláte na telefon 726 465 200, naši tradiční telefonní linku, a zasoutěžíte si ve víkendové trefě. Ale ještě před Luckou Bílou dostane slovo v uvozovkách někdo jiný. A to už je věc, která, myslím si, stojí za pár slov či vět. Je totiž 9. října a své narozeniny by dnes oslavil John Winston Lennon, jeden z legendárních liverpoolských brouků. Bylo by mu 86 let. Když slavil své 35. narozeniny, to bylo v roce 1975, tak ho zastihla jedna dobrá zpráva. Poté, co získal americké občanství, se jeho ženě Yoko Ono narodil syn Sean Taro Ono Lennon. A tím pádem se John stal na dalších 5 let otcem v domácnosti. No a když mu bylo 40 a slavil své 40. narozeniny uvedením singlu Just Starting Over, první nahrávky po 5 letech hudební pauzy, tak mu Yoko Ono nechala leteckými akrobaty na oblohu nad New Yorkem vykreslit vzkaz Happy Birthday. Písnička Just Like Starting Over je před námi a já vám přeju krásný pátek.
1: Česko.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a já teď na telefonu 726 465200 čekám na našeho soutěžícího, či na naši soutěžící, který si dokonce za aspoň polovinu správných odpovědí v té nastávající minutě bude moci vybrat cenu. Největší přehlídka kutilů, inovátorů a vynálezců je zpět. O víkendu 17. a 18. října vás Maker Faire Brno vtáhne do fascinujícího světa technologií, robotiky a 3D tisku a já tady ještě jednu dvoudenní vstupenku pro jednu osobu mám. A nebo to může být CDčko? Šarovce. Bude vám hrát šarovec a bude vám hrát krásně lidově. Jenomže komu? To je otázka. Kdo je prosím na telefonu? Tady Borek Kapitančík, Český rozhlas Brno. Dobré odpoledne. Haló?
1: Ano, dobré odpoledne.
0: Zdravím vás, s kým prosím hovořím?
1: Posluchačka Jitka.
0: Jitka chce
1: ale
0: zkusit
1: svoje
0: štěstí.
1: Já jsem teprve přišla, ale nevím, o co jde, tak já to zkusím.
0: Já řeknu telefonní číslo a voláte, ale to je naprosto správný reflex. Za ten já vás, Jitko, chválím. Jde o to, že před námi je minuta naší soutěže, které říkáme trefa, v tomto případě víkendová trefa. Otázková témata si v ní nevybíráte, budu klást jednu otázku za druhou, jsou to otázky z moravských, brněnských a všeobecných vědomostí. A když se vám povede aspoň polovina správných odpovědí, což zjistíme po uplynutí minuty, no tak si budete moci vybrat mezi celodenní vstupenkou na příští víkend na Maker Faire Brno a nebo CDčkem s lidovou muzikou. Bude vám hrát šarovec. Jste připravena na soutěž?
1: Ano, prosím.
0: Dostanete vždy i možnosti, takže stačí říct A, B nebo C a já už si to tady nějak zašmoulím, ale rozhodně na to máme jenom minutu. Tak dávejte dobrý pozor a odpovídejte na otázky víkendové trefy. Aby zazněla tahle znělka na závěr. Ne tahle. Takže jdeme na to. Před týdnem jsme si mohli připomenout nedožité 58. narozeniny brněnské rodačky, olympijské medailistky, tenistky Jany Novotné. Od letošního června je po ní pojmenována jedna brněnská ulice. Ptám se, ve které části Brna ji najdeme? Na Vinohradech, v Řečkovicích nebo v Bohunicích?
1: V Bohunicích.
0: Ještě před 40 lety jste si u data 6. října mohli v kalendáři přečíst, že je to Den tisku, rozhlasu a televize, nebo Den sovětských raketových sil, nebo Den Československé lidové armády?
1: Za armády.
0: Dáma, na jejíž jméno se teď ptám, slavila včera své 81. Je filmovou a divadelní herečkou, pedagoškou brněnské JAMU a za celoživotní herecké mistrovství převzala minulou sobotu cenu Thálie. Řeč je o Štěpánce Ranošové, nebo Zdeně Herfortové, nebo Háně Bauerové?
1: Zdeně Herfortové.
0: Tři otázky, tři odpovědi. Všechny odpovědi byly správné. A já vám gratuluju. Jitko, teď je na vás.
1: Děkuju.
0: Vybrat si mezi CDčkem Šarovce anebo celodenní vstupenkou na příští víkend na Maker Faire Brno na výstavišti. Co berete?
1: No dívejte se, já jsem nemocná, takže já se nemůžu účastnit, takže to někomu věnuju, jak uznáte za vhodný.
0: Ale to je krásné. Někomu. No v tomto případě nemůžu někomu jen tak bezpracně dát cenu, ale tím pádem je necháme do pondělní trefy tyhle dvě ceny a někdo si v pondělí vybere. Ano?
1: Takže ano.
0: Jitko, já vám moc krát děkuju. A jaká nemoc vás trápí? Je to něco akutního, přechodného?
1: Mám nemocnou bederní páteř a špatně chodím a takže bych se nemohla takhle. Jsou ráda, že si obstarám jenom pro obědy a tak podobně.
0: To mě moc mrzí, ale moc vám přeju, ať se to velice rychle zlepší, ať jste znovu s námi v plné síle.
1: Děkuji moc krát, ale potěšilo mě to, že jsem to uhodla, tak aspoň mám radost.
0: Měj rád prosté věci a spokoj se s málem, říkával páter Martin Středa.
1: Přesně.
0: Tak, tak. Já to dělám taky. Například mám radost z toho, naše zahrady je totiž u tenisových kurtů, tak mám radost, když tam sem tam zaletí tenisák a já nemusím našim psům kupovat tenisáky. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
1: Vy taky, nashledanou.
0: Teď je 15 hodin 17 minut. A já bych vám měl říct, že prestižního hudebního Oscara získal český soubor Pavel Haas Quartet. Ocenění Gramophone Award si převzal v Londýně. Reportáž z tohoto převzetí uslyšíte v naší dobré odpolední dvouhodinovce už za pár chvil.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Brno, písnička.

Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Název Pavel Haas Quartet už jsem před malou chvilkou vyslovil. Toto uskupení je jedním z největších interpretů hudby Leoše Janáčka a dalších tvůrců. Nese jméno brněnského rodáka Pavla Haase a nyní dosáhlo dalšího úspěchu. Získalo takzvaného hudebního Oscara, tedy cenu britského hudebního magazínu Gramophone za letošní rok. Členové uznávaného Pavel Haas kvartetu ji obdrželi v kategorii komorní hudby za album se smyčcovými kvartety Bohuslava Martinů.
1: Pro kvartet je to už šesté vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
2: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta hudba na prvé počutí je taká jednoznačná, nechci, že stravitelná, ale taká, že to okamžitě tomu rozumíte, takže ta cesta se k tomu hledá ťažšie, ale napriek tomu se to takto dostalo na světlo a věřím tomu, že tím pádom aj tomu pomůže té hudbe aj do budoucna.
1: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek pro Český rozhlas. A to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
3: Má obrovské množstvo hlasov. V každém hlase v kvartete se odohrává nějaký samostatný příběh. Je zábavná. Jsou v něj počuť vplyvy jazzu, taktiež ľudovej hudby a určitej formy humoru absurdného. Tak si myslím, že toto může oslovit právě dnešného posluchače aj v té chaotické době, kde se toho vlastně odohrává veľa.
1: Na koncertech hrají hlavně kvartet číslo 5, protože je obrovskou love story.
3: Tak záleží samozřejmě na usporiadateľovi, který si praje, aby jsme hrali Martinu a vracíme se k němu velmi rádi.
1: Pavel Haas kvartet připravuje ve spolupráci se Suprafonem nové v pořadí už 11. studiové album. Vyjde příští rok na jaře. V Česku vystoupí 1. listopadu na festivalu Janáček Brno.
2: A potom je tam koncert Gebou. V Amsterdame, v Madride, myslím, že budeme. No a rok zakončíme v prosinci nahrávaním našeho budúceho alba pre Suprafon, kde zaznejú, mali zaznieť, Dvořákové klenoty, jeho opus 61 a opus 105.
1: Pavel Haas kvartet patří k nejvýznamnějším smyčcovým kvartetům současnosti. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a za pár chvil dostane slovo Kytoslav Havlík, který jménem Jihomoravského kordisu, koordinátora veřejné dopravy na území Jihomoravského regionu, bude mít co říct k té aktuální situaci na silnicích, ale i na kolejích. Ještě než se tak stane, ale já teď řeknu, že máme dopravní problém, to říkám pro Brňáky a Brňačky, ale i mimo brněnské, kteří řídí vlastní vozidla, že totiž máme problém v Bohunicích. No tak, abych byl přesný, je to překážka na vozovce. Dvě vozidla se srazila na napojení na dálnici D1, pokud přijíždíte třeba od kampusu v tom pravém jízdním pruhu na Bíteřské. Takže prosím opatrně. Za chvíli podrobně o veřejné dopravě na území regionu s Jihomoravským kordisem.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobré odpoledne vám přeju z vysílání Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je Borek Kapitánček. O tom, jak se asi projevila dopravní nehoda na Bíteřské, nám možná už za chvilku poví Květoslav Havlík z jihomoravského Kordisu, ale já bych měl ještě něco, co má vliv na aktuální brněnskou dopravu, protože se nám právě teď dostala do rukou zpráva o kolizi na křížení Svatopulkova-Rokytova. Je to srážka osobního nákladního vozidla, která vás asi na téhle části velkého městského okruhu hodně zdrží, tak abyste o tom věděli. Ale teď už dávám slovo Květoslavu Havlíkovi, mluvčí jihomoravského Kordisu, což je koordinátor veřejné dopravy na území jihomoravského regionu. Květoslave, už dopředu přeju hezký víkend, ale aby byl ještě hezčí, tak aby se nestalo nic, co by mohlo znepříjemnit třeba cestu veřejnou dopravou na určené místo. Musíte říct, jak se jezdí. Dobré odpoledne.
1: Já vám přeji dobré odpoledne.
0: Jak se tedy jezdí prostředky veřejné dopravy právě teď?
1: Tak já navážu přímo na vás, co jste říkal před chvilinkou. Ono opravdu v Brně na velkém městském okruhu v blízkosti staré osady je dopravní nehoda, která samozřejmě ovlivňuje nejenom vozidla městské dopravy v Brně, ale i některé naše autobusy, to znamená zejména linku 201, která tudy projíždí a máme tam zpoždění až 15 minut, takže místo průjezdné je, ale s určitými problémy. No a když navážu na další situaci, další taková trošku horší situace je na výjezdu z Brna ve směru na Pohořelice. Tam naše tři tradiční dálkovější linky 104, 105, 108 získávají zpoždění kolem 15 až 30 minut a to hlavně v Pohořelicích, kde probíhá frézování a oprava komunikace. Co se týče kuřiny, tam je to tradičně docela špatné a dneska je to ještě horší než normálně. Autobusové linky 304, 152 při průjezdu Kuřimi mají zpoždění až 20 až 30 minut a mohlo by to být třeba i tím, že mezi Lipůvkou a Nuzířovem je uzavřená komunikace, takže všichni, kteří si to zkracovali třeba touto trasou, tak dnes musí jet přes Kuřim, takže doporučuji se obrnit trpělivostí a to jak motoristům v autech, tak i ve všech těch našich linkách, které Kuřimi projíždějí. 301, to je ta linka, která jezdí z Králova Pole do Černé Hory a dále do Olešnice, tak tam má zpoždění na příjezdu do Lipůvky kolem 15 minut, odjíždíme s nějakým 5 až 10 minutovým zpožděním, takže tam by snad v těch dalších obcích se měly návaznosti zvládat. No, potom v Brně na přivadiči od D1 ke starému Lískovci je také dopravní nehoda, ale nějak dramatický provoz našich linek 405, 406 a dalších neovlivňuje. Drobná zpoždění pouze kolem 10 minut, to je v podstatě standardní zpoždění touto dobou. Podobně docela dobrá zpráva kolem nákupního centra na ulici Vídeňské, to znamená jak do Brna, tak z Brna autobusy, které tudy projíždějí, které v těch minulých dnech měly poměrně velká zpoždění, někdy až hodinu, tak teď už mají něco mezi 10 až 15 minutami, takže ta situace se tam stabilizovala. Podobně tomu ve směru na Vyškov, na Slavkov, dokonce i průjezd Břeclavy mají autobusy zpoždění kolem 10 až 12 minut, což je také, řekl bych, lepší, takový ten lepší pátek, než jsme zvyklí. A dobrá zpráva, neměla by být nikde mimo těch míst, o kterých jsem mluvil, nějaká závažnější nehoda, která by měla provoz autobusu úplně zastavit nebo odklonit úplně jiným směrem. Takže to bych řekl na závěr. Je dobrá zpráva, co se týče autobusů. No a přejdeme k vlakům. Tam bych řekl, na železnici je klid. Jedinou takovou větší zpoždění máme hlášeno na vlacích přijíždějících od Bohumína, takže to se týká poměrně mála cestujících a všechny ostatní regionální vlaky jsou na svých místech tam, kde by měly být. Sem tam se samozřejmě zpoždění může objevit, žádná mimořádnost není, takže ty vlaky jezdí tak, jak by měly jezdit.
0: Na obvyklém místě našeho pátečního dopravního hlášení s Květoslavem Havlíkem je teď připravena i otázka, kterou taktéž kladu poměrně pravidelně. No vlastně vždycky, jestli nás čekají nějaké výluky či změny v dopravě. Podrobnosti o tom samozřejmě můžete vidět na webu idsjmk.cz, ale Květoslav Havlík teď asi vypíchne ty nejdůležitější, které se týkají nejbližších hodin a dnů. Poslouchám vás, Květoslave.
1: Ano, ano, mám tady několik takových, spíš bych řekl, zajímavostí. Asi takovou první je pro milovníky městské dopravy a veřejné dopravy zajímavá trasa linky 303, která zítra v sobotu kvůli sportovní akci v blízkosti Brněnské přehrady mezi Veverskou, Bytýškou a Bystrcí pojede přes Ostrovačice bez zastavení, takže takový typ na výjížďku autobusem, kudy jste ještě 303 nejeli. Potom také zítra o víkendu proběhnou dvě drobnější výluky na vlacích S2 a S22, to je až v oblasti Letovic, takže spíš doporučuji podívat se na web, kde přesně a jaký vlak bude nahrazen autobusem. Nebude to nic strašného, jenom několik vlaků. Potom ještě v pondělí a v úterý proběhnou dopolední náhrady vlaků S91, to už jsme na Strážnicku a na Veselsku, budou nahrazeny autobusy mezi Veselým a Strážnicí. Potom docela velké změny, na ty bych upozornil obyvatele Slavkova u Brna, kde na většině autobusových linek, které projíždí Slavkovem od pondělí až do půlky prosince, se změní kvůli opravě komunikace trasy a zastávky, tam těch změn je poměrně hodně, takže pozor na to. A podobně v Mikulově od pondělí do neděle počítejte také se změnami tras většiny linek, protože průtah Mikulovem bude uzavřen a autobusy budou muset jinak jezdit jinak, než jste standardně zvyklí, takže v pondělí ráno do práce běžte pozor na správnou zastávku, abyste nečekali zbytečně. No a pak už jenom k drobnosti. Od pondělí je předčasně ukončena výuka ve Znojemských Příměticích. Linky 814, 825 začnou jezdit tak, jak jezdili dříve. A také drobnější změnou je změna trasy autobusu 333 na Tišnovsku, která až do půlky prosince vynechá některé zastávky v blízkosti obce Brumov. No a úplně poslední, to už je tak napůl pozvánka, zítra v sobotu proběhne velký burčákový pochod v Mutěnicích a nedalekých Miloticích a samozřejmě kordis pro cestující do této obce, do těchto obcí, kam se jezdí tradičně veřejnou dopravou, protože nemá smysl tam jít autem, to byste tam museli při zpáteční cestě nechat. Tak kordis pro vás připravil posílení vlaků a i autobusů, tak abyste se všichni pohodlně dostali tam a zpátky. A jenom doporučuji, pijme s rozumem a užijeme si krásnou podzimní přírodu.
0: Tak já si jdu najít rozum, abych s ním mohl pít. A vám děkuji, Květoslave, za informace o dopravě, o té veřejné dopravě na území Jižního Moravského kraje. Mějte se hezky a přeju krásný víkend. Naslyšenou.
1: Také krásný víkend, naslyšenou.
0: A myslím si, že by se Květoslav nezlobil, kdybych ještě jednou zopakoval webovou stránku, na které si podrobnosti můžete vyhledat, idsjmk.cz. No a pokud vám něco z toho, co jste slyšeli v tom předchozím hlášení a vlastně v celém našem vysílání uniklo, vězte, že aplikace Můj rozhlas anebo audioarchiv na webové stránce brnorozhlas.cz je v tomto případě řešením. Už za chvilku bude čas na písničku, kterou já obvykle vždycky zkomolím, ale to je záměrné komolení, když jeli Beatles šalinou. Ono je to samozřejmě, když byli Beatles lavinou. A hned po ní bude také čas na ještě jedno upozornění, jak nenaletět, protože telefonáty falešných bankéřů či policistů jsou stále aktuální. Při podezření na podvod raději hned zavěste. Jak nenaletět, si povíme už za chvíli.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Pojďme naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdřív vystraší historkou o napadení vašeho účtu. Potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví nebo peníze v hotovosti. Natáčela redaktorka Bára Kvapilová.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě přepošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezidia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napaden jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
2: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
4: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
2: Podvodníci i posílají fotografie policejní průkazu.
4: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby se lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezidia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Pokud jste dávali dobrý pozor, jste už odolnější proti podvodníkům. V pondělí si v naší rubrice povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Taky se mi to kdysi dávno stalo, tedy že se někdo pokoušel, jenomže to bylo v dobách, kdy ještě zřejmě nebyli natolik vyspělí, protože stačila jediná otázka po té, co se představil. Vlastně představila, dobrý den, tady vaše banka, tak jsem se zeptal, která konkrétně. A jenom to drobné zaváhání při další větě, no vaše banka, mě stačilo, zavěsil jsem, vám radíme to též. Ale vám radím, ať zůstanete naladění správně na naši vysílací vlnu. Tady Borek, Český rozhlas Brno, dobré odpoledne končí, ale pokračuje už za chvíli humoriádou. Těším se na slyšenou v pondělí ve 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno, písně.

sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Správa železnic může příští rok začít s výlukou na trati mezi Brnem a Havličkovým Brodem. Policie se zabývá středečním výbuchem v Bukově na Žďársku. V nemovitostech byly i zbraně. Prezident se vrátil z dovolené a odvolil v komunálních volbách v Černoučku. A zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Železničáři příští rok můžou spustit několik omezení na trati mezi Brnem a Havličkovým Brodem. Plán výluk na rok 2027 schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dopravci můžou dokument rozporovat a v případě nesouhlasu podat rozklad k předsedovi úřadu.
2: Jedna z povolených výluk je v létě kvůli opravě mostu mezi Vlkovem u Tišnova a Říkonínem. Provoz bude částečně zastavený i v Tišnově. Omezení je taky v plánu na trati z Brněnského Králova pole do Kuřimy, a to kvůli přestavbě nadjezdu nad kolejemi v Lelekovicích. Přesnější termíny nebo rozsahy výluk budou známé taky po prosincovém zveřejnění jízdních řádů na příští rok. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Středečním výbuchem pro pan Butanové lahve v domě v Bukově na Žďársku se zabývá policie. V nemovitostech, jejichž majitel se při výbuchu vážně zranil, byly zbraně a větší množství různého střeliva. Informovala o tom mluvčí policie Michaela Lébrová.
3: Dosavadním prověřováním jsme zjistili, že majitel nemovitosti držel část zbraní, na které není nutno mít zbrojní oprávnění. U dalších nalezených zbraní zjišťujeme, komu skutečně patří.
0: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v obci Černouček na Litoměřicku. Do Česka se vrátil z dovolené. Svůj hlas vhodil do volební urny krátce před 15. hodinou. Pražský hrad původně oznámil, že se Pavel voleb kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní. Zatočil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. I prezident to po odchodu z volební místnosti označil za chybu.
4: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD řekl, že je dobře, že si prezident své rozhodnutí rozmyslel. Ocenil to i šéf opozičních starostů Vít Rakušan, podle kterého to bylo jediné správné rozhodnutí. Kvůli nedostatku vody v Brněnské přehradě a poklesu hladiny omezí od zítřka dopravní podnik plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Dále do Veverské Býtýšky už se lidé lodí nedostanou. Předpokládá se, že toto opatření vydrží až do konce plavební sezony, která končí v sobotu 31. října.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Rozptylové podmínky dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozorněte na silnici 431 u Hodonína. Osobní vozidlo se tam střetlo s motorkářem. Místem s opatrností projedete, ale místy se můžete zdržet. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno, od mikrofonu přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych řekl, kolik je? Já tady mám hodinky a on tak musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku.

0: ty donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam má, jsou to japonské hodinky, kde se myhají nějaký odlesky. A když jsme to študovali, studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Opravdu, to bylo psaný.
1: První láska. No tak, je to, vždycky to je v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo? Platonický byly lásky různý, jo? To člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je, ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaký svoje velmi praktický podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátký kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sráz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohlo by to tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt hodně koukal taková, jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů, a já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišel a hodinky, říkal, kučáme hodinky, hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl, skočil jsem do vody, přeplaval jsem se zpátky a teďka lezu z té vody a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylez a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků a vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody. Já už jsem neviděl. A najednou vylezu a mě napad 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal. Jak na obrázek svatý a ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou řekou, že jo, takhle si dělá nějakou řeku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z bylnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak jsme...
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
4: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra. Vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů. Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho, říkal, Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
3: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami. Thank you.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

kas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budí se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
3: Děkuji.
2: Jak se daří, pane Honziku?
3: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
2: No, tak až vám to vydrží, to... Do konce života.
1: Do nekonečna,
2: zdravím
1: dobře.
2: Zdravím taky Pavla Kučeru.
1: Zdravím.
2: A já bych dala asi Ačko. A mějte se všichni hezky, ahoj.
1: Naslyšenou.
3: Vy také, Marti.
1: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
4: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že mám Přeučila. Já bych
3: Děkuji.
4: Dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
1: Děkuji, máme zapsáno, ano. Děkujeme, naslyšenou.
4: Já děkuju a starou.
3: Mějte se krásně.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
3: Děkuji.
5: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
3: Děkuji, dvakrát.
5: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
3: Ano.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
1: Děkuji.
6: A srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
6: A přeji vám do dalších let hlavně hodně zdraví.
3: Mm-hmm.
6: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
3: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
6: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
1: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
3: Děkuji.
7: Dobrý den, pane Přeučil.
3: Těší mě
7: velice. Pozdravujte paní Evičku.
3: Děkuji.
7: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
3: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
1: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
8: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
9: Byl takový tekačí, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
8: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že on to ukázal, že on hrdina, že jo. A ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Řeskou vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, jak říká, v nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historik z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historiky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo? Přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle chodí, on takhle chodí jako trošku, takhle chodí jako podle mě, v tom někdo přijde, říká, Rejšo, kolik je hodin? On říká, 17:30, polejem se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový. Ne, tak, Jiří Krejčík. Ten nám dal ze sovákem, jistě, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky, speciálně dovezený z Holandska, které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky, a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla třištotě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já jsem, on se natočil, potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sová, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. Hlavní roli svíčka! Pan Slováka jde do prděle! Hlavní roli svíčka!
1: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučela na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
3: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kde já hraju Zloun, je Evinka, je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmech a mimo jiné on i režíroval v divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíce si povídám. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík, smáč jsem ruku. Haničce, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pšatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, žvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, ale to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
1: Tak tolik panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn. Ano.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnické kožené brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak vyl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. A Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl: nemaje zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, to toť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
5: Děkuji.
3: Z vás.
4: A určitě vybírám pana Bezoušku.
3: Zapsáno, mějte se hezky.
4: Naschledanou.
5: Naschledanou.
3: Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, tady František Halkrat, byl tam zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
3: Zdravíme.
6: A chtěl bych pana Bezoušku.
5: Ano.
6: Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
5: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
3: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
5: Tak to mě těší.
7: Krásné, dobré odpoledne vám oběma do studia. Tady Honza z Hostomec u Bíliny. A přejíce se pana Bezoušku.
5: Ano.
3: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby k hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně zdraví pana Přeučila.
5: Ano, děkuji a zdravím službu. Do Pardubic, do mého rodného města.
8: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji.
5: Tak, také děkuji.
3: Hezký víkend, dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
5: Děkuji.
9: Vás, pane Pavle.
3: Zdravíme.
9: A taky pana Bezoušku.
5: Ano.
3: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Halo? Halo, halo?
5: Halo, halo.
3: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
10: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště a taky bych chtěla pana Bezoušku
3: taky
10: a oba dva vás zdravím do rádia.
5: Děkujeme, Vičko.
3: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
5: Děkuji.
11: A chtěla bych pana Bezoušku.
5: Ano.
3: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek
5: je. A jak to
3: je.
5: Vypadá, Pavlíku?
3: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
5: Ano.
12: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá, pro Kristovy rány zaúpil jsem to auto, dyť já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš, to je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne, to je v šachu, jedině do růžku, tak, a šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo, tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
3: No tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Dobrý den, tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
1: jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přehoučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských Lázní.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, máme zapsáno. Hezký víkend.
5: A teď zdravím pana Přehoučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přehoučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme ano. Za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistý nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci... No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel... Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých létech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a umorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou. a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi a jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Lidé s aplikací e-občanka by si měli před volbami zkontrolovat její aktualizaci, upozorňuje digitálně a informačně agentura. Silničáři začnou hledat firmu na stavbu nového mostu přes trať v Lelekovicích u Brna. Hadivadlo v Brně uctí památku knihkupce Michala Ženíška. A zítra čekáme zataženou až oblačnou, místy s deštěm a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno, vás vítá David Hasman. V Česku se odpoledne otevřely volební místnosti. V komunálních a senátních volbách dnes můžou voliči hlasovat do 10 hodin večer, zítra pak od 8 do 14. Digitální a informační agentura upozorňuje voliče, aby si zkontrolovali aktualizaci aplikace e-občanka. Starší verze aplikace totiž nemusí fungovat při prokazování totožnosti u volební komise. Agentura v létě vydala po zátěžovém testu novou verzi e-občanky, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
4: Stačí doma předtím, než člověk vyrazí volit, se podívat, jestli ta aktualizace na něj nečeká. Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne a je potřeba to zkontrolovat ručně. Také doporučujeme zkontrolovat si, jestli se člověk vlastně vůbec dostane do té aplikace, protože to po něm ta aplikace může požadovat PIN.
2: Jihomoravští silničáři můžou vypsat veřejnou zakázku na stavbu nového mostu nad železnicí v Lelekovicích u Brna. Včera s tím souhlasili radní kraje. Stávající most je v havarijním stavu, auta proto od jara jezdí po provizorní konstrukci. Stavba mostu má začít příští rok, bude kvůli ní potřeba několik vlakových výluk. Očekávaná cena, včetně rekonstrukce přilehlé silnice a chodníků, je téměř 134 milionů korun. Pokračuje mluvčí zprávy a údržby silnic Monika Švehlová.
5: Ten stávající most bude téměř kompletně odstraněn a nový je navržen jako spřežená rámová konstrukce. Po dobu té výstavby budou pěší převádění přes železniční trať prostřednictvím provizorní lávky a s vyloučením silničního provozu.
2: 7měsíční podmíněný trest pokutu 150 tisíc korun na zákaz řízení drážních vozidel na 5 let uložil okresní soud v Přerově strojvedoucímu, který řídil v květnu opilý osobní vlak na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. V krvi měl téměř 3 promile alkoholu. Policii na chování strojvedoucího upozornili cestující. Brněnské Hadivadlo dnes věnuje komponovaný večer zesnulému knihkupci Michalu Ženíškovi. Jeho knihkupectví v Alfa pasáži patřilo k prvním soukromým v Československu a od 90. let sloužilo jako oblíbené místo pro setkávání umělců. Se sousedním divadlem ho navíc spojilo dlouholeté přátelství. Program připravují členové divadla společně s Ženíškovými blízkými, doplňuje mluvčí Tereza Turzíková.
6: Od 19.30 se v prostorách Hadivadla uskuteční vzpomínkový program na Michala Ženíška, který byl vlastně věrným divákem a dobrým přítelem našeho divadla. Diváci, návštěvníci se můžou těšit na program, který bude zahrnovat archivní materiály, vzpomínky a další prvky.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Do C1 přes Brno silný provoz směrem z Vyškova na Prahu. Různě pomalu se jede mezi kilometry 200 u Slatiny a ucpaný nájezd od Výstaviště. Je to tak asi na 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je pátek 9. října roku 2026. 4 minuty po 17. hodině začíná pořad Den v kraji. Už za malou chvíli vám nabídneme přehledy důležitých událostí z Jižní Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 17 hodin a 8 minut. Dnešní zpravodajský souhrn pro vás má David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Začaly volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Na Jižní Moravě tentokrát nejsou spojené s žádným referendem. Volební místnosti budou dnes otevřené do 10 večer. Znovu pak zítra od 8 do 14. V regionu kandiduje v komunálních volbách přes 24 tisíc lidí do zastupitelstev, víc než 670 měst a obcí nebo městských částí. Volbám se podrobněji ve vysílání budeme věnovat krátce před 17:30. Novou podobu prostranství před hlavním vlakovým nádražím v Brně určí architektonická studie. Magistrát ji chce mít hotovou příští rok. Studie zahrne oblast od Nových Sadů po Benešovu ulici s lokalitou kolem autobusového nádraží před hotelem Grand, říká mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
3: Předpokládáme, že zmíněnou studii budeme mít dokončenou na jaře příštího roku a samotné práce na té první etapě, což se týká ulice Benešovy, tak ty by mohly začít za několik let.
2: Znojemští radní vypsali veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci nové městské knihovny v budově bývalé pošty na Horním náměstí. Dokumentace naváže na architektonickou studii, kterou město letos představilo veřejnosti. Budova je z velké části nevyužívaná. Knihovna má kromě půjčování knih nabídnout také literární kavárnu, přednáškový sál nebo nahrávací studio. Detaily přidává mluvčí města Petra Šuláková.
4: Součástí projektu je také otevření dnes nepřístupného vnitrobloku. Zachovány mají být také cenné původní prvky, například litinové sloupy ve vestibulu, historické schodiště či štuková výzdoba.
2: Na zámku v Lednici na Břeclavsku pokračuje rekonstrukce katakomb ve svahu pod historickým skleníkem. Dělníci teď odstraňují nevyhovující staré vrstvy původní klenby. Uvnitř opravují omítku a renovují fontánu. Rekonstrukce za zhruba 80 milionů korun zahrnuje i opravu fresek Mauerské vodárny. Hotovo má být na konci příštího roku. Kvůli nedostatku vody v Brněnské přehradě a poklesu hladiny omezí od zítřka dopravní podnik plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Dále do Veverské Býtýšky už se lidé lodí nedostanou. Předpokládá se, že toto opatření vydrží.

0: až do konce plavební sezóny, která končí v sobotu 31. října. Dnes to řekla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Je 17 hodin a 13 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Nad Jihomoravským krajem se stále udržuje takové oblačné, chvílemi i polojasné počasí, ale obecně té oblačnosti spíše je tendence k přibývání. Srážky se zatím nevyskytují, teploty jsou aktuálně tak mezi 14 až 17 stupni Celsia, na severu, v severozápadě kraje většinou kolem 12-13, v nejvyšších polohách 10 stupňů. Vítr ten fouká od západu, ale postupně už se stáčí k jeho západu a také jeho rychlosti se pomalu snižují. Teď už většinou všude vítr slabý, jenom na jihozápadě kraje ještě pofukuje vítr mírný.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Postupně od severozápadu se bude během večera zatahovat a potom zhruba ve druhé části noci může spíš jenom tak slabě sprchnout. Teploty ty budou klesat a nejnižší by měly být mezi 10 až 7 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, během noci postupně většinou mírný, jihozápadní až jižní.
1: A co nás čeká o víkendu?
2: Zítřek bude takový zataženější a možná by se dalo říct i deštivější. V neděli čekáme už jenom ojedinělé přeháňky a teplotně bychom se měli pohybovat v podstatě pořád na podobných hodnotách. Zítra 13 až 16 stupňů, na jihu kraje místy až k 18, neděle by také měla mít 14 až 18 stupňů, ráno 9 až 5. No a ten zítřek by měl být s takovým občasným slabým deštěm ráno a dopoledne, odpoledne potom bude postupovat od jihozápadu západu přes většinu kraje takové pásmo deště. Na Hodonínsku čekáme těch srážek nejméně a večer by zítra srážky měly postupně opět od západu ustávat.
1: Říká Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji, přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Lidé po celém Česku si dnes a zítra zvolí obsazení zastupitelstev měst a obcí na další 4 roky. V 1/3 okrsků lidé volí i nové senátory. Týká se to i Znojemska, Vyškovska nebo části Brna. Podrobněji probereme už za chvíli s reportérem, který vše sleduje ve volební místnosti na severu Brna.

0: pondělí 12. října se těšte na dobré rady s aromaterapeutkou Anou Krutovou. Povídat si budeme o vůních, které mohou zmírňovat stres. Jaké vonné esence pomáhají proti podzimním splínům, jak vůně používat, aby měly co nejlepší efekt a která vůně je třeba ideální pro lepší spánek. To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, písmo.

0: Kdo povede radnice měst a obcí další 4 roky? Lidé v Česku od dnešních 14 hodin rozhodují, jaká budou složení zastupitelstev v následujícím volebním období. O hlasy voličů se uchází taky kandidáti do třetiny Senátu. Týká se to i části Brna, včetně městské části Brno-Sever. Volby tam a i v celém kraji sleduje reportér Šimon Franz. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jaká je zatím volební účast?
1: Ta celorepubliková účast zatím za první 2 hodiny voleb dosáhla zhruba na 15%, tedy podobně jako před 4 lety. Brno je na tom podobně, tady byla účast k 16.30, celkem 14,9%. Přímo tady v senátním obvodu 60 hlasovalo zatím necelých 15,5% voličů. Informace o účasti v Jihomoravském kraji, tedy v celém kraji, očekáváme každou chvíli od krajského úřadu. O těch tedy budeme informovat ve zprávách, jakmile budeme mít čísla k dispozici. Já jsem momentálně ve volební místnosti v Arnoldově vile, tady jsou volby zatím v klidu, je to v takových menších vlnách, občas třeba teď je tu poměrně prázdno, ale někdy se stojí krátké fronty na volební místnosti. Zatím tady všechno v klidu, většina lidí používá klasické občanské průkazy, ale pár lidí tu využilo i elektronický doklad, i ty se zatím daří odbavovat úplně bez problému. Doplním, že na klidný průběh voleb dohlíží desítky státních policistů a taky strážníci. V Brně jich u volebních místností hlídkuje dohromady asi 130.
0: Museli policisté kvůli něčemu zasahovat?
1: Brněnští strážníci provedli zatím 109 kontrol a zatím řešili jeden drobný incident. Člen jedné z volebních komisí měl podezření na porušení volebních pravidel. Nedaleko jedné z volebních místností totiž zaparkovalo auto s politickým potiskem. Propagace před volebními místnostmi po jejich otevření je zakázaná a musí se třeba přelepovat i plakáty před místnostmi. Po příjezdu strážníci ale zjistili, že auto je dostatečně daleko od volební místnosti, takže žádný přestupek nemuseli, jinak se všechno odehrává v poklidu, jak v Brně, tak i v jiných částech kraje. Jihomoravští policisté zatím žádný závažný incident řešit nemuseli.
0: A na jakých dalších místech v Jihomoravském kraji volí lidé do Senátu?
1: Ještě v obvodu Znojmo, Vyškov a taky v části Hodonínska, která spadá pod obvod Uherské Hradiště. Co se týká samotného Brna, tak kromě městské části Brno-Sever je v obvodu 60 dalších 10 městských částí, například Komín nebo Královo Pole. Tam lidé tedy volí 3x, kromě kandidátů do Senátu a zastupitelstva městské části ještě do zastupitelstva Brna. Na závěr připomenu, že dnes se volební místnosti uzavřou s úderem 10. hodiny večer. Svůj hlas můžou lidé odevzdat ještě zítra od 8 do 14 hodin. A potom už začne sčítání, u kterého samozřejmě budeme taky.
0: Volby do obecních zastupitelstev i třetiny Senátu sleduje v Jihomoravském kraji reportér Šimon Franz. Přihlásil se z volební místnosti v brněnské Arnoldově vile. Já moc děkuji za rozhovor a přeji ještě hezký den. Naslyšenou.
1: Díky. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno. Den v kraji.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

0: Roky je to jedna z největších ostud Brna. Lidé okolí hlavního vlakového nádraží opakovaně označují jako nejodpudivější místo ve městě. Politici často slibují, že s tím něco udělají. Dělali to i teď před volbami, které už dnes začaly. Brněnská jedenáctka se víc podívala na to, jestli je to tam opravdu tak nebezpečné, jak někteří tvrdí. A kdy se tam konečně něco změní. Uslyšíte to od Tomáše Kremra a Davida Nekvindy. Dozvíte se i víc o úsekovém měření rychlosti na dálnici D2 u Brna, ale taky v brněnských tunelech. A nebo na odlehčení o volebních zlozvicích lidí.
1: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
2: Zdravíme vás u Brněnské jedenáctky Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu.
3: Zdraví vás David Nekvinda a taky Tomáš Kremr, který se konečně dočkal.
2: Čeho jsem se dočkal, konečně?
3: Konečně funguje ta kamera na červenou u staré osady, která sleduje, jestli auta neprojíždí křižovatku, když jim nesvítí zelená.
2: Jo, takhle, no a tak to jsem se jako úplně nedočkal, mě to bylo celkem jedno, jestli to tam bude nebo nebude.
3: To ti úplně nevěřím, mluvili jsme o tom asi třikrát a ty vždy dost plameně.
2: Dobře, ale tak protože to tam jako uznej, už to tam je skoro 3 roky nainstalované, pořád to nefungovalo, navíc to byla jediná taková kamera v Brně, tak jsem se nad tím dobře, možná trochu častěji, než by mělo být, ale opakovaně jsem se podivoval, co je tam za problém, ale vidíš, už to jede, když jsme o tom mluvili.
3: Řidiči z toho mají tedy určitě radost,
2: určitě.
3: Ale tak samozřejmě uznávám, že zrovna jedna červenou, to už je opravdu porušování předpisů, které by se mělo trestat.
2: Já myslím, že kdo jezdí prostě podle předpisů, tak se nemusí ničeho bát. Už jsem si zjišťoval vlastně i údaje na magistrátu a za prvních pár týdnů ta kamera zaznamenala víc než 100 možných přestupků a pokuta za den je 2250 korun. A když nás budete poslouchat ještě dál, tak vám povíme i něco o další kontrole řidičů, o úsekovém měření rychlosti v brněnských tunelech a na dálnici D2.
3: Ale předtím jiné téma u brněnského hlavního nádraží, to bylo před volbami jako na staroměstském náměstí.
2: Kandidáti a kandidátky do zastupitelstva se tam střídali jako na orloji a ve videích se předháněli v tom, komu lokalita připadá horší a kdo to tam dokáže, jak zlepšit.
3: Rozhodně to není poprvé před volbami, co někdo slibuje, jak konečně takzvaně vyřeší před nádraží.
2: A nejenom před volbami, ale i po volbách našli jsme si třeba programové prohlášení vedení města pro roky 2010 až 2014 a v tom se píše.
3: Zahájíme kroky vedoucí k rekonstrukci a zvelebení prostoru u hlavního nádraží, včetně podchodu pod ním.
2: Zvláštní pozornost bude Rada města Brna věnovat situaci v okolí vlakového hlavního nádraží, včetně podchodu, a bude činit kroky k vyčištění a celkovému zkulturnění této problémové lokality.
3: Máš pocit, že se od té doby něco změnilo k lepšímu?
2: Já myslím, že to tam vypadá pořád stejně. Posledních třeba 20 let. Ano, jako uznávám, že některé dílčí věci se tam povedly. Je tam opravená ta část nádraží u toho pravého vlastně i levého křídla. Odstraněné jedno zábradlí, možná tam jezdí trochu méně aut, možná je to tam trošičku čistější. Taková salámová metoda, prostě velmi postupnými malými krůčky. No, já myslím, že to místo potřebuje radikální řez.
3: No, já musím říct, že já tam vlastně moc už nechodím teď. Já, když jsme tam teď byli natáčet video, tak jsem byl až překvapený, jak divoké to tam může být už takto ve 2 odpoledne.
2: No hlavně pachově divoké to tam je docela. No, to... Tam opravdu člověk jako nechce chodit a dýchat nosem, ale spíš tady ústy. Ono to ale není nic překvapivého. Ono je třeba na pocitových mapách města, které dělám pravidelně posledních nějakých 10 let, tak vždycky to vychází jako úplně nejhorší místo a najednou se všichni i politici podivují, že je to tam hrozné.
3: Zase na druhou stranu 2 týdny zpátky jsem byl v Neapoli a když jsem se vracel do Brna, tak jsem projížděl autobusem přes hlavní nádraží nebo okolo hlavního nádraží a říkal jsem si, že v Neapoli by to bylo výstavní místo.
2: Brněnské hlavní nádraží v Neapoli by bylo krásné.
3: Jo, tak že by to tam bylo jako ta čistá část města, kde by se tím chlubili, no, jak to tam pěkně vypadá. Tak. Takže nemáme se tak špatně.
2: Nás upřímně zajímalo, jestli je to opravdu taková nebezpečná no-go zóna, jak ji někteří, když to trochu přeženu, sami prezentují. Určitě to tam není příjemné, troufnu si říct, že pro ženy už vůbec ne, ale zeptali jsme se policie, jak to tam je s bezpečností.
3: Zástupce vedoucího oddělení městské policie pro střed města Jan Maštera, který to zná od kolegů i ze své vlastní zkušenosti, vyjmenovává hlavní prohřešky, které strážníci řeší.
4: Je to samozřejmě konzumace alkoholu, znečišťování veřejného prostranství, kouření na zastávkách MHD, žebrání a tak podobně. Máme tady vlastně skupinu těch osob bezdomova a je to pořád vlastně dokolečka s nima. Jo, je to s nima vlastně pořád dokola, jsou to známé osoby. Úzce spolupracujeme se sociálními kurátory, spolupracujeme s policií České republiky.
2: Strážníci za nevhodné chování samozřejmě můžou dávat pokuty, ale největší trest je prý zabavení alkoholu, jehož popíjení pak vede k různým hádkám nebo k agresivitě.
4: Pokud si jim ta láhev tu alkohol odebere, tak dle mého názoru to má pro ně mnohem větší účinek a nějaké poučení do budoucna. budoucna, než jenom vlastně vypsání té pokuty.
3: Strážníci od konce tohoto dubna na místě hlídkují nepřetržitě, vždy minimálně ve dvou. A non-stop dozor znamená i víc zjištěných přestupků, jak vyčíslil mluvčí městské policie Jakub Kánem.
5: Strážníci se tady od 20. dubna zabývali 13 přestupky, za to srovnatelné období loni to byly 400.
3: Podobné věci tam řeší i státní policie, která tam má služebnu, a mluvčí Petr Vala k tomu dodává následující.
6: Policie současně eviduje i jednotlivé případy trestné činnosti, které v souvislosti s tímto prostorem prověřuje. Nelze jej však označit za lokalitu, kde by převažovala závažná násilná trestná činnost.
2: Na přednádraží jsou navíc stále namířené kamery, bez těch by to podle strážníků vlastně ani nešlo. Tím ale rozhodně nechceme říkat, že je to nějaké bezva místo pro piknik nebo pro nedělní rodinnou procházku s dětmi, to určitě ne.
3: Na druhou stranu já si taky ani asi nevybavím nádraží, kdyby se něco takového prostě nedělo.
2: Zmiňoval si tu Neapol, že?
3: Vidíš, zrovna v té Neapoli, zrovna u nádraží, tak tam to bylo celkem v pohodě, to je tam takové moderní, tam to spíš ta Neapol, opravdu to přímo centrum města, no. Ale je fakt, že když člověk třeba přijede do Prahy, tak tam je to velmi podobné, akorát je tam víc zeleně. No ale dobře, tak politici si tedy teď točí v Brně videa, jak to všechno vyřeší, jenže ty plány už se řeší roky, tak když se to tam podle tvých informací nějak výrazně promění?
2: Teď zrovna na to vzniká architektonická studie od Nových Sadů po Benešovu, ale nejdřív se začne opravovat něco právě u Benešovy, respektive u nádraží, u Grandu, jak říká i mluvčí města Filip Poňuchálek.
7: Předpokládáme, že zmíněnou studii budeme mít dokončenou na jaře příštího roku a samotné práce na té první etapě, což se týká ulice Benešovy, tak ty by mohly začít za několik let.
2: Nádraží to ale není jenom to prostranství před ním, ale taky podchod pod ním, a uznávám, že u něj se tedy městu podařilo vyřešit soudní spory a zbavit se tam všech těch stánků, takže opravdu je to tam teď dole určitě vizuálně čistější.
3: Ale na druhou stranu, tam, kde byly stánky, je to zase útočiště pro lidi bez domova. Prostě ta situace tam není jednoduchá. Není. Přitom v podchodu stále visí velké vizualizace, jak to tam jednou bude krásně vypadat úplně jinak.
2: A ty se ani nedívej, na těch jsou tam třeba ještě namalované obchody nebo kavárny, jak si tam v podchodu sedneš a dáš si kávu. Jestli se někdo na tohle těší, že se tam vrátí třeba vonavé oříšky, tak to tady mám špatnou zprávu, smůla, jenom se to opraví. Vyčistí, doplní se reklamní panely a taky jedna velká informační tabule.
3: A ty obchody tam teda nebudou, proč?
2: No protože prý přeci budou v tom novém komplexu místo bývalého Teska, jinak ten podchod už měl být podle starých proklamací dávno opravený, aktuální slib je teď ten, že se začne příští rok a potrvá to 12 měsíců, ale dokud se to nezačne, tak já tomu neuvěřím.
3: Teď přinášíme slíbené dopravní zprávy pro řidiče. Nejdřív začneme tou hodně nepříjemnou. Od pondělí 12. října začne 40-denní uzavírka Pisáreckého tunelu.
2: Nikdo do něj nevjede z žádné strany a brněnský šéf ředitelství silnic a dálnic David Fiala nepředpokládá, že to bude pro podzimní brněnskou dopravu znamenat něco dobrého.
8: Co si budeme povídat, určitě tu brněnskou dopravu zasáhne velmi i v souběhu těch ostatních staveb, třeba na D1.
3: A tím se pomalu dostáváme k tomu úsekové měření, které jsme slibovali na začátku, protože na dálnici D2 už jste si možná všimli kamer a cedulí upozorňujících právě na úsekové měření.
2: Jsou nainstalované odblučiny směrem k D1, tedy k Brnu, kde dělníci představují dálniční křižovatku, ale kamery ještě nejsou v provozu, nejpozději to má být podle silničářů v listopadu.
3: Měření si vyžádala policie kvůli vážným nehodám, které se tam v kolonách i ve zúžení dějí. Třeba v červnu tam umřeli 4 lidé při 3 srážkách.
2: Úsekové měření rychlosti přímo v Brně je taky dlouhé téma, upřímně to jeho zavedení v Kninické ulici, o kterém se mluví, bude dost záležet na tom, jak dopadnou volby, ale ono to bude souviset i s brněnskými tunely.
3: Protože až silničáři letos opraví ten Pisárecký tunel a pravděpodobně příští rok udělají to stejné s Královopolským, tak budou ve všech brněnských silničních tunelech nainstalované radary, i když jako vedlejší efekt většího bezpečnostního systému.
2: A policie by je podle mluvčího Petra Vali chtěla určitě spustit.
6: Stanovisko policie České republiky je v této otázce dlouhodobě neměnné. Záměr zavedení úsekového měření rychlosti v brněnských silničních tunelech podporujeme.
3: A že na to přijde v příštím volebním období řeč, si myslí i šéf silničářů Fiala.
8: Určitě nejpozději po opravě Královopolského tunelu to bude téma.
2: Současní vládnoucí politici o tom zatím nechtěli nic moc slyšet, tak uvidíme, co ti noví po volbách.
3: A k volbám teď jen opravdu krátce. Všechno už jsme řekli v předvolební epizodě, kterou si stále můžete pustit, jestli jste nerozhodnutí.
2: A slibujeme, že je to něco úplně jiného než ty obvyklé předvolební debaty a rozhovory.
3: Ale teď si vezmeme do rukou národní sbírku zlozvyků brněnské umělkyně Kateřiny Šedé a nalistujeme kapitolu s volebními zlozvyky. Takže první, máma určuje, koho chci volit.
2: Do poslední chvíle nevím, jak se u voleb rozhodnu, někdy tam dojdu a nehodím nic, anebo tam bylo ještě, já nevolím a nenadávám.
3: Volím zásadně v sobotu po 13.30, mám pak pocit, že to jdu celé zachránit.
2: A další přiznání si dala Kateřina Šedá na Facebook, mě tam nejvíc pobavilo, že někdo volí po každé někoho jiného, ne protože by byl nespokojený, ale prostě proto, aby si politici nemysleli, že ho mají jistého.
3: A nebo, že někdo dostane před komisí trému a od voleb prostě odejde. A ještě jeden. Člověk neví, koho volit, tak hledá na kandidátkách hezké ženy.
2: Čili volby můžou vypadat evidentně všelijak, což souvisí i s naším posledním tipem na víkend, protože organizace Paměť národa vydala nový AI nástroj, vyhledávač na webu, se kterým se můžete docela pěkně zabavit.
3: Na webu asistent.pamětnároda.cz se snadno proberete stovkami záznamů zvuků i jejich přepisů z pamětníky různých událostí.
2: My jsme si tam zadali tuhle otázku, jak vypadaly v Brně volby za socialismu. A vyskočilo tam několik vzpomínek, třeba Jana Šabaty, který dostal 2 roky vězení za to, že v roce 1971 podpořil letákovou kampaň s nápisy Volby jsou právo a ne povinnost.
9: A zase jsem to teda dosral, ty letáky, za chviličku přišlo auto, sebrali mě a bylo. No.
3: Jiří Janů zase popisoval, jak se v podstatě nesmělo chodit za plentu.
10: Ta komise, co tam seděla, mi říkala, mladý muži, tamhle je urna, a jeden z nich povídal, on si to asi musí rozmyslet. Šel jsem za tu plentu, vzal jsem tušku, ale ta tuška nepsala. Tak jsem mi tak svoji propisku.
2: A podobnou zkušenost měl i Jan Rajlich.
11: Na stolku byl takový molitán a nedalo se tam pořádně jako škrknout, že se to jakoby protrhlo ten papír, tak jsem si to musel nějak rukou podložit.
3: Teď už k těm současným volbám, jen 2 zajímavé statistiky na závěr z interaktivních kandidátek na webu i rozhlas. Letošní průměrný věk kandidátů do zastupitelstva v Brně je skoro 49 let, což je nejvíc od roku 1994. A taky kandiduje skoro 40% žen, což je taky nejvíc od toho zmíněného roku 1994.
2: A tímhle to pro dnešek uzavíráme v roce 2026 a za týden jsme zase zpátky.
1: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
1: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
2: Mimořádně v neděli od 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, písmo.

0: Je 17 hodin a 51 minut. Den v kraji pokračuje pravidelnou rubrikou s názvem Černá kronika. Policisté dnes brzy ráno zaregistrovali vozidlo jedoucí v Brně Křenovou ulicí. Automobil při jízdě vydával velmi hlasitý a nestandardní zvuk, který naznačoval vážnou závadu na jednom z kol. Hlídka ve služebním vozidle se proto za použití výstražného zařízení pokusila auto zastavit ke kontrole. Řidič však na znamení nejprve nereagoval a dokonce projel i křižovatku na červený signál. Po několika desítkách metrů nakonec zastavil. Důvod jeho jednání byl zřejmý již při prvním kontaktu. Za volantem seděl 40-letý muž, který sice předložil platný řidičský průkaz, ale působil velmi nervózně, špatně artikuloval a měl zarudlé oči. Ovlivnění alkoholem potvrdila dechová zkouška s výsledkem bezmála 1,5 promile a pozitivní byl také test na přítomnost drog. Přední kolo bylo výrazně poškozené, zablokované a během jízdy se vůbec neotáčelo. Muž na místě přišel o řidičský průkaz. Nyní se bude s největší pravděpodobností zodpovídat z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Nečekaný pohled se v noci na čtvrtek naskytl muži čekajícímu na autobus v Brně Novém Lískovci. Krátce po 11. hodině tam spatřil osamoceného plačícího chlapce. Jeho věk odhadl na 7 let a na lince 156 vysvětlil, že rozrušené dítě ho tak vyvedlo z míry, že se ho bál i oslovit, aby ho nevyděsil. Hlídky městské policie malého usazeného školáka objevili před tamním supermarketem. Na sobě měl kromě kalhot a tenisek jen triko s krátkým rukávem. Strážníci mu nabídli, že se může posadit do služebního vozidla, aby se zahřál. Rád souhlasil. Hledal prý svoji matku, která odešla z bytu v době, kdy spal. Strážníkům se jí skutečně doma nepodařilo zastihnout, ale oslovili alespoň sousedku, která na ní měla uložené telefonní číslo. Po několika pokusech se jí dovolali a žena slíbila, že za synem brzy přijde. Dorazila kolem 11:45 a vysvětlila, že poté, co chlapec usnul, odešla za kamarádem do parku na jediné pivo. Strážníkům nadýchala téměř 1,5 promile alkoholu a tak případ předali sociálním pracovníkům i státním policistům. Je 17 hodin a 53 minut. Po písničce se podíváme na to, jaké události čekáme o víkendu.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji. Otvírám.

0: Krátce před 18:00 večerní si připomeneme důležité a zajímavé události spojené s nadcházejícími dny. Po celé České republice se konají komunální volby. Hlasovat lze i v sobotu od 8 do 14 hodin. Ve třetině volebních obvodů se konají i volby do Senátu. Lze očekávat, že na většině míst začnou ještě o víkendu koaliční vyjednávání. V Brně se zítra koná poslední rozloučení s Ludmilou Javorovou, která zemřela 17. září a byla jednou z nejvýznamnějších postav neoficiálních církevních struktur za komunistické totality. V době působení skryté církve před rokem 1989 přijala kněžské svěcení, které ale katolická církev oficiálně neuznávala. U hradu Špilberku zítra odhalí pátou sošku mimozemšťana Figurda v Brně. Tvůrcem soch je Václav Sigurðsson Kostohrýs. A to už je z pořadu Den v kraji pro dnešek všechno. Na vlnách Českého rozhlasu Brno následují zprávy s Davidem Hasmanem a poté Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Od mikrofonu se loučí a krásný večer vám přeje Eliška Zárecká. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Policie na jihu Moravy nasadila kvůli volbám desítky pořádkových policistů. Aplikace e-doklady zatím funguje během voleb bez větších potíží. V Brně přibydou další nabíječky elektroaut umístěné v pouličních lampách. A zítra čekáme zataženou až oblačnou, místy s deštěm a teploty do 16 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Dnes a zítra jsou volby do obecních zastupitelstev a části Senátu. Policie kvůli tomu nasadila víc lidí. Například na jižní Moravě posílili běžné hlídky desítky pořádkových policistů i kriminalisté. Podle policejního mluvčího Petra Valy se zaměřují na dodržování veřejného pořádku a dohlédnou na to, aby nedošlo k narušování voleb.
4: Hlídky budou volební místnosti namátkově kontrolovat a budou v kontaktu s předsedy okrskových volebních komisí. Opatření potrvají po celou dobu hlasování. Naše práce přitom nekončí uzavřením volebních místností. Na veřejný pořádek budeme dohlížet až po ukončení sčítání hlasů.
2: Aplikace e-doklady, která slouží k prokazování totožnosti, zatím funguje bez větších problémů. Informoval o tom mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Od začátku voleb agentura zaznamenala jen několik potíží. Ty se podařilo vyřešit. Aplikace funguje jako digitální alternativa občanského průkazu. Voliči se jí mohou prokázat u volebních komisí. Dobíjecí stanice elektromobilů zabudované do pouliční lampy chtějí teplárny Brno a technické sítě Brno nainstalovat na další místa ve městě. Dosud funguje jen jedna, a to na sídlišti v Brně Lesné. Podle představitelů společností se pilotní projekt osvědčil a měl by se rozšířit do dalších 10 lokalit. Konkrétní místa oznámí v příštím roce. Podle čeho vybírají umístění těchto nabíječek, vysvětluje vedoucí odboru elektromobility tepláren Brno Petr Beneš.
5: Ta dobíjecí stanice nevyužívá elektřiny, která je v lampě, má svůj vlastní. Vždycky, když vytipujeme nějakou vhodnou lokalitu pro umístění této pomalé dobíjecí stanice a je tam rekonstrukce veřejného osvětlení, tak se snažíme tuto dobíjecí stanici tam umístit.
2: Brněnský televizní institut hostí třetí ročník festivalu romského filmu Tukino. Jako první festival v Česku nabízí snímky od romských tvůrců i příběhy mapující jejich kulturu a historii. Letos představí filmy nejenom z tuzemska, ale například z Německa nebo Velké Británie. Motem letošního ročníku je film jako nástroj porozumění, vysvětluje ředitelka akce Alica Zikmund Heráková.
6: Vztahujeme se tak k umění a k té umělecké formě audiovizuální jako k něčemu, co může zprostředkovávat mezi lidmi právě porozumění. To znamená, že přinášíme nějakou menšinovou perspektivu, která není třeba často v tom veřejném prostoru zastoupená, a i z téhle té pozice vlastně je pro nás tomu to důležité.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 v Brně už provoz polevuje, jen ve směru na Prahu je znát odjezd návštěvníků ze strojírenského veletrhu. Tam kolem exitu 190 se jede velmi pomalu, jak se sune fronta z Bíteřské. Zdržení ale už není příliš dlouhé. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

To byla Polka Václava Maňase mladšího a Věry Urbánkové Láska přišla k nám. Hrála Šohajka, tak to jsem opravdu ráda, že Láska k nám dorazila právě v tuto hodinu, kdy pravidelně začíná Morava krásná zem. Lásky plný večer vám přeje Jiřina Ostrá. A hned, jaké budou písničky ze srdce. Pro paní paní Miroslavu Zemanovou bude valčík Letěla písnička a pro pana Františka Stasova pak Kdeže jste stařenko. Leč věřím, že si zmíněné písničky vychutnají i další milí posluchači. Ještě poblahopřeji k dnešnímu svátku u nás Štefanům, Sárám a Zarám, na Slovensku pak Dionýzům. Přeji vše dobré. Tak a nyní, přátelé, prosím opravdu o zvýšenou pozornost. Mám totiž pro vás důležité upozornění. Vzhledem k volbám vysíláme zítra blahopřání s písničkou pouze od 12 do 13 hodin. Druhá část nebude. Takže všechna přání, která jste poslali na sobotu, budou odvysílána právě v té polední části. Pokud je tam nějaká vzpomínka, tak ta bude až v neděli večer. No a v sobotu v poledne vás pozdravím opět já. Nyní už telefonní číslo 726 46 5200 a teď už grácia.

0: Tak to nám lidové písničky zaspívali Jožka Černý s Karlem Hegnerem, doprovodila je Grácia. No a teď už tady mám první telefonát, je z Vlčnova a je to paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Posílám všetkým srdečný pozdrav. Rádi bychom poslali přání a od vás písničku naší švagrové manželové sestře, paní Marii Krotkové, která pobývá v charitní domě ve Vlčnově. Dneska se dožila 101 roku.
0: Ještě jednou mě to řekněte, paní Marie.
1: Ano, dožila se dnes 101 roku.
0: Úžasné. Tak a co pak ano, jí popřejete?
1: Popřejeme mi hlavně hodně božího požehnání a všetkým ostatním klientům toho charitního domu ve Vlčnově, kde ona přebývá, a i zaměstnancům, tím pracovníkům.
0: No a jaká byla paní Marie, když byla mladší než 101 leta? Byla veselá?
1: Byla veselá, velice dobrá zpívačka, jako v kostele, byla celá rodina. A potom později, jak už byla v důchodě, tak pekla svadební koláčky tady v zahrádkářském zařízení, jako když si někdo objednal na svatbu, bylo to velice moc plechu, to co ona jako dělala.
0: Tak močíkovna, tady, tak určitě má ano, na co byla. Vzpomínat, že, paní Marie?
1: Ano.
0: Tak jo, a třeba si i zaspívá paní Marie, nebo aspoň tak zabrouká trošičku. Asi, že tak, jo?
1: Ano. Však její maminka, to byly jako umývali tady u nás, tak ta se dožili 100 roku. Až 100,5 roku. Aha. Ale ve 2004 umřeli.
0: Aha.
1: Takže 34 roku už jsem jich tady zažila.
0: No tak oni mají asi nějakou dlouhou věkost v genech, paní Marie. No každopádně, abychom nezapomněli ještě na to, říká se jí Maruško nebo Majko, nebo jak se jí říkalo?
1: My jsme říkali já švagrová a Tonda jí říká, protože je to bratr. Manžel, jakože.
0: Ano, a jak se jí říkalo? Maruško, nebo jak se jí říkalo?
1: Ne, ona tady se říká Máňo, nebo Mařo, víte, tak starodávně ještě.
0: Jo, no tak já se tam jako, proto, abych věděla, komu budu hrát tu písničku, takže mohu říct Máně. Máně, 101 let, tak jo.
1: Dobrčovat do charitního domu a všem tím klientům tu písničku a i tom personálu, anebo aj do těch domů budu jinde, třeba zrovna dneska má někdo narozeniny.
0: Tak to jste moc hodná, paní Marie.
1: A víte, nebo aj doma, co třeba sedí doma nějaká.
0: No, je třeba sama. Říká si, kdyby mě tak někdo poslal písničku. No a já tu písničku posílám zase vám a také, paní Marie, vašemu milému manželovi.
1: Tak děkujeme moc.
0: Tak jo.
1: Děkujeme, paní Ostrá.
0: Naschledanou. Hezký večer. Naschledanou. No, v neděli se dožívá významného životního jubilea pan Miloš Hošek ze Stříteže u Třebíče. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje zastupitelstvo obecního úřadu ve Stříteži a posílá pěknou písničku. No a nebude to jenom jedna písnička, já tedy ještě jednou s dovolením pozdravím tu 101 letou jubilantku paní Marii Knotkovou, která žije v karitním domě ve Vlčnově. Zdravím tam i všechny ostatní klienty a hrát bude Sokolka ze Šakvic.
2: Český rozhlas Brno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: No ale teď už v našem vysílání je Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Telefonní číslo k nám do studia 726465200. Můžete přát, můžete děkovat, můžete pozdravovat, posílat písničku pro radost a můžete i vzpomínat v této hodině. A já tady mám právě vzpomínku od Honzíka Buřila. 9. října 1983 zemřel v Jihlavě můj příbuzný, pan Miroslav Svoboda. Zemřel po dlouhé nemoci, měl 47 let. Vychoval s Lenkou syna Mirka. Všichni už zemřeli. Vzpomínají švagrová Jitka a synovec Luboš s rodinou. Jitka má 94 let. Celou rodinu přežila i kluky Buřilovi. Lubomíra i Jiřího. Tak to byla vzpomínka od Honzíka Buřila a teď to bude taky vzpomínka, přátelé. A bude to vzpomínka na Šumavu.

0: Tak to byla vzpomínka na Šumavu, Jana Bureše hrála formanka Pavla Hela Belána. A teď už tady mám Daniela, pana Daniela, takže zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostra. Zdravím vás i pana zvukového mistra. A chtěl bych nechat zahrát pro mou ženu, Moniku Mikovou ze Slušovic, k jejímu malému jubileu, mladému, aby to s náma pěkně snášela. Měli jsme se rádi tak, jak máme. Hlavně to zdravíčko. Teď víte, jak to je.
0: To je krásné. No a neslavíte tam teď náhodou něco už?
1: Ano, ano, slavíme. Ano. Máme tady rodinu a posloucháme všichni.
0: A tancujete také?
1: No, do tanečku to ještě není, možná dáme
0: no, tak teď to bude do tanečku, takže řekněte své milé ženě, smím prosit, protože za chviličku to bude směs spolek, takže můžete si tam společně i zatancovat při pěkných písničkách. Ty to bylo krásné přání. Já jsem přeslechla křestní jméno, Monika.
1: Monika Miková.
0: Monika, tak slyšela jsem dobře. Takže já zdravím oslavenkyni Moniku. No a snad nějaký ten taneček bude, Danieli.
1: Ano,
0: tak se mějte
1: děkujeme.
0: Hezky. Naschledanou, zdravím vás tam všechny. Naschledanou. Tak a teď ještě tady mám jeden telefonát, ale nevím, kdo je na té druhé straně. Takže dobrý večer, kdo pak?
2: Dobrý večer. Tady je Galášová Jiřina z Rajhradu. Mhm. Já bych chtěla nějakou písničku pro mou kamarádku Jarmily Buzerlovou z Rajhradu, která měla včera narozeniny. Přeji hodně zdraví, štěstí, pohodu a totéž i přeji i kamarádka Libuše Matyšková.
0: No to jste udělala moc dobře, že jste zabalala, protože jak už jsem říkala před chvilkou Danielovi, nebo panu Danielovi, bude to přímo směs pěkných polek, tak si určitě užijete nejenom vy, ale hlavně Jarmilka. Tak paní Galášová, hezký večer.
2: Děkuju pěkně, nashledanou.
0: A tady je prosba o písničku k narozeninám pro, cituji, moji milovanou manželku, maminku a babičku, paní Marii Roušovou z Krokočína. Hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let jí přejí manžel Ludvík a synové Luděk a David s rodinami. Sladké pusy posílají vnučky Adélka, Nelinka a Stelinka, kterým dává lásku z celého srdce. K přání se připojuje tchyně Marie Roušová, která jí touto cestou děkuje za veškerou ochotu a práci, kterou jí věnuje, jak se o ní stará a pomáhá jí v jejich zdravotních problémech. No a teď už ta slíbená směs polek.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak Moravěnka dohrála, já doufám, že si Daniel s Monikou alespoň trošičku skočili při těchto pěkných písničkách. No ale teď už mám tady telefonát další a je to paní Jaroslava Kachlíková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já jsem vás chtěla poprosit o nějakou pěknou písničku pro mého manžela Mirka Kachlíka z Brna Komína. A zítra to bude 60 let, co se nám narodil. Tak jsem chtěla popřát hlavně zdraví, zdraví a ještě jednou zdraví.
0: A já dodám také ještě jednou zdraví. A kdyby se vašemu Mirkovi nelíbila ta následující písnička, tak si může vybrat kteroukoliv další, kterou zahrají a řekne si, tak to je ten správný hudební dárek pro mě. Krásná slova od vás, ano?
1: Já jsem jenom chtěla říct, že mu se líbí všechny písničky, které hrajete, takže se mu bude určitě líbit.
0: Tak jo, tak já ho zdravím. A užívejte si pěkně společného života, společného života.
1: Děkuji pěkně.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. A už si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes je 9. října a narozeniny mají paní Jiřina Balášová ze Souběžné 3 v Brně. Ovšem tady je ještě jedna paní Jiřina Balážová a ta tady má Balážová a ta tady má napsáno Pálavské náměstí Brno Vinohrady. Takže paní Jiřina Balášová a také paní Jiřina Balážová a také paní Darina Krejčí z Mikulova a Jaromír Dolejší z Načeratic mají dnes narozeniny. No a jsou také členy klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a svátek pak má pan Štefan Hrčka z Brna. Takže milí naši posluchači, děkujeme vám za to, že nás posloucháte, velmi si toho vážíme, věřte nám. No a do těch let příštích vám přejeme co jiného než zdraví, zdraví, zdraví, zdraví, jak říkají milí gratulanti, no a také štěstí, pohodu, radost ze života. Mějte se hezky. A na řadě je první písnička ze srdce, tak já doufám, že poslouchá pan František Stasová. Pane Františku, přeji pěkný večer, protože teď je na řadě ta vaše, kdeže jste, stařenko?

0: Tak, to byly Hornobojani a hlavně to byla písnička ze srdce pro pana Františka Stasova. Písnička Antonína Osičky a Jana Janulíka, Kdeže jste stařenko. No a já už tady mám pana Miroslava, který čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, všichni vás zdravím z Pěkného rozhlasu a měl bych prosbu zahrát své manželce Martě Nevrkové, jejím dnešním narozeninám přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, klidu.
0: No všechno, a pohodu. Všechno pěkné a, přejete, že pane
1: ano,
0: Miroslave?
1: Děkuji jí za to, jak se o mě stará a jak mě velebí. Děkuji pěkně, moc šikovná paní.
0: A to jsou ta správná slova, pane Miroslave, protože to každou ženu potěší, když manželi takto pěkně poděkuje, nebo přítel, to už je jedno.
1: Opravdu se to zaslouží.
0: Tak je to krásné, takže já přidám ráda hudební dárek. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou a teď ještě paní Věrka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Jiřínko, srdečně vás zdravím a všechny posluchače do rádia. A taky jsem chtěla poprosit a popřát svoji sestřenici Martince Chytré z Olomouce, která dneska má krásné 58. narozeniny. Takže milá Martinko, jestli jej posloucháš, tak ti přeju hlavně pevné zdraví, hodně radosti, lásky, štěstí, pokoje, božího požehnání, ať se ti daří v práci, v životě. Máš radost ze svých dětí a dvou vnuček, která má maličké, Izabelku a Sofinku, a také boží ochranu a přímou Panny Marie Růžencové za celou naši rodinu, Šmírmachrovu, Horňákovu, za naše sourozence rodiny. A také bych vzpomněla jejího tatínka, který vás hrozně rád poslouchá, Strejda Chytrý, náš Mocháček. A teď to bylo v září 8 roku, co odešli její rodiče, maminka s tatínkem.
0: Takže vzpomeneme i na ně, no a Martinka, ano?
2: Pardon.
0: No, říkejte.
2: A jestli ještě můžu vzpomenout i Františky a Věrušku, to byla moje maminka s tatínkem, taky Šmírmachrovi z Uherského Brodu, měli svátek, tak také vždycky na ně vzpomínáme. Už je to 10 roků tatínek a 9 roků maminka, co odešli. Takže to jsou zase mocháčci této Martinky, takže se to tak prolíná.
0: Vzpomínky zůstávají v našich srdcích, ano. Paní Věrko.
2: Tak,
0: ať
2: tak.
0: Je to třeba 20 nebo 30 nebo rok, to ano. Na tom nezáleží. Hlavně, aby to byly ty krásné vzpomínky, ale my tak, nesmíme tak. Zapomenout na tu jubilantku, na Martinku Chytrou. Ano. Krásné 58. narozeniny. Tak pro ní tak, jen tak. To dobré. Naschledanou.
2: Jsem moc hodná, děkuju. A ještě bráška František taky, tak ještě jemu můžeme
0: tak to
2: zahrát.
0: Určitě. Ano. Stopro. Tak jo, naschledanou.
2: Naschledanou. Opatrujte se.
0: Vy také, naschledanou. Tak a mám tady ještě jednu písničku ze srdce. Určitě si paní Miroslava Zemanová z Kojátek říkala, jestli pak ta paní Ostrá na mě už nezapomněla. Ne, nezapomněla paní Miroslavo. Písničku ze srdce tady mám pro vás nachystanou, ale předtím ještě s dovolením předám přání. A tady čtu, dnes oslavuje krásně životní jubileum 80 roků, náš kamarád, fotbalový spoluhráč, náš dědo Vendelin Smrtič z obce Závod na Záhorí. Milý Vendo, my ti k tvému jubileu přejeme hodně, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a trošku těch peněz. A ti tvůj životní optimismus, dobrá nálada vydrží ještě dlouhé roky. To ti přejí červení a i modří, prostě všichni staří páni ze Závodu. Těšíme se na zítřejší oslavu. No a i to další vinšování patří panu Vendelinovi Smrtičovi ze Závodu, jeho krásnému životnímu jubileu k 80. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohodu v rodině, přejí manželka a dcera s rodinou. A také ještě jedno přání tady mám pro pana Vendelina Smrtiče. Jiříče ke krásným 80. V této vzácné chvíli přejeme hodně síly, pevné zdraví, štěstí, dosti, krásný život bez starostí a mnoho božího požehnání. No a takto tentokrát blahopřejí Ludva a Katka. A teď už tedy ta slíbená druhá písnička ze srdce. Zdravím paní Miroslavu Zemanovou z Kojátek. Pokud vím, tak ta měla včera narozeniny, tak ještě jednou všechno nejlepší. Hodně zdraví, paní Miroslavo. No a následující písničku berte jako hudební dárek k vašim narozeninám.
3: Český rozhlas Brno.

Tak to byla písnička ze srdce pro paní Miroslavu Zemanovou z Kojátek. Ještě jednou, paní Miroslavo, přeji krásný večer. Hrála vám Dambořanka, letěla písnička Valčík Miroslava Procházky a Ivany Škrhákové. No a ještě tady mám pozvánku. Je to pozvánka na koncert ke svému 25. výročí vystavení a vysvěcení obecné školy ve Skoronicích. Uskuteční se tuto neděli 11. října od 15:30 v kostele svatého Floriana. Účinkují mladí talentovaní hudebníci, zazní varhany, cymbál, housle, flétny, kontrabas a sólový zpěv. A teď ještě zazní tóny písničky Otvírajte sklépečky.

Tak to byla písnička podání Doubravěnky Josefa Macha, Miloslavy Plačkové, Otvírajte sklepečky. No a je 18 hodin 56 minut, Morava krásná zem končí. Dále zprávy a na pěknou notečku. Slova z Podkrkonoší, Hané i Slovácka. Hraje brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů s primášem Jindřichem Hovorkou. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, slovem provází Markéta Ševčíková. Víkend, jak už jsem říkala v úvodu, v sobotu vysíláme blahopřání s písničkou Pouze v poledne. Pozdravím vás já. No a v neděli pak jak v poledne, tak večer s Karlem Hegnerem. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a už zní Vlado Kumpan a jeho muzikanti. V jejich podání zní nastrojená Miroslava Procházky.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Za první 2,5 hodiny v Jihomoravském kraji odevzdalo svůj hlas přes 14% voličů. Správa železnic může příští rok začít s výlukou na trati mezi Brnem a Havličkovým Brodem. Policie se zabývá středečním výbuchem v Bukově na Žďársku. V nemovitostech byly i zbraně. A zítra čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm a teploty do 16 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Jihomoravském kraji přišlo za první 2,5 hodiny voleb hlasovat 14,5% oprávněných voličů. To je o něco méně než celorepublikový průměr. Na Jižní Moravě kromě zastupitelů lidé ve 4 obvodech volí taky nové senátory.
4: Do 16:30 přišlo k volbám v Brně necelých 15% voličů. Nejvyšší účast v celém kraji má zatím brněnská městská část Ořešín, a to 22%. Nejnižší účast je stejně jako v předchozích volbách na Brně středu. Tam za první 2,5 hodiny využilo hlasovacího práva ani ne 6% lidí. Volební místnosti se uzavřou ve 22 hodin, volit můžou lidé opět zítra od 8 ráno. Šimon Franc, Český rozhlas.
3: Ke komunálním volbám do Česka nakonec dorazil i prezident Petr Pavel. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
5: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
6: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, usudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
5: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
7: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel volí.
5: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
8: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
5: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
3: Železničáři příští rok můžou spustit několik omezení na trati mezi Brnem a Havličkovým Brodem. Plán výluk na rok 2027 schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dopravci můžou dokument rozporovat a v případě nesouhlasu podat rozklad k předsedovi úřadu.
9: Jedna z povolených výluk je v létě kvůli opravě mostu mezi Vlkovem u Tišnova a Říkonínem. Provoz bude částečně zastavený i v Tišnově. Omezení je taky v plánu na trati z Brněnského Králova pole do Kuřimy, a to kvůli přestavbě nadjezdu nad kolejemi v Leleko. Přesnější termíny nebo rozsahy výluk budou známé taky po prosincovém zveřejnění jízdních řádů na příští rok. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Středečním výbuchem pro panbutanové lahve v domě v Bukově na Žďársku se zabývá policie. V nemovitostech, jejichž majitel se při výbuchu vážně zranil, byly zbraně a větší množství různého střeliva. Informovala o tom mluvčí policie Michaela Lébrová.
10: Dosavadním prověřováním jsme zjistili, že majitel nemovitosti držel část zbraní, na které není nutno mít zbrojní oprávnění. U dalších nalezených zbraní zjišťujeme, komu skutečně patří.
2: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: V Brně venkov je uzavřená silnice 379 z Velké Býteše do Tišnova v obou směrech mezi Deblínem a Číškami. Je tam vážná nehoda třech osobních vozidel. Na místě zasahují složky IZS. Počítejte tedy se zdržením a s objízdnou cestou. Šťastné cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Krásný podvečer vám dnes od mikrofonu rozhlasu naší Moravy u dalšího vydání pěkné notečky přeje Markéta Ševčíková a samozřejmě autor pořadu Jaroslav Kneisel. Rovnou vám prozradím, že dnes nepůjde pouze o muziku, ale také o slovo, respektive o dialekty z různých koutů naší vlasti. Ale ještě než budou znít různé podoby mluvy, začněme u našich východních sousedů, na Slovensku. V roce 1956 naspíval s Brolnem sadu s názvem Frajeročko moja slavný mijavský primáš Samko Dudík. Jeho životní pouť je ohraničena lety 1880 až 1967. Na jeho hudební a vlastně i pěvecký styl

0: Tak, milí posluchači, a po tomto hbitém a brolňácky precizním úvodu s nezaměnitelným zpěvem Samka Dudíka přichází čas také na mnou v úvodu avizované slovo, respektive dialekt. V roce 1996 vydal Broln hudební nosič s podtitulem Česká a moravská nářečí. A šlo tehdy o výjimečný a skvělý počin. Na jednom nosiči si tak můžeme projít a přeposlechnout celou naši republiku. My si dnes představíme nářečí tří částí naší vlasti a začneme v Podkrkonoší. Vzpomínání na březovou mízu uslyšíme v podání Jarmily Bachmanové. Specifické nářečí doplní také hudební ukázka v podobě řemeslnických v úpravě primáše a vedoucího brolnu Jindřicha Hovorky staršího. No a pak se z Podkrkonoší přesuneme na Hanou a zazní pár slov v čuháckém nářečí. Už teď můžete přemýšlet, co a odkud to asi tak přesně bude. Ale teď březová míza z Podkrkonoší.
1: To, když jsme byli mladí a chodili jsme do chasy, tak dřív přece říkali, když se tou březovou mízou ty vlasy mažou, takže rostou. Tak mi děvčata vždycky takhle chkětnu, jak má ta bříza mízu,

jsme šli do skály, to je ten hájek za Loužnicej. A tam jsme navrtali dírky do stromu a dali rafičky a láhvičky, no račuječi, a nechali kápať. A někdy jsme přišli třeba za 5 hodin a bylo málo nakapanýho. A taková čistionka. A taky jsme kolikrát přišli, to se nám stalo asi 3krát. Přijdem zády za 3 hodiny a láhvička byla plná. A takový to bylo žlutavý a napěněný. A my jsme říkali, jak je to jen možný. To teď ta bříza má ale hrozně moc smízy. Tuhle skoro žádná čistá a teď je to takový žlutý. No, ale vlasy jsme si namazali. A to už bylo pak za kolik roků, to jsme seděli takhle jednou s tátem, jako s mužem, v Sokolovně u muziky a teď tam byl i Bedřich Matoušku. A on si takhle přisedl k nám ke stolu, no to on už jako napitej trochu byl. A poudá, jo, tady našim děvčatům nahoře, těm rostly vlasy. Ty, panečku, měli vlasy. No poažte, oni nás kolikrát vyčíhali, jak jsme si to tam porychtovali, ty láhvičky a to. A když my jsme odešli, tak oni tam z hošma šli, no a doplnili to oni. A pak někde za křem popukaný smíchy nás pozorovali, jak si ty vlasy mažem. Ale to doma jeho sestra Aninka taky mazala. A to, kdyby jsme tenkrát věděli, čím to mažem, jakou mízou. No a to jsem se dověděla o té míze, už jsem byla udaná.

Kmotřenka Kůtnica byly o starší Robka, která velice ráda roznášele po dědině nejnovější zprávy. Dostali proto od mladých titul Týnecká aktualita. Začali s tím hned ráno, když nakoupili Ida z obchodu. Poslouchejte, slyšeli jste to, rozkládali rokama. Prý se Anča Důpalova musí vdávat. No, poslouchejte, teď za tým Franckem Baďurovým lezla furt jak tá koza. Není divo, že to tak dopadlo. Ale co si s ní Francek počne? Teď je to hloupý, k ničemu to není a holou zadní, co to má. Co pak i ta stará Důpalka taky může dát? Děcek má plnou chajdu a nikde nic. Lamentuju Kmotřenka. A poslouchejte, víte, že starý zaklůkal jsou mrtví? Dí jim pámbu věčnou slávo. Neměle chodák o těch mladých ve výměně žádnou slast. To víte, výměníka žádný rád nemá. Staří lidi těm mladým vždycky smrdí. Však staříčka taky ten jejich slavný hospodář ještě nedávno chrtůsel, dešle k němu s prosbou o sepanou výměno. A ta mladá neví, co by si na tu řeď pověsela, ale tatínkovi dať trochu teplýho idla a oprať, to ne. A ještě bych zapomněla, rozkládají Kmotřenka, prý se mladým Kubičkom narodil v noci chlapeček. No já, je to zdravý a donošený, ale poslouchejte, nevešlo jim to? Ne, nevešlo. Svajba byla přeci v červnu. Vidíte, staří jsou tak zbožní a jedinou dceru neohlídali. Děvčeska hřeší ju a pak to jde k oltářu v závojích pobilo, jak nejpoctivější nevěste. Pámbu nás netrestí. Už je ten svět na dobro pokažený. A Kůtnice otěkají se zprávama dál dědinu.

0: Český rozhlas Brno.
1: V dnešní brolňácké páteční nutečce posloucháme nejen muziku, ale také nářeční ukázky z celé republiky. Před okamžikem dospívali František Černý, Jindřich Hovorka mladší, Svatava Popelková, Jitka Lacková, Eva Holíčková a také Růžena Kučerová. Vzpomínku na klebetnou kmotřenku přidal k dobru František Dočkal. Bylo to v krásné hanáčtině, přesněji řečeno v čuháckém nářečí. A cože to vlastně je? Milí posluchači, čuhácké nářečí je zvláštní vyhraněné nářečí ve východní středomoravské jazykové podskupině. Přesně tímto dialektem se zabýval i písňový sběratel a dialektolog František Bartoš. Čuhácké nářečí je nejlépe zachováno v nevelké enklávě obyvatel žijících jihovýchodně od Olomouce. Tolik tedy haná a čuháčtina, ale přece jen by mělo zaznít také něco ze Slovácka. A když už pouštíme ty vyprávěnky, tak nemůže chybět Zdeněk Galuška alias Stařeček Pagáč. Poslechněme si, jak to bylo s jeho poutí na svatý Hostýn.
2: Stařeček šli na půť, na Hostýnek. Stařenka jim dali zlatku a pravili: kup tam pěkného svatého Václava na koni a pěknůčko malovaného. A to stařeček šli. No já, ale horko bylo, v hubě sucho jak na Sahaře, a když došli na půť, tož jim z té zlatky moc neostalo. Když pozbírali po kapsách pár grajcarů, tož to zesumírovali tak, že koupili svatého Floriánka, lebo ten byl o něco hlasnější a tím pádem jim ostalo ještě na kapenku Halůzkovej. Doň a dom Pagáčka ostali před sošku stát jak Lotova žena a vybřeskli: na ty ozembůchu, co jsi to donesl? To, že je svatý Václav? A kde má koně? Stařeček se chvilku krůtili jak hlísta na šporheltě, ale zmohli se jenom na bídnou obranu.
3: No tož teda tento pravda koně nemá, ale má putenku a jde temu koňovi provodu.
2: A tož, když jsme u těch svatých, to se podíváme, co se jednou stalo v nebi. Velice dozlobený svatý Petr povídal totkaj svatému Josefovi:
3: počúvaj, Joško, říkám ti to naposled. Lestině s tu tvojou fajů budeš furt smradit a přerážat kadidlo, tož tě rafnu za křídlo a letíš ven jak rakéta.
2: Svatý Josef jenom husěji zabafal a klidňůčko pravil: já to, že dělaj si, jak rozumíš. Já si zase i veznu sebou manželku a syna, no a máte po nebi.
1: No, i tak to veselé to jde. Mám pocit, že dnešní notečka nám utekla obzvláště rychle. Doufám, že jste si spolu s námi připomněli a znovu uvědomili, že naše země není pestrou jen ve své lidové písni, ale také ve svých nářečích a vůbec v mnoha dalších aspektech lidové kultury. A je to krása. Kéž nám tato různorodost a diverzita vydrží. Chraňme se tedy uniformity a unifikace. A závěrem ještě jednou dnes zahraje Broln a píseň to bude obzvláště silná. Před řadou let si ji zaspíval s Františkem Černým, Jindřichem Hovorkou mladším a celým sborem někdejšího Brolnu, který řídil Jindřich Hovorka, také mladý zpěvák Pavel Zedníček. S díky za pozornost se s vámi loučí od mikrofonu Markéta Ševčíková a přidává se také autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisel.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Einen ungewöhnlichen Reiseführer durch Prag für Eltern und Kinder hat kürzlich der Verlag Meander herausgegeben. Das Buch ist nicht mit Daten und Fakten überladen, sondern enthält kurze Kapitel verschiedener Autoren. Dazu gehören beispielsweise Streifzüge vom Stadtteil Smíchov zum Johannesberg, ein Blick auf die Prager Neustadt oder ein Ausflug ins Prokoptal. Darüber hinaus gibt es praktische Tipps. Wo kann man Bücher oder Geschenke kaufen? Welche interessanten Ausstellungen sind zu sehen? Und wo kann man gut essen? Das Buch ist sowohl auf Tschechisch als auch auf Deutsch erschienen und wird auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Anlässlich der Präsentation im Park von der Palais Potajmka sprach Jarmila Vanková mit der Verlagsleiterin Ivana Pecháčková.
2: Netradiční průvodce Prahou pro rodiče a děti vydalo nedávno nakladatelství Meandr. Není zahlcen daty, ale obsahuje krátké kapitolky z pera vícero autorů, jako například ze Smíchova na Jánský vršek, Nové město pražské, Prokopské údolí. A jsou tam i praktické tipy, například kde koupit knihy nebo dárky, kde jsou zajímavé výstavy nebo kde se dobře najíst. Kniha byla vydána v české a německé jazykové mutaci a bude uvedena na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. S ředitelkou nakladatelství Ivanou Pecháčkovou hovořila u příležitosti prezentace knihy v parku před letohrádkem Potajmka Jarmila Vankeová.
3: Zu dem Gespräch mit Frau Ivana Pecháčková habe ich auch die Moderatorin der heutigen Präsentation, Frau Jitka Nešporová, eingeladen, die Antworten der Autorin ins Deutsche übertragen wird. Frau Pecháčková, was veranlasste Sie dazu, ein Buch zum Thema Spaziergänge durch Prag bzw. Entdeckung weniger bekannter Orte in Prag herauszugeben? Pani Pecháčková, co vás přivedlo k tomu vydat knihu o toulkách po Praze a objevování méně známých míst v Praze a předpokládám, i je to vlastně pozvánka pro čtenáře objevovat známá, neznámá místa spolu s vámi.
4: Já se přiznám, že to bylo za covidu a ty notoricky známé památky byly opuštěné a prázdné a vlastně působily trošičku depresivně a my jsme s přáteli objevovali jejich zákoutí oblíbená a například Jirka Černický, výtvarník, má takový domek v zahradkářské kolonii v Libni a tam jsme byli a zírali jsme, jak je to tam půvabné místo, vlastně úplně zapomenutá kolonie. A potom akorát Jirka Černický říkal, no tak to vám tedy děkuju, protože teď se nám sem táhnou davy návštěvníků.
5: Die ersten Gedanken zu diesem Buch sind während der Corona-Pandemie entstanden. Als Prag verlassen und leer war, haben wir mit einem Kreis von Bekannten ihre Lieblingsortschaften besucht. Durch Prag sind wir spazier gegangen und mit meinem Freund Jiří Černický, mit dem bildenden Künstler, haben wir auch seine Gartenkolonie im Bezirksteil Libeň entdeckt und er hat uns viel davon auch erzählt und vieles gezeigt und wir haben das auch weiter empfohlen und später sagte er zu uns, warum, was habt ihr da getan, jetzt sind viele Touristen da, die das auch besichtigen möchten.
3: Das Buch hat zwei Fassungen, neben der tschechischen auch eine deutsche und die deutsche Fassung wird nun auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Haben Sie Erfahrungen mit dem deutschen Publikum und wie ist das Buch konzipiert? Kniha bude prezentována na frankfurtském knižním veletrhu. Jak je koncipována a máte zkušenosti s německým prostředím?
4: Tak já se přiznám, že zkušenosti s německým prostředím ve Frankfurtu mám jenom zprostředkovaně, protože jsem tam většinou jako posluchačka na různých literárních událostech, takže tady budeme mít vlastně dva samostatné programy, kde bude prezentovat tu knížku Dcera Emma, jejíž koncept to je, a potom já, protože tam budu taky vyprávět o problémech českého nakladatelství.
5: Ich muss zugeben, bis jetzt habe ich die Frankfurter Buchmesse nur als Zuhörerin erlebt, aber jetzt in diesem Jahr, während des Gastlandauftritts Tschechiens, haben wir zum ersten Mal auch die Gelegenheit, in zwei Programmreihen, in zwei Veranstaltungen unsere Arbeit zu präsentieren. Das Buch an sich wird von meiner Tochter präsentiert, die das Buchkonzept entwickelt hat, und ich bin zu einer Diskussion eingeladen, wo zum Hauptthema die Vor- und Nachteile und Erfahrungen der tschechischen Verleger und Verlegerinnen besprochen werden.
3: Das Buch wurde in der Edition Prager Legenden herausgegeben. Ihre Bücher von dieser Edition sind in Tschechien ausverkauft. Was versprechen Sie sich, was kann man sich von dem neuen Buch versprechen? Vaše knihy v edici Pražské legendy jsou v Česku vyprodány. Jak si myslíte, že bude naloženo, nebo jak to dopadne s touto novou knížkou, respektive i v německé verzi?
4: Tak já předpokládám, když si tady němečtí turisté u nás kupují legendu Golemovi nebo třeba jiné legendy, které jsou v němčině, a dokonce je dotiskujeme, takže i v té němčině jsou vyprodány, Praha je pořád plná německých turistů, tak doufáme, že i ta německá verze Meandrů Prahy se vyprodá. Budeme doufat.
5: Wir gehen davon aus, wir hoffen, dass wir uns an die Erfahrung mit deutschsprachigen Touristen anlehnen können, die zum Beispiel unsere Golem-Legende oder auch andere Stadtlegenden, die auf Deutsch verfügbar sind, kaufen und wir diese immer neu nachdrucken müssen, dass auch dieses Bedecker das Interesse erweckt und von den deutschen Touristen gekauft wird.
3: Manche Realien werden dem deutschen Leser wahrscheinlich unbekannt oder weniger bekannt sein. Zum Beispiel im Stadtviertel Prag 5, Švandovo Divadlo, das Švandatheater. Wie sah die Arbeit des Übersetzers aus? Inwieweit sind manche Orte oder ihre Beschreibung übertragbar? Některé realie, třeba z Prahy 5, budou pravděpodobně pro německého čtenáře méně známé nebo ani nedostupné. Jak postupoval překladatel a co vlastně je, co všechno je přenosné do cizího jazyka?
4: Tak reálie musíte vždycky nějak vysvětlit. V podstatě já, když překládám z angličtiny, tak třeba ty anglické, americké reálie konzultuji s nějakými místními znalci, s rodilými mluvčími, takže tam celkem nebyl problém. Já musím říct, že vlastně Němci tu Prahu velmi dobře znají. Jako já bych řekla, že jezdí tak opakovaně. Já znám dokonce Němce, kteří jsou tady třeba už posté nebo po 150. a opakovaně jezdí třeba na jazzové festivaly, ale taky na ta divadla, jak mluvíte konkrétně o Švandově divadle. Tam je to otitulkováno a mladí Němci mluví všichni dobře anglicky, takže si čtou ty anglické titulky a není tam problém.
5: Bei den ortsspezifischen Namen ist es immer so, dass man diese erklären muss. Diese Erfahrung habe ich auch als Übersetzerin mit meinen Titeln, die ich aus dem Englischen übertragen habe, gemacht. Also in dieser Hinsicht, glaube ich, war die Übersetzung kein Problem. Und auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Deutsche Prag sehr gut kennen. Unter meinen Bekannten sind viele, die Prag mehrmals, 100-mal oder 150 Mal besucht haben und sie kommen regelmäßig zurück. Zum Beispiel besuchen sie Festivals oder Theater und unter den Jungen zum Beispiel im Theater sind alle Darbietungen, alle Aufführungen auch mit Untertiteln auf Englisch und die können das mitverfolgen mit dem Theaterstück. Also ich glaube, es wird schon kein Problem sein.
3: Ja vám oběma děkuji za rozhovor. Danke schön für das Gespräch und viel Erfolg dem Buch.
4: Danke.
3: Mnoho úspěchů při knize. Sousedé.
1: Jubiläum der Woche. In dem Jubiläum der Woche erinnern wir an eine interessante Persönlichkeit. Am 10. Oktober 1913 wurde Franz Gold im Bottenwald, dem heutigen Butowice, geboren. Der Ort gehört heute zur Stadt Straubing. Sein Vater war Schmied. Beide Eltern traten der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei und Franz Gold folgte ihren politischen Spuren. Mit 14 Jahren wurde er Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes. Mit 19 Jahren trat er der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei. Er absolvierte eine Berufsausbildung und arbeitete später zunächst als Metzger, danach als Tagelöhner. 1935 trat er in die Armee ein, wurde jedoch wegen politischer Unzuverlässigkeit wieder entlassen. Bereits zuvor hatte er wegen der Verbreitung marxistischer Ideen Konflikte mit dem Gesetz gehabt. Nach seiner Entlassung wurde er Mitglied der Bezirksleitung der Partei in Wagstadt, dem heutigen Bielowitz. Nach der Eingliederung des Sudetenlandes in das nationalsozialistische Deutsche Reich wurde Franz Gold kurzzeitig wegen des Verdachts staatsfeindlicher Aktivitäten verhaftet. 1940 musste er zur Wehrmacht einrücken. Ein Jahr später lief er zur Roten Armee über. Zunächst besuchte er eine Antifaschistenschule in Gorki bei Moskau. 1942 konnte er schließlich Soldat der Roten Armee werden. Er arbeitete als politischer Agitator in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Im Januar 1943 machte er sich gemeinsam mit anderen deutschen antifaschistischen Überläufern, die in sowjetischen Diensten standen, auf den Weg zu deutschen Truppen, die bei Velike Luki von der Roten Armee eingeschlossen waren. Gold und seine Mitstreiter forderten die deutschen Befehlshaber zur Kapitulation auf. Für diese Tat wurden sie für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. Sie gehören zu den ersten deutschen Kriegsgefangenen, denen eine solche Ehrung zuteil wurde. 1943 war Gold an der Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland beteiligt. Später nahm er als Partisan am slowakischen Nationalaufstand teil. Mit den vorrückenden Fronttruppen gelangte er anschließend nach Mähren. Unmittelbar nach dem Krieg übernahm Gold das Amt des Parteisekretärs der Kommunistischen Partei in Fulneck. Bereits 1946 ging er jedoch freiwillig nach Dresden, wo er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, beitrat, der Kommunistischen Regierungspartei der späteren DDR. Zunächst arbeitete Gold bei der sowjetischen Nachrichtenagentur. Danach wechselte er nach Berlin, wo er ab 1949 als Personaldirektor beim Berliner Rundfunk tätig war. Ein Jahr später trat er in das Ministerium für Staatssicherheit ein, besser bekannt als Stasi. Dort leitete er bis zu seiner Pensionierung die Abteilung für Personenschutz und erreichte den Rang eines Generalleutnants. Franz Gold, der in der heutigen Stadt Straubing geboren worden war, starb 1977. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Berliner Friedhof Friedrichsfelde im Ehrenhain Bergollenweg. Dort wurden Persönlichkeiten beigesetzt, die sich nach offizieller DDR-Deutung besondere Verdienste um den Aufbau des Sozialismus erworben hatten.
2: Ve výročí týdne si připomeneme zajímavou osobnost. Dne 10. října 1913 se v Butovicích, které jsou dnes součástí Studénky v rodině Kováře, narodil Franz Gold. Jeho rodiče vstoupili do Komunistické strany Československa a on se vydal po jejich stopách. Ve 14 letech se stal členem Komunistického svazu mládeže, v 19 vstoupil do Komunistické strany Československa. V roce 1940 musel narukovat do Wehrmachtu, z kterého o rok později přeběhnul k Rudé armádě. Nejprve navštěvoval antifašistickou školu v Gorkém u Moskvy a v roce 1942 se mohl stát vojákem Rudé armády. Později se jako partizán zúčastnil slovenského národního povstání a s frontou pak přešel na Moravu. Bezprostředně po válce zastával funkci tajemníka komunistické strany ve Fulneku. V roce 1946 ale dobrovolně odešel do Drážďan, kde vstoupil do SED, východoněmecké obdoby komunistické strany. Gold nejprve působil v sovětské tiskové kanceláři, pak se přesunul do Berlína, kde od roku 1949 pracoval jako personální ředitel berlínského rozhlasu v západním Berlíně. O rok později nastoupil na ministerstvo státní bezpečnosti, Stasi. Zde až do odchodu do důchodu stál v čele v oddělení osobní ochrany a dosáhl hodnosti generálporučíka. Franz Gold, rodák ze Studénky, zemřel v roce 1977 a byl pohřben na berlínském hřbitově Friedrichsfelde na čestném pohřebišti Pergolenweg, vyhrazené osobnostem, které se významně zasloužily o budování socialismu. Sousedé.
6: Český rozhlas. Zprávy.
7: Za 2 hodiny se uzavřou volební místnosti, vybírat nové zastupitele a třetinu senátu můžou lidé i zítra. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit, politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
6: Volby 2026.
7: Ještě 2 hodiny dnes můžou lidé volit do zastupitelstev měst a obcí a taky do třetiny senátu. Volební místnosti se opět otevřou zítra v 8 hodin ráno. Zájem o volby v Brně sleduje reportér Šimon Franc.
8: Ve volební místnosti tady v Arnoldově vile v městské části Brno-Sever zájem o hlasování pomalu ustává. I podle volební komise byl největší nápor hned po otevření místností, kdy se tvořily i drobné fronty. Teď chodí s lidé spíš už jednotlivě, účast je tady zatím podobná jako v předchozích volbách. Zatím se tu všechno odehrálo v poklidu, problém podle volební komise nebyl ani s elektronickými doklady. Lidé tu můžou volit celkem 3x, tedy do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města Brna a taky do senátu, stejně jako v dalších 10 městských částech v senátním obvodu číslo 60. Strážníci a policisté zatím v Brně ani jinde v kraji žádné závažnější incidenty řešit nemuseli. Z volební místnosti v brněnské Arnoldově vile Šimon Franc, Český rozhlas.
7: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
9: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
10: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, usudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
9: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
11: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
9: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
12: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
9: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
7: Někteří voliči z Moldavy na Teplicku se už obrátili na Ústecký krajský soud. Starosta některé obyvatele totiž vyškrtl z volebního seznamu. Podle něj jsou v obci zapsaní jen papírově. Jednu žalobu podal jednotlivec, druhou advokátka za víc lidí.
13: V tom 154A2/2026 je tedy 17 účastníků, respektive 17 navrhovatelů.
14: Říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Starosta Moldavy David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, vyškrtl několik desítek voličů.
15: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtlí, musí do 2 dnů udělat obranu.
14: Podle starosty se před volbami účelově přihlásili k trvalému pobytu. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas. Počasí.
7: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky, místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
7: Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno se pořád tvoří kolona krátce za okruhem ze 13. kilometru do omezení u mostu Šmejkalka se jede pořád 40 minut. Na D1 dál z Prahy na Brno za sjezdem na Vlašem na 53. kilometru čekejte blokovaný stoupací pruh. Stojí tam porouchaný kamion. A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov na kilometru 175 dořešují nehodu. Už zabírají jen vpravo připojovací pruh ze služebního nájezdu. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: To byly zprávy a teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě.
16: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
17: Dobrý den, je mi velkou ctí.
16: To dnešní téma, připomenete ho?
17: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
16: Bereme hodně léku a už to je nemoc?
17: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
16: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům. Například lékárnici.
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Jeden.

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polyfarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat, to asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mívají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc. A to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje. Tady velmi varuju před třezalkou.

0: a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruitem, který taky mění různé funkce různých léků.
1: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
0: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
1: To je důležitá informace. Hmm. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Hmm. Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
0: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
1: Ještě jednou název toho centra?
0: Je to centrum, je to většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
1: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové 2 léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídle. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky, tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi z nějakou konkrétní situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí
1: účinek,
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod do nich mrkněte.
0: Jestli to nebylo v seznamu. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali, anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice. Vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk se pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký,
0: ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazených hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrát D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Veselé a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz, ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovinosacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantitativně, to znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minirínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo. Ale Já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
2: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci, někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
0: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá to?
2: No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron, 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo, beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex, jeden ráno, jeden večer. Sortis, jeden večer. Pregabalin, jeden ráno, dva večer. Furoneze, jeden ráno, obden. Allopurinol, jeden ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Ascorutin 3x denně, Furon, Boxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodulan a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba z nich bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba askorutín, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři, vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné, s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku, prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajdamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba z psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky? Prostě předepíšou nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle. Jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Nashledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Školy, úřady i další budovy se dnes proměnily ve volební místnosti. Lidé vybírají nové obecní zastupitele, zhruba ve třetině Česka hlasují taky v senátních volbách. Jihomoravští policisté prověřují 3 případy možného porušení volebního moratoria. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
1: Volby 2026.
0: Do konce prvního dne komunálních a senátních voleb zbývá hodina. Volební místnosti se dnes zavřou ve 22 hodin. Znovu do nich voliči můžou přijít zítra v 8 ráno. V Děbolíně u Jindřichova Hradce letos lidé poprvé hlasují v novém spolkovém domě. Jak tam první volební den vypadá, sleduje přímo na místě reportérka Eva Marvanová.
2: V Děbolíně už dnes odvolilo víc než 70 lidí z necelých 190 oprávněných voličů. Téměř všichni odevzdali hlas také v senátních volbách. Podle zapisovatele volební komise Jaroslava Krátkého jde o vzorný volební okrsek. K urnám tady často přicházejí celé rodiny společně. Zatímco dřív lidé hlasovali v zázemí tenisového klubu, tak letos poprvé volí v novém spolkovém domě, který ještě voní novotou, a tak mnozí voliči využívají příležitosti zároveň prohlédnout i jeho interiér. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Policisté v Jihomoravském kraji prověřují 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepy, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi. Pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
3: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno-Střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
0: Provoz pražského metra A je v úseku mezi stanicemi Želivského a Dejvická až do odvolání zastavený. Ve stanici Náměstí Míru spadl člověk do kolejiště, informoval o tom pražský dopravní podnik. Cestující můžou v úseku využít povrchovou dopravu, například autobusové linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodloužené až na Staroměstskou. Tramvajová linka 4 jede mimořádně přes Náměstí Míru a Flóru.
1: Sport.
0: Fotbalová Slavia vstoupila do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou na hřišti posledního Zlína 1-0. Jediný gól vstřelil už v 16. minutě Emanuel Ayossi. Záložníka Pražanů Lukáše Provoda mrzelo, že slávisté nevyužili další šance a nezajistili si klidnější závěr utkání.
4: To jsou situace, které potom nás můžou stát body a naštěstí teď můžou být pozitivní a ty body nás to nestálo, takže musím pochválit kluky vzadu, protože pro ty je to nejtěžší potom těch posledních 20-15 minut, kdy tam ty balony lítají a oni se musí zajišťovat a zvládat to, takže klobouk dolů před nima a díky za to, že to takhle zvládli a vezeme tady 23 body.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je stále kolona před mostem Šmejkalka, teď se brzdí na 15. kilometru, od Popovice po pojíždí až za konec omezení na 25. kilometru, zdržení je přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna pozor, počítejte také s překážkou za sjezdem na Domašov, na kilometru 177 je zablokovaný levý pruh kvůli porouchanému vozidlu. A na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do Náměšti na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto mimo vozovku, projíždí se tady pomaleji. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To byly zprávy v 9 a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Swarovski, výrobce originální bižuterie zdobené speciálními broušenými kamínky.
1: Co se vám vybaví, když se řekne značka Swarovski?
2: Swarovski předpokládám, že jsou nějaký šperky, určitá značka, určitý typ šperků.
3: Je to značka doplňků různých, jako třeba náušnice, náhrdelníky, náramky.
4: Swarovski? Tak se mi vybaví taková ta bižuterie, nebo co to je? Obchody v Praze?
5: Tak to víte, drahá kosmetika, nějak prstýnky, řetízky, taky repetičky, co se prostě kupují přítelkyni.
1: Tušíte, odkud tato značka je?
6: Já náhodou tuším, že by měla být z Rakouska, protože kdysi jsme projížděli, průvodce nám říkal, že tam někde je továrna firmy Swarovski.
2: Já si myslím, že to je česká značka, ale z jakého města to vůbec ne.
0: Šperk, galanterie či jiné ozdobné oděvní doplňky vyráběné z kovů, skla, z organických materiálů, jako je kůže, suché plody či dřevo, nebo ze syntetických materiálů a drahých kamenů. To vše můžeme shrnout slovem bižuterie. Pochází z francouzštiny a označuje také specializovanou prodejnu, kde můžeme nakoupit tyhle věcičky, které nás mají zkrášlovat. My se dnes zaměříme výhradně na bižutérii skleněnou. Chceme-li pátrat po historii její výroby u nás, propracujeme se cestou zpátky v čase až do doby, kdy na našem území sídlili staří Keltové. Ti byli, jak dobře známo, proslulí vynálezci. Ti začali s výrobou drobných korálků, skleněných perliček a knoflíků. Další záchytný bod nás ukotví v období Velkomoravské říše, tedy zhruba v 9. století. Z té doby pocházejí skleněné gombíky, perly a barevné korálky nalezené převážně v dětských hrobech. K masivnímu rozšíření sklářské výroby u nás dochází ve 14. století a o 2 století později čeští skláři vytvořili sklo zvané český křišťál, které se dalo dobře brousit a stalo se světovou jedničkou. V příhraničních regionech, na Šumavě, v Krkonoších, Krušných, Jizerských i Orlických horách totiž bylo vše, co je potřeba k výrobě skla. Dostatek vody, kvalitního dřeva a sklářských písků. Přesuňme se ze starých časů blíže k současnosti, a to do století 19. do Jiřetína pod Bukovou, malé vesničky na úbočí Jizerských hor, nedaleko od Jablonce nad Nisou. Tam se 24. října 1862 do německy mluvící sklářské rodiny narodil Daniel Swarovski. Tou dobou v těch končinách kvetla výroba šperků zdobených skleněnými kamínky. Při horských říčkách rostly nové a nové brusírny, z mnoha chalup se staly domácí dílny. Danielova profesní cesta tak byla vcelku daná. V nedalekých Albrechticích se u firmy Gebrüder Feigs, tedy bratři Feigsové, vyučil pasířem. Naučil se tedy zpracovávat kov za studena pro potřeby výroby bižuterie. Začínal v malé továrně spolu se svými rodiči. Ručně brousili sklo, ze kterého se pak zhotovovaly knoflíky, korálky a ověsy pro křišťálové lustry. Byla to náročná práce a šlo to pomalu. A tak si Daniel začal lámat hlavu s tím, jak celý proces zrychlit a tím samozřejmě taky zlevnit. Už tehdy se projevil jako zručný mechanik i nadějný vynálezce.

0: Je tady v Jablonci a okolí ještě vůbec nějaká památka na to, že právě tady vznikl Swarovski?
1: Tak památek je to několik, vzhledem k tomu, s čím Daniel Swarovski přišel, tak je to řada firem, které vlastně vymysleli velmi podobný způsob opracovávání bižuterních kamenů, takže v tomto případě zcela jistě, nehledě na to, že rodina jako taková je tu doložená v 16. století v oblasti kolem Tanvaldu, v Jiřetíně pod Bukovou, kde se konec konců Daniel Swarovski narodil, zcela jistě tady žije ještě i přes různé dějinné zvraty několik vzdálených příbuzných.
2: V muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou si se Světlanou Lavičkovou povídal hlavní kurátor Petr Nový.
0: Jaký druh skla vůbec lze brousit? Lze brousit každé sklo?
1: Lze brousit každé sklo, záleží na tom, jaký máte kotouč samozřejmě, takže pokud máte diamantový, tak nabrousíte absolutně cokoliv. A samozřejmě, že jsou typy skel, takzvaně měkkých, které se brousí hůře, ale bižuterní kameny se vždycky vyráběly ze skla vysoce olovnatého, tím nemyslím 24%, jako je klasický český křišťál olovnatý, ale tím myslím 70 až 75%. To je sklo, které je tvrdé a zároveň měkké, je to velmi, velmi speciální složení, takže se dá velmi dobře brousit a zároveň ten efekt, který potom na té plošce vybroušené máte, tak hraje těmi duhovými barvami a je úplně opticky dokonalý.
0: Na to, aby vznikla nádherná skleněná broušená bižuterie, je potřeba mít i speciální ten základ?
1: Ano, je to specifická sklovina, která se nazývá kompozice. Historicky, protože když vznikla, tak ti skláři, kteří se tím zabývali, tak sami sebe nazývali laboranty a protože to bylo velmi složité, tak tu sklovinu vlastně komponovali, takže proto kompozice. A ta je od roku 1760 vysoce olovnatá. V současné době je veliká snaha, aby většina těchto sklovin se dělala bez použití olova. Konec konců ona taková revoluce už byla na konci 18. století, kdy ty běžné barvy začaly být vyráběny, řekněme, z běžného sednodraselného skla.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když bylo Danielu Swarovskému 18 let, vyslali ho bratři Fajksové na zkušenou do Paříže a pak také do Vídně, aby si trochu rozšířil obzory. No a tam proběhlo setkání vpravdě iniciační. Mladý Daniel se potkal s Františkem Křižíkem. Ve Vídni tenkrát zrovna probíhala velká technická výstava a Křižík na ní instaloval elektrické osvětlení. Swarovského naprosto nadchly možnosti strojů poháněných elektrickou energií. A možná právě v tuto chvíli mu svitlo. Uvědomil si, že tudy vede cesta. V hlavě se mu začal rodit plán. Neprodleně musí vymyslet stroj, který bude skleněné kamínky, říká se jim šatony, brousit, ale místo lidských rukou ho bude uvádět do pohybu elektřina. Technický pokrok, kterým tehdy žila rakousko-uherská metropole, Swarovskému učaroval a rozhodl se, že už tam zůstane. To se ale nelíbilo firmě, která mu zaplatila studijní pobyt. Jistě, chtěla z jeho nově nabitých zkušeností něco mít. A tak Swarovskému pohrozila, že jestli se šupem nevrátí, propustí jeho otce, který pro ní rovněž pracoval. Mladíkovi nezbylo, než nasednout na vlak domů. U Fajksů ale bez tak dlouho nevydržel. Brzy se oženil a spolu se svým tchánem Weissem založil vlastní firmu v Janově dole u Liberce. Pustili se do výroby bižuterie, ale nevedlo se jim. Navíc tchán brzy zemřel a tak se Daniel vrátil do Jiřetína, kde podnikali jeho švagři Robert, Franz a Emil Weissové a zkusil to chytit za jiný konec. Konečně dal dohromady onen vysněný stroj na broušení drobných skleněných polotovarů. První v Rakousku-Uhersku. Dokázal v dokonalé kvalitě vybrousit až 35 šatonů najednou. Swarovský si nechal svůj vynález roku 1892, tomu bylo 30 let, patentovat. Oprávněný strach z konkurence ho vedl k tomu, aby výrobní postup tajil, co to jen šlo. Nicméně nedostatek financí ho donutil hledat společníka. A štěstí mu přálo. Zázračný stroj představil svému pařížskému zákazníkovi Armánu Kosmanovi. Francouz byl fascinován. Přispěchal s pořádnou peněžní injekcí a stal se společníkem nově vzniklé firmy Swarovski and Company. Založili si vlastní sklárnu, která dodávala surovinu pro výrobu jeho krystalů, ale podnikání stále vázlo. Mimo jiné proto, že elektřinu pro pohon brusů měla vyrábět voda říčky Kamenice, jenže tam měla malý průtok a generátor neutáhla. Zájem o šperky Swarovski byl stále větší, poptávka brzy převyšovala nabídku a výrobní kapacity nestačily. Co si počít? Nezbývalo, než se přesunout na lepší místo. Po pečlivém průzkumu okolí objevuje Swarovski bývalou továrnu na výrobu látek v tyrolském městě Wattens, nedaleko Innsbrucku. Je volná. Okamžitě si objekt pronajímá, se svým unikátním strojem a 10 dělníky se stěhuje do Rakous. Na dravé řece Inn buduje vlastní vodní elektrárnu a rozjíždí výrobu. Je říjen 1895.
2: Ty základní způsoby broušení jsou dva. Buď brousíte na hladinu, že zarovnáváte dno, zarovnáváte plochy, anebo brousíte vertikálně. To jsou takové ty základní typy vybrusů, které samozřejmě jsou trošičku jiné ve skle, trošičku jiné v bižuterii, ale v principu jde pořád o to též.
3: A jak je to možné, že každý ten broušený kousek do té bižuterie vypadá jinak, má jiný tvar, jiné hrany, jiné úhly?
2: No to záleží právě na tom, jestli je to kamínek, který je broušený na stroji, tak ten má samozřejmě určitá omezení, to se s tím dá udělat. Ale vedle těch strojů se stále ještě používá i ruční broušení, ale je samozřejmě velmi drahé, takže to jsou velmi speciální výrobky. Takže bych si troufl říct, že většina toho, co si mohou zákazníci dnes koupit, tak jsou takové ty základní typy výbrusů, které konec konců jsou vidět třeba u nás v expozici v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
3: Krásné názvy, to jsou právě názvy těch brusů, jako třeba šatonová růže, nebo brioleta, rautová růže.
2: To jsou názvy výbrusů bižuterie, které jsou odvozeny od toho, jakým způsobem se nazývají výbrusy drahokamů nebo polodrahokamů. V tomto panuje určitá jednota. I když z hlediska skloviny třeba, tak dneska už sklo v podobě kubické zirkonie je kvalitnější než jakýkoliv diamant třeba. Ale jinak samozřejmě ten typ tvarů, typ výbrusů i ten typ barevností v základu vychází z toho, co můžete najít v přírodě. Konec konců bižuterie je imitace a je to imitace taková, že na první pohled nikdo nemá poznat, že to není ten pravý kámen.
3: A skutečně se to nepozná na první pohled, ani vy jako odborník?
2: Já myslím, že kdybych se na dámu s briliantovým náhrdelníkem díval z takové blízkosti a z lupou, abych to měl poznat. Navíc jako teoretik a nikoliv technolog, tak si myslím, že bych měl veliký problém. Ale v každém případě víme, že se třeba ve 20. letech, ve 30. letech v Jablonci běžně vyráběla bižuterie kamenová, kterou používali aristokraté, aristokratky a třeba i hollywoodské hvězdy, protože bylo mnohem bezpečnější si na ples vzít imitaci toho originálního známého šperku, než si vzít ten originál. Takže určitě si troufnu říct, že nepoznáte, jestli na krku má ten dotyčný originál nebo kopii.
3: Do čeho jsou tyhle ty vybroušené skleněné kamínky nejčastěji zasazovány?
2: Tak opět se dá říct, že asi materiály se budou lišit. Dnes se zasazují běžně i do drahých kovů, takže i do stříbra, i do zlata, i do platiny se zasazují bižuterní kameny. No a jinak to jsou různé speciální imitace drahých kovů, které svojí povrchovou úpravou vypadají tak, jako by drahé kovy byly.
3: Já se ještě zastavím u těch způsobů výbrusu, nebo jak tomu říci. Briliant, to je jasné. Šaton, dobře. Čtvereček, oktagon, dobře. Ale bageta, nezlobte se, to mi připomíná opravdu občerstvení.
2: Ono tam je důležité si k tomu číst ty původní anglické názvy, takže tady máme francouzskou bageta, to už potom tak úplně nevypadá. Ale každopádně vždycky názvy vznikají v souvislosti s něčím. Nedokážu říct, jestli inspirací byla bageta tak, jak my ji dneska známe, ale spíš to vychází z nějakého jiného odkazu.
3: Mimochodem brousí se stejně takové to nejušlechtilejší sklo, křišťál, jako ta skla obyčejnější nebo barevná?
2: Ano, brousí se stejně.
1: V Tyrolsku se Swarovskému daří skvěle. V továrně sviští už ne jeden, ale čtyři brusné stroje. Hlavním odbytištěm šperků je paradoxně právě Jablonec nad Nisou a zdejší bohatí exportéři. Výrobky si hledají cesty do dalších a dalších zemí. Bude to chtít vymyslet logo. Inspiraci poskytne typická horská květina, plesnivec alpský neboli protěž. Německý název Edelweiss pochází ze slov Edel, vznešený, a Weiss, bílý. I tak by se dali metaforicky vystihnout Swarovského šperky. A to už se nám 19. století překulilo do 20. Firma skupuje dosud jen pronajaté výrobní haly a staví vlastní laboratoř a sklářskou huť. Konečně přestane být závislá na dovozu suroviny z Čech. Těsně předtím, než se rozhoří boje první světové války, je podnik zcela samostatný, zaměstnává přes 800 lidí, výrobní linky produkují krystaly prvotřídní kvality a v dostatečném množství. A do práce už se zapojili i tři Danielovi synové, Wilhelm, Friedrich a Alfred.

0: Ve chvíli, kdy se zdálo, že úspěchu nemůže stát nic v cestě, museli šperky ustoupit vojenské výrobě. Přece se však najde řešení, jak firmu udržet. Ozdoby nahradí výroba brusiva a brusných kotoučů.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po skončení války se ale firma Swarovski dostává do potíží. Dluží bankám, má nedobytné pohledávky v Budapešti a Vídni, navíc přichází globální ekonomická krize. To už se ale Daniel stahuje do ústraní a vedení předává nejstaršímu synovi Wilhelmovi. Chod ale nepřestane sledovat až do své smrti. Na věčnost se odebírá 23. ledna 1956 ve věku 94 let. Rodinný podnik všechny těžkosti ustojí. Wilhelm se po druhé světové válce pouští i do výroby brýlových skel a dalekohledů a rozšíří sortiment také o reflektory a svítidla. I v tomto oboru se stává světovou špičkou. Na samém počátku 60. let se mu podaří odkoupit i podíly od potomků Armána Kosmana a firma se stává výhradně majetkem rodiny Swarovski.
2: Synonymem takového ušlechtilého skla je slovo křišťál, ale jak jsem tady pochopila, když procházím vaši expozici, tak on není křišťál jako křišťál.
3: No v každém případě není jeden křišťál. My samozřejmě velmi rádi mluvíme o českém křišťálu, což je ale sodnodrasalné sklo, které se objevuje na konci 17. století. K tomu vám přistupuje olovnatý křišťál, což je původně sklo, které vzniklo na britských ostrovech také v polovině 17. století a stalo se velmi módním na začátku 19. No a každý stát má i svoji variantu křišťálu, ten známý sklářský. Takže máte francouzský křišťál, britský křišťál, německý křišťál, americký křišťál, liší se to malinko ve složení, liší se to hlavně v tom marketingu, který kolem toho je. To činí ten svět křišťálu zajímavým. Takže Swarovski krystal je trošku něco jiného než Bohemian Crystal třeba.
2: A Swarovski krystal je který druh toho křišťálu?
3: To je to vysoce olovnaté křišťálové sklo a je to vlastně marketingová značka.
2: Dají se tady ještě vysledovat nebo najít třeba právě u vás v muzeu prapředci toho Swarovského?
3: Tak prapředky bychom to určitě měli, protože máme v expozici běžně exponáty z první poloviny 19. století a tam samozřejmě jsou bižuterní kameny, které jsou všechny broušeny ručně. No ale pak to máme takovou speciální část expozice, menší věnovanou německé bižuterii. Po roce 1945 to je dar firmy Prade ze Schwäbisch Gmündu, kde vlastně může návštěvník vidět takovou ukázku studiové bižuterie západoněmecké, která je právě zdobena bižuterními kameny firmy Swarovski.
2: Víte, člověk si říká, když se řekne Swarovski, že to je právě většinou ten bezbarvý křišťál, ale tady ty kameny jsou většinou barevné.
3: Tak Swarovski určitě není jenom bezbarvý křišťál, ale je to, řekněme, ten typ produktu, na kterém se udělal světovou pověst, který stál za jeho světovou slávou a dlouhá léta to byl nejkvalitnější křišťálový kámen na světě, což už dnes neplatí, dnes už těch firm je mnohem více, ale většina z nich není v Evropě, ale v Číně. Firma Swarovski podnikala řadu let v Číně, měla tam svoji vlastní továrnu s několika stovkami zaměstnanců a jeden z vedlejších efektů té továrny byl, že vznikly v této zemi neomezených možností záhy továrny, které dokázaly vyrábět anebo dokáží vyrábět bižuterní kameny ve stejné kvalitě jako právě Swarovski.
2: Swarovski, co je pro něj nejtypičtější?
3: Tak pro mě určitě třeba z nového sortimentu to byly z bižuterních kamenů sestavené figurky. No a potom spojení se světem celebrit, spojení se světem od kotýr, orientace na tenhle ten typ klientely, bižuterní kamínky na předmětech denní spotřeby na luxusním zboží, kde by vás to jinak třeba napadlo jenom obtížně, jako jsou hodinky a tak dále a tak dále. Prostě životní styl, ta snaha spojit výrobu polotovaru s luxusním životním stylem, což se jim skutečně podařilo.
1: Jen tak na okraj, přírodní neboli horský křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Cení se jeho tvrdost, čistota a průhlednost. Dříve jej lidé mylně považovali za skamenělý led. Odtud pochází i jeho jméno. Křišťálu jsou připisovány léčivé vlastnosti. Mohl sloužit jako talisman. Antičtí bohové prý pili víno pouze z křišťálových pohárů. A co teprve věštění z křišťálové koule. Imitace křišťálu, křišťál umělý, se vyrábí speciální technologií ze skla. A čím to, že se svarovského broušená sklíčka tolik lesknou? Tajemství spočívá v koncentraci oxidu olovnatého. Ten sklu dodává větší hustotu, menší tepelnou vodivost, větší odolnost a houževnatost, maximální čirost a vyšší index lomu, jinak řečeno lesk, tedy dokonalé optické vlastnosti. Je ovšem náročnější na zpracování a na umění skláře. Spolu s tím stoupá také hodnota a cena křišťálového skla. Důležitá je také povrchová úprava. Na té s názvem Aurora Borealis, polární záře, která je zároveň jednou z nejpopulárnějších, spolupracoval i sám Christian Dior. V 70. letech přicházejí na svět nové produkty, skleněné figurky. Zakrátko se stanou vyhledávaným sběratelským artiklem. Dokonce vzniká i klub jejich sběratelů a fanoušků, který se rozroste na skoro 500 000 členů. V dalším desetiletí dostávají výrobky nové logo. Od roku 1988 poznáte originální šperky od firmy Swarovski podle symbolu labutě. Zakoupíte je pouze ve firemních prodejnách a odpovídá tomu i jejich cena. Krom nich firma vyrábí pod ochranou známkou Swarovski Elements také jednotlivé komponenty, volné krystaly pro další zpracování do šperků nezávislých výrobců.
2: Když třeba si vyrazím na nějakou party nebo společenskou událost a chtěla bych si vzít třeba nějaký šperk, jak mám přemýšlet, abych doplnila šperk tím dalším oblečením, anebo naopak si vyberu oblečení a pak si k tomu doplňuji ten šperk? Ono by to mělo ladit, anebo nemusí?
4: Světlana Lavičková navštívila módní návrhářku Helenu Fejkovou.
5: Je to hezký, když to ladí, ale to neznamená, že to musí ladit barevně. Když si vybíráte šperk šatům, tak je dobrý, když ladí s tvarem těch šatů a samozřejmě i s barevností, ale může být úplně jinobarevný.
2: Vy jste říkala, že ty šaty by měly tvarem ladit s tím šperkem. Jak tomu mám rozumět? Mám-li úzké šaty, tak...
5: Když máte, já nevím, šperk od šperkaře, je to originál, je z nějakého zajímavého kamene zasazen třeba ve stříbře, tak ten kámen, ten by měl, nebo je to hezký, když konvenuje s tvarem toho výstřihu, kde je umístěn například. Když máte kulatý výstřih, tak je hezký, když tam je něco trošku do tvaru. A taky důležitý je, kam ho umístíte, jestli ho máte pod krkem, nebo jestli je ve střední časy. To se musí vyladit člověk při pohledu do toho zrcadla.
1: Dnes nadnárodní společnost o několika divizích zaměstnává přes 25 000 lidí v desítkách zemí světa. Patří k nim i Česká republika. Pobočku firmy hledejte v Jablonci nad Nisou. Stále zůstává v rukou rodiny zakladatele, vedou ji příslušníci čtvrté a páté generace. Jako první žena stanula v čele v roce 2012 Naďa Swarovski, Danielova prapravnučka. Pokud byste chtěli spatřit svět křišťálů Swarovski na vlastní oči, vydejte se do rakouského Wattens. Tam bylo roku 1995 na oslavu stoletého výročí založení otevřeno multimediální muzeum. Vyhledávaná turistická atrakce Kristallwelten skrývá například největší a nejmenší broušený skleněný krystal na světě. Největší má průměr 40 cm a váží 62 kg a je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Naproti tomu ten nejmenší má průměr pouhých 0,8 mm.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku se zavřely volební místnosti. Hlasování bude pokračovat zítra ráno. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit. Politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
0: Volby 2026.
1: První den komunálních voleb právě skončil. Tisíce volebních místností po celém Česku se zavřely v 10 hodin večer. Lidé v nich od 2 hodin odpoledne vybírali své zástupce do městských a obecních zastupitelstev. Souběžně rozhodovali i o budoucím složení třetiny senátu. Znovu hlasovat budou moci zítra od 8 hodin ráno. Volby v Olomouci sleduje reportér Michal Poláček.
2: Stojím u volební místnosti na základní škole svaté Voršily v centru Olomouce. Uvnitř se ještě svítí, členové volební komise si balí věci. Samotné hlasování ale jako všude jinde v České republice už skončilo. A volební účast podle předsedy volební komise Pavla Lukaševiče před koncem hlasování přesáhla 20%. Hlasovat sem během dne přicházeli voliči všech věkových kategorií a průběh voleb byl podle Lukaševiče klidný. Z Olomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
3: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
4: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
3: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
5: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
3: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
6: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
3: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
1: U voleb v Moldavě na Teplicku byla krátce po otevření volební místnosti policie. Starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je nenechala. V doprovodu policie poté sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle předsedkyně volební komise Jany Svitákové je důležité, aby se lidi zdržovali v obci a aktivně tady žili.
7: Což vedení obce naznalo, že se tak neděje a zároveň ústavní soud argumentuje tím, že vlastně tam ta mezera v tom zákoně v podstatě je a je tady takhle ještě zvláště na takto malých obcích v jejich kompetenci to, aby se to dokázali samostatně zhodnotit. Sport.
1: Fotbalisté Slávie i po reprezentační přestávce zůstanou na prvním místě tabulky šance ligy. V předehrávce 10. kola totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déště nebo přehánky. Později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před omezením u mostu Šmejkalka. Kolona od 17. kilometru až na 25. je asi na půl hodiny. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to pokaždé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Z jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorn Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
1: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellera velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
0: Prosím, mistře, máte slovo.
2: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
0: Máte také sourozence, pane Twaine?
2: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
0: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
2: A co je na tom podivného?
0: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
2: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebojí, Bilíček.
0: A říkáte nebojí, což je mrtev?
2: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
0: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel.
2: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
0: Pochovali. To jste ani nevěděl. Byli skutečně mrtev?
2: Ale ne, tak to nebylo, byl načisto mrtev.
0: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
2: Ale ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
0: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
2: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
0: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka... Jak se patří pochovají, co je na tom záhadného?
2: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte? Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
0: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
2: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
0: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
2: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině, ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin, příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v Sáhovém dříví, v Kapu

poště a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins, dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higgince, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krajčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána. Promery z H, tři tečky, lu. Což samozřejmě znamenalo promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všece k žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů, a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevila se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu, a já moc dobře vím, že by to skutečně udělali. Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud. Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, vskutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského, a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný.
4: Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie, kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství.
2: Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků.
4: Vy uhněte, nebo... Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst.
2: Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě.
4: Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní.
2: Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské cestce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dawsonu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dawsonu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhožto důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
5: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
4: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
2: O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
4: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
2: Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď.
3: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem.
2: Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají, neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pellar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsíci mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blinkem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější. Konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jakživ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka O'Flegenena z Five Pong, pana Snaba Lefortyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blanka G. Blanka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blanka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už 3 dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem Už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí, poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zbažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat a tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.

0: Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Noční linka, páteční sobotní, otevírá, čeká nás vlastně víkendová noční linka, která potrvá opět až do jedné hodiny toho nového příštího dne. No a právě začínáme, protože odbyla 23. hodina. Takže krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, budu se na vás těšit až do té jedné hodiny. No a taky budu doufat, že se u nás zastavíte. No a o čem to dnes bude? Tak jak jste si ve svých e-mailech mnozí přáli, tak budeme trošku cestovat za sluníčkem a za teplem. Jinými slovy, na podzim do teplých krajin? Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tenhle sen? A kde jste v rámci třeba exotické dovolené byli nejdále? I ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví. Pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potravy neuživili, ale odlétají i zrnožraví ptáci a někteří dravci. No a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak jestli pak jste si tohleto přání někdy zrealizovali a splnili, budu se moc těšit na vaše povídání anebo na vaše sny o cestování. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, mnozí už píšete, za což děkuju, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

zmizela jako laň lesa ze nízko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Tak na úvod Jaromír Nohavica a jeho kometa. No a dovolal se k nám náš mladý účastník nočních linek David. Davide, krásný večer ti přeju.
1: Taky vám přeju.
0: Děkuji.
1: Krásný večer.
0: Děkuju mnohokráté. No a pověz, cestuješ s rodičem a cestuješ rád?
1: No jako, já upřímně, jako přes léto, ale já mám strašně rád podzim. Já bych byl, aby zima tady byla furt.
0: Jo, tak ty nemáš potřebu odletět někam za sluníčkem, za teplem.
1: No jedině, kdybych si mohl ulejt ze školy, ale jinak ne.
0: Jinak takovou tu potřebu vysloveně si užít sluníčka, hezkého, teplého počasí.
1: Ne. Já miluji zimu, já ji miluji, ale sluníčko vůbec.
0: Jo, takže na podzim do teplých krajin se tě moc netýká, viď?
1: Ne, vůbec.
0: Se mi zeptat, proč telefonuješ, ale samozřejmě tě vyspovídám. Kde jsi byl třeba nejdál, kde se ti to moc líbilo s rodičema?
1: Mně se líbilo v létě v Bulharsku. Tam to měli strašně dobrý palacinka. Tam bych klidně zůstal, tam to bylo nejlepší.
0: Takže jenom ty dobroty se ti tam líbily, nebo i moře třeba, města?
1: Krásně černý moře,
0: no.
1: Tam bylo různý atrakce, tam bylo dobrý, výlety různý.
0: Jo, co jsi třeba viděl, co jste navštívili?
1: No tak třeba letiště, Varnu, nějaký sochy jsem viděl, ten jsi nebyl takový jaký, no.
0: Jo, prostě ví, no.
1: A bylo to všechno good.
0: No a moře tě baví, když nám tady chybí a nemáme ho?
1: No jo, taky bych ho sem rád přiřadil, ale líbí se mi hodně ty vlny, ty jsou nejlepší.
0: Jo, užíváš si to, když dorazíte někam k moři. Takže pro tebe moře klidně jenom v létě, když je léto tady, ale jinak nemusíš žádnou exotiku a nic takového, jo?
1: Tohle ne, no, tohle to moc ne, no.
0: No a co se ti líbí třeba na té zimě tady?
1: No, třeba krásně, jak padá sníh, i když teda to sice moc není, ale užívám si hnedka bobovat, sánkovat, no.
0: Takže jo, no tak snad bude něco
1: strašný,
0: bílého.
1: Krásný sníh, no.
0: Uvidíme, jestli nám letošní zima popřeje pro tyhle tady hrádky. No.
1: Tady strašně moc není. Moc sníh, víte?
0: No, není, uvidíme. Říkám, uvidíme, jak to dopadne s letošní zimou. Jestli budeme...
1: Vy asi taky jste teď v Praze, víte? Začnete v Karlíně.
0: Ano, ano, přesně tak, Davide. Dobře, tak já ti poděkuju, popřeju ti hezký víkend.
1: Já vám taky.
0: Čeká tě nějaký výlet nebo něco takového?
1: No jasně, půjdu ven, no, ale jinak k přírodu mám rád, no, ale moc to léto jako moc nezbožňuju. No.
0: Léto moc ne, dobře. Tak Davide, moc ti děkuju, hezký víkend, užij si ho a výlety. Tak jo. A shledanou, naslyšenou. No a my popojedeme, protože je nachystána Hana Zagorová a myslím, že i s Petrem Reskem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 9.

0: jste to slyšeli, to byl dotazník od Hany Zagorové a Petra Reska. No a teď už pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, moc vás ještě jednou zdravíme a všechny posluchače a zvlášť Libušku do Brna a přeji, protože měla narození a svátek, hodně zdravíčka i přejem.
0: Dobře.
1: A Aničku do Miroslavy a Janu do Jirkova. Teďka k tématu.
0: Ano.
1: To, co nepřikláním Davidovi, to je, já to mám naopak, já zimu nemám ráda, jedině léto, jaro.
0: Jo.
1: To miluju.
0: Takže byste si to klidně, Libuško, chtěla protáhnout někde zkrátka na druhém konci světa,
1: určitě.
0: Abyste to užila celoročně. A kdybychom si mohli vybrat, tak byste chtěla celoroční teplé počasí.
1: Teplo.
0: A sluníčko.
1: Protože si vzpomenu, jak to začne vypadat a klouzat, no, tak to se člověk bojí. No. Víte, to ještě na věku, ten se rád tohle to má, že děti, ale my už ne.
0: Jo, radši to sluníčko. No, Libuško, a byla jste někdy třeba v průběhu nějaké zimy, v nějakém tom sichravém období zkrátka za teplem se podívat?
1: Ne, to jsem nebyla.
0: Nebyla? A toužila jste potom to tak jako zrealizovat?
1: No, jsem říkala, proč bych odletěla to teplý kraj, jako ty ptáčko odletěje.
0: Jo. A kterou zemi byste si vybrala za pro to teplo, pro tu zimu?
1: Prosím?
0: Kterou zemi byste si vybrala, když u nás je zima?
1: No já nevím, co bych si vybrala. No jedině teplo.
0: No já vím, ale jestli byste třeba chtěla někam do Asie nebo někam do Jižní Ameriky. No, kterou zemi?
1: No tak třeba do té Ameriky, no.
0: Nějakou Jižní Ameriku byste brala, jo?
1: Ano, to jo.
0: Že by to bylo spojeno třeba i s nějakými památkami, s výlety a tak.
1: Ano, tak... Bohužel, se nikam už nedostanu, ale já se bojím té zimy. No jo. Doufám, že to zase přečkáme dobře, no.
0: Určitě ano, a třeba vyjde i nějaké to sluníčko, že byste si udělali nějaký menší výlet, ne třeba no, tak daleko.
1: No.
0: Neplánujete něco takového menšího?
1: Ne. My obě dvě nejsme tam dobře, sestra, upadák, hodně to tady bojí.
0: Jo, s tím chozením.
1: Já jsem se ptala, co jsem chodila tomu masérovi, tak mi poradil, co máme dělat. Mm-hmm. A to je nešťastná, no. Já taky, tak to je to.
0: Tak
1: ráda bych někam.
0: Věřím.

0: Věřím, věřím. No, no, někam se no, vypravit. Tak aspoň no. budete snít o nějaké té hezké zemi, která má teď zrovna, nebo ano, která začíná ano. teď tu sluneční sezónu, jo?
1: No, no, no, to jo.
0: Na druhé polokouli.
1: Tak vám přeju hodně zdravíčka a hezký zbytek noční linky.
0: Děkuji moc krát, mějte se hezky a hezký víkend si užijte. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Zdravíme do Mnichovic, no a u nás je teď nachystán Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a jeho písnička prvá. A máme další telefon a na telefonu paní Michaelu z Brna. Krásný pozdní večer, Michaelo, vám přeju.
1: Jo, dobrý večer, zdravím všechny.
0: Děkuju.
1: Já bych chtěla říct, že já prostě jsem se vlastně do super exotických destinací nikdy nedostala díky mému manželovi, který trpí kronovou chorobou, to je autoimunitní onemocnění, stres, a tam je mu prostě exotické destinace jsou mu zakázány, takže my jsme se museli spokojit pouze s Kanárskými ostrovy, protože to je takové jako Španělsko v Africe.
0: Ano, ano.
1: A dokonce jsme si tam pořídili i byt na ostrově Lanzarote, ale tam prostě jezdit v zimě není moc příjemné, protože ten ostrov je hodně větrný.
0: Fouká.
1: Takže fouká tam hodně a fouká tam i studený vítr z oceánu. Mm. Ale já jsem strašně toužila potom prostě na těch Kanářských ostrovech zažít Vánoce. Ano. A to se nám jednou podařilo, protože jsme prožili tedy, nebyly to vloženě Vánoce, ale bylo to období mezi Vánocema až do Třech králů jsme prožili na ostrově Tenerife. Ale byla to nádherná dovolená.
0: No tak to opravdu, ráda slyším. A ty teploty na ty vánoční dny právě třeba na Tenerife, okolo kolika stupňů se pohybovaly?
1: Tak tam na slunci bylo i 30 stupňů.
0: No tak to je nádhera.
1: Měli jsme možná štěstí, že bylo pěkné počasí. Samozřejmě v oceánu jsme se nekoupali, koupali jsme se v bazénu, který byl vyhřívaný, ale já jsem si strašně přála, abych zažila Silvestra v akvaparku, kde se budu opalovat, koupat.
0: A to vyšlo.
1: To se mě splnilo. Prostě krásný Silvestr, kdy jsme seděli na balkoně, dívali jsme se na oceán, na lodě, kde prostě odpalovali ohňostroje. No, bylo to prostě moc pěkné, ještě si vzpomínám, že docela takové úsměvné bylo, že prostě byla zima, my jsme odlítali, myslím, 27. prosince, takže samozřejmě letadlem na letiště jsme přijeli v zimním oblečení. A když jsme přistáli na letišti na Tenerife, takže na záchodech jsem se převlíkla do letního oděvu a už prostě jsme vylezli z letiště, přiletěli jsme večer, ale tam prostě bylo jako pořád teplo.
0: Mm-hmm. Je pravda, že... Jinak... No.
1: Ano.
0: Ne, povídejte.
1: Jinak já si strašně ráda jsem si prodlužovala vždycky léto tím, že jsme tedy první týden v říjnu jezdili do jižní Itálie. To je u města Mattinata, kde tedy jsme taky zažili, já jsem tam zažila teploty, že tam bylo třeba i 35 stupňů.
0: Ještě v říjnu vlastně, tak to je fajn.
1: Ještě v říjnu, takže to jsme si tak jako prodloužili, leč bohužel teď už to nepřichází v úvahu, protože manžel je po amputaci nohy, takže už se prostě nikam nedostaneme, ale prostě na to období mezi Vánocí na ostrově Tenerife, tak na to opravdu nemohu zapomenout, protože to bylo skutečně kouzelné. A Španělé, tedy oni spíš než Vánoce slaví Tři krále, takže jsme tam zažili i ty španělské Tři krále. Já tedy jako miluju španělštinu a španělsky si myslím, že mluvím velice dobře. Takže i to jsem si tam jako užila.
0: No tak to je krásné.
1: Připadal ani jako cizinec.
0: Tak to je krása, tak to jsem ráda, že jste si to takhle užili a byly takovéhle krásné vzpomínky. Jinými slovy, speciálně z Kanárských ostrovů Tenerife, klidně na závěr roku doporučujete s tohle dobrou zkušeností.
1: Ano, doporučuju. Opravdu je tam příjemné počasí, ale na Lanzarote bych prostě nelítala.
0: Někdy
1: tam
0: s tím větrem je to problém na některých ostrovech, to je pravda, no.
1: A že... Fuerteventura například taky ne, to vůbec ne, protože tam fičí prostě celý rok. A to já nemám ráda.
0: Já taky nemám ráda ten studený vítr, protože on vám rázem tu teplotu, na kterou se člověk těší, srazí o 10 stupňů a není to úplně příjemná věc. Dobře, tak paní Michaelo, moc vám děkuju. Přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: No a nějaké ty alespoň menší výlety tady po okolí, ať se vám podaří takhle udělat.
1: Tak. Uvidíme, jestli se manžel, on už je rok po té amputaci, tak teďka se začíná trochu jako bráborat, tak uvidíme.
0: Tak se něco povede ještě to, určitě.
1: No, že se možná se něco povede.
0: Tak držím palce a přeju všechno dobré. A děkuju moc krát, mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Černocká a Mississippi a za minutku půl dvanácté pozdravíme Františka do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tušková, taky přeju krásný večer v rozhlase a všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. No, Františku, tak co vy a cestování a vypravování se, když pak přijdou takové ty podzimní a zimní plískanice, vypravování se za sluníčkem a za teplem, jak vy to máte?
1: Tak, paní Tuško, já to řeknu tak. Já jsem byl nedal v Řecku, jo? V Řecku, a tam jsme jeli někdy v dubnu.
0: Ano.
1: Tak jsem si říkal, jak tam bude pěkně teplo, všechno, jo? No, přes den jak štaž. Ona tam se byla i manželka, jo? A ještě, že vzala spoustu županů a teplákové soupravy a to, protože v noci tam byl takový chladno, ale tak do června, jako jo.
0: Jo.
1: Když začala sezóna taková tam, protože tam v Řecku to začne někdy ta sezóna, tak se dá už jít do vody a potom zase Řečci třeba v září už se nekoupou v moři, jo?
0: Na ně už je zima, no.
1: Evropa, nimi,
0: ano, ano, to je pravda.
1: No, takže tak, takže já jsem večer ležel, já jsem měl na sobě třeba dvě pyžama, tepláky, hlavu jsem měl omotanou froté ručníkem, jak to tam bylo chladný večer, jo. Ono, tam jak jsme spali u té paní, tak ona vždycky dlouho někde courala po takových večer podnikách, myslím, a potom v posteli ona měla elektrickou podušku.
0: Tak se zahřála, jasně.
1: Na rukách měla kožený rukavice, tak jí bylo teplo, ale my jsme teda měli zabublání večer, jo, v nějakých tehle, ale potom se to rozjelo. Pak teda ve mně byly hýce jak hrom, jo, že já jsem dělal, to bylo 40 stupňů tepla, jako jo.
0: A tak to už je zase hodně, ano, ano.
1: Myslím, já jediné v tom Řecku jsem dělal, protože všichni ti Řeci mají takové ten odpolední klid, jo, dvě, tři hodiny. Ale já jsem makal, bylo to třeba, byly fasády to byly a do toho bílého, když mám pere sluníčko, to se do toho nedalo normálně dívat očima, to jsem musel dělat všelijak, abych tu práci udělal, ale udělal jsem to, jo. A potom potom už jsme jeli asi v prosincu dom, takže říkám, užili jsme si těch studených nocí, pak zase těch teplých dní a to bylo, když jsme tam spávali v místnosti, tam byli komáři, potom ona to štípalo do ruk, já jsem to, co se nejali přikrytý podeko, jo, tak jsem měl doštípaný ty ruky, jo.
0: Jo, jo.
1: No, tak jsem třeba od třech noci se probudil a i s manželkou a ty komáři seděli na cucaní na stropě, tak jsme to mlátili ručníkama.
0: No jo.
1: A vždycky, jak jsem toho komára zabil, jak jsem ho zabil, tak vždycky tam byla skvrna od krve mé, jo? Na cucaní byli komáři. No takže pak tam prostě začala taková sezóna, v té dědině bylo asi na tom náměstí 15 hospůdek. Tam do toho června ty hospůdky vůbec, prostě tam chodili málo lidí, ti hospodští seděli venku a něco hráli, nějaké hry, ale až se to rozjelo, tak v noci tam byl rachot třeba do dvou, tam vrčeli
0: jasně,
1: motorky.
0: Jasně.
1: A do toho filíra, to filíruje na Čoluní, jo, je to takový kopcích trochu a je tam takový čistší vzduch, jak v tom městě. Tak tam do noci, do dvou hodin, tam jezdili celý rodiny a i dětskama, jo? Oni tam jedli a poslouchali muziky a takový, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No, takže já jsem si tam teda teplo užil, ale nedovedu si představit, třeba jako mamka byla v Austrálii, tam když byly hýce a potom přijet do nějakých mrazů, já nevím, jestli to tělo by to zvládlo, jo, takový horka.
0: Jo, ty změny pro tělo se vám nelíbí, jakoby vysloveně moc.
1: No, to ne, to bych myslím taky, to bych asi odležel, jo, takový prudké šup nějaký, jo, takový rozdíl tepelně. Tady třeba jsme dělali ty zimní údržby, to byla zima byla všechno a to se dokážu přizpůsobit, trošku se navlíct a toto, že pohybovat se a dobře se najest a tak,
0: ano, ano.
1: Aby to tělo těch pár hodin vydrželo, No, ty svoje kalorie si taky člověk musí udělat v těli, že jo?
0: Ano, udělat si polštář takzvaný, že jo, to je pravda. Rezervní.
1: No, nejenom se oblíz, ale dobře se aj najes a tak, jo, protože...
0: No a Františku, máte nějaký takový jakoby sen vypravit se někam v těch zimních měsících přes půl světa zkrátka do exotiky a jet se někam podívat? Nebo byl takový sen dříve?
1: My máme bratra v Austrálii, on nás tam furt zve.
0: No?
1: Ale já, no pořád, my tam můžeme být kdykoliv jet, ale...
0: Nechce se vám na to, že je to daleko, jo, nebo...
1: 84 roku a oni už to nějak nedoporučují, ty lety a tak, jo, já nevím, no, tak abych tam někde nezůstal štajf.
0: Jo.
1: No, takže, no, to je to, prostě těm starším lidem to nějak, já bych se to třeba nebál, ale tak, ale já radši ne, ale budu tady.
0: Už úplně už nemusíte, nebo nechcete tyhle ty dálky zkrát.
1: No, víte co, jak já si to užiju, když si třeba s bratrem voláme, jako přes internet.
0: Ano.
1: A teďkom je tady zima, on tam má teplo. A když je tady teplo, on tam sedí třeba, jak si voláme, tak on sedí navlečené. A i v té Austrálii. No tak má tam třeba 5 stupňů na nulu, jo? Tak to je asi pro ně zima, že jo?
0: No, to tak je jasný.
1: To nám je tady teplo, on se tam klepe zimu v Austrálii, jo, ale... No, tak si to vždycky povykládáme, jo, a takhle, ono, nahoře tady u nás, my nikam nejezdíme, ani jsme nejezdili na nějaké lyžovačky, jo, na to prostě... A kotekom 30 roku, když já jsem dělal tu zimní údržbu tady, jo?
0: Tak nebyl čas. Dobře, Františku, tak každopádně přeju, abyste aspoň s bratrem o té Austrálii popovídali, až tady bude taková ta plískanice a oni se budou těšit třeba ze sluníčka. Každopádně moc vám děkuju a přeju klidný víkend, užijte si ho taky, jo?
1: Ano, paní Duško, dobrý, děkuju, už máme odvolený taky. Takže
0: no, vidíte to, povinnosti splněné, tak už můžete jenom lenošit a výletovat. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Taky, prosím, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a jeho písnička jménem V ozvěnách. 23 hodin 40 minut, to je přesný čas. A na telefonu pozdravíme paní Soňu. Krásný večer, Soňo.
1: Taky přeju všem krásný večer.
0: Děkuju.
1: Studený už večer.
0: No, je to tak, je to tady.
1: Ale včera bylo ještě pěkně, jsme byli v Olomouci na Floře.
0: Ano.
1: Tak ještě
0: užili
1: bylo pěkně,
0: to,
1: ale
0: to je dobře.
1: Už je zima. Ale k tématu. Mm-hmm. Chtěla bych říct, že se mi poštěstilo.
0: No.
1: Byli jsme v Brazílii.
0: Krásně.
1: Brazílie, Mexiko.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Čili Brazílie, to je prostě jednička. Tam, i když nemám moc ráda horko, první jsem myslela, že tam umřu.
0: Jak jste si tak zvykla, jo?
1: Byli jsme, ano, jsou to ty nejširší vodopady, Iguazu.
0: Hmm. Ano, ano.
1: Pak jako Rio de Janeiro, Copacabana. No ale nejhezčí zážitek byl plavba lodí po Amazonce.
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka se stýká s řekou Rio Negro, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka je opravdu taková žlutá, bahnitá.
0: Jo.
1: A to Rio Negro černé. A oni ty dvě řeky opravdu plují vedle sebe.
0: Mm-hmm.
1: A oni se nesmíchají. Jo, takže to bylo opravdu takové
0: přírodní,
1: pěkné.
0: Přírodní úkaz, že jo?
1: Jo, to člověk to. A k tomu Mexiku bylo celkem náročné.
0: Mm-hmm.
1: Měli jsme tež, jako cestovali jsme 2 dny tam, 1 den tam. A to bylo takové náročné, protože tam není ta příroda taková. Je tam horko, je tam písek, jsou tam kameny, jsou tam ty velké kaktusy.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ale to je spíš pro takové už náročnější, kdo se zabývá, já nevím, těma pyramidama.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: Protože
0: ano,
1: my jsme tam stáli třeba, já nevím, 2 hodiny u nějaké pyramidy. Teď, když to vykládávám o tým a na tom slunku, takže je to opravdu pro ty náročné a pro ty, kdo se o to opravdu zajímá. Jo? Třeba
0: ano,
1: pro
0: ano.
1: mě to bylo, ano, byl to zážitek, bylo to tohle, ale moc náročné.
0: Mm-hmm.
1: Proto říkám, ta Brazílie, to jsou prostě ten prales, to jsou prostě úplně, nevím, no krásná.
0: To se vám líbilo víc.
1: Tam, jo, i když je tam teplo, tak přece jenom, my jsme tam byli v lednu a bylo to asi týden nebo 10 dnů před tím karnevalem.
0: Ano, ano.
1: Takže jsme tam projížděli tež týma autama po těch ulicích, kde vlastně už to chystali na ten karneval.
0: Jo.
1: Pak jsme měli nějaké vystoupení tady ti s těma pérama.
0: Byli jste se podívat, no, jo, na karnevalu.
1: Byli jsme se podívat.
0: To je krása.
1: Jako bylo to fakt nádhera.
0: Věřím.
1: Podpisal jste ho krásné, nebo nějaké videa, jo. Takže to jsem chtěla říct, že na tu Brazílii opravdu vzpomínám. Nehledě na to tamto ptactvo a potom nějaký výlet loďkama na nějaké ty piráně, lovit ty piráně, potom v těch vodách takový ti malý krokodýly, jak ho chytl toho krokodýla za tu hlavu, vytáhl ho z toho. Jo, takže Brazílie je opravdu zážitek, ať už koupání, ať už
0: od všeho kousek. Dokážete si, paní Soňo, představit, že byste v takovém tom pásmu tropickém, subtropickém žila celoživotně, že byste prostě byla celoživotně v takovém tom teplém slunečném pásmu, i když sice třeba taky hodně vlhkém, to je pravda.
1: Je tam vlhko, já právě mám problémy s dýcháním, tak ze začátku mi to dělalo problém.
0: Aha.
1: Ale já si to nedovedu představit z jednoho důvodu,
0: no.
1: Protože tam ti pavouci.
0: Jo.
1: Jako já mám hrůzu z pavouků.
0: No jo, flora, fauna je trošku jiná, no.
1: Ano, teď jsme šli tím pralesem. Je, pojďte se podívat, jo, tak všetci jsme se hrnuli. Tam takový, no mně se zdal obrovský ten pavouk. Já jsem to tu jednou říkala v nějakém tématu tady.
0: Jo.
1: Takže to by možná byl důvod, proč bych tam asi nemohla.
0: Proč byste se ráda vrátila zase do Čech, říkáte, jo? Za těma malýma pavoukama.
1: No, jako mě už se zdají tady ti u nás takový obrovský, když to někde vidím. Ale přijeli jsme v tom lednu na letiště a tady bylo skoro po kolena sněhu.
0: No jo, to je šok vždycky.
1: V čapkách, že jo, a v kraťasách a najednou taká zima. Takže jo, je to krásné podívat se, užít si to, ale přece jenom ta naše příroda, ta naše
0: máte ráda
1: země
0: tady.
1: Je taky opravdu krásná. Já teď chodívám hodně, tak chodíváme na procházky tady, to Krnovsko. A
0: ano, ano, ano, ano.
1: Já vždycky vylezu někde na kopec, rozhlídnu se a řeknu, ale je tu krásně.
0: Tak jste ráda, že jste tady. Dobře.
1: Ano, ano.
0: Paní Soňo, taky moc děkuju. Jsem ráda, že jste povyprávěla, jak jste si to užila a pokud vás zase bude čekat nějaký výlet, tak ať se to vydaří.
1: Přeju dobrou noc.
0: Nápodobně.
1: A trochu teplejší počasí.
0: Ano.
1: My si ho užili, ale
0: uvidíme, jak to bude vypadat. Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Duo Kamélie a písnička Bludný Holanďan. No a blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme Josefa do Šlapanic. Krásný večer, Josefe.
1: Taky dobrý večer všem posluchačům přeji.
0: Děkuju. Já
1: možná, že budu trošku nesouvislý, mě už táhne na 90, říkám, zavírejte dveře.
0: Jo.
1: Ale co se týče cestování, anebo prvně začnu teplotou, jakou jsem kdy zažil.
0: No.
1: Tak nejnižší teplotu -33 stupně a to bylo v Popradu v roce 53, kdy jsme se vrátili jako z dovolené. Já jsem se tam učil teda svým řemeslu jako letecký mechanik. A nejvyšší teplotu zase v údolí Králu v Egyptě +55.
0: No, to je hodně.
1: Tak to, tam jsme museli chodit s vodou pořád v ruce. Jako.
0: Jasně.
1: Ale jinak, co jsem procestoval, no tak v 70. roce, pokud jsem byl u armády, tak jedině tady po Československé republice v tenkrát. A když jsem prostě s armádou skončil a od 70. roku jsem nastoupil jako letecký mechanik Karolinem, tak tam jsem to procestoval celkem dost. No, co bylo, když jsem tam nastoupil, tak Miloš Slavíku říká, pojď se mnou do závodního výboru, bude dělat jenom místo předsedu a tak, no tak to bylo, ale jsem se nechal Drubňan zvolit předsedu Národního výboru a na mě bylo to předsedování.
0: Jo.
1: Kromě toho, že jsem teda každý měsíc musel do Prahy na podnikový výbor a tak dále. No, ty činnosti tak jsem celkem dost využíval, pokud byly jako různý zájezdy.
0: No a Josefe, měl jste právě tu chuť, když tady se ochladí, tak to otočit a vyrazit zase za teplem a protáhnout si léto, nebo si udělat celý rok slunečný?
1: No tak celý rok slunečný, já jsem teda chodil taky lyžovat, takže tu zimu jsem jako využil, ale potom už od určitého věku už mě ty zimy prostě nebavily. Ale tak, co jsem využil teda to cestování, tak jsem dvakrát na Kubě, poprvé v 78. s manželkou a mladším synem na Vardéru.
0: No krása.
1: Osm roků později na svodební cestu se svou druhou ženou.
0: Jo.
1: První mi jako v 84. jako zemřela. No, já jsem říkal, můžu jít jako s družkou, nebo to, oni říkali, nejedině rodinné příslušení, no tak jsem se ožil, jeli jsme tam na svadební cestu. No, krom toho, poprvé jsem byl jako vdovec v 85., tak dostali jsme jako výměnou, to byly odborářské rekreace, s kolegyní do Francie na Skubidán. No a to, že koníček byla francouzština, takže no a tam jsme se seznámili, nebo ona se seznámila jako z bordele Claude, on říkal, od narození bordelář, ale byli jako v Československu a když tak místo na zdraví, tak on vždycky říkal na zdraží. Ale tak to je vedle. No ale důležité je, že ho uprosil a tak přes celou Francii na Mont-Saint-Michel nás svezli a kromě toho ještě jako Francouzi, ti odboráři, že nám prováděli různý výlety po. No, jediné, co mě donušili vlastně půl rajčety, já si rovně rajčata teda neznám, no ale stálo to půl litru toho jejich stolního vína, co si dávají ty stolky ke stolování, jako no. A jinak, co dalších, no tak to byla Francie, Španělsko, no Tenerife tady vzpomínali, ve Včelárama jsme dělali půl týden, co jsme vydělali na výstavách, tak jsme utratili týdení do Říma, do Itálie.
0: No, tak jste to užili. A dokázal byste si představit, Josefe, že byste žil v takové té zemi, kde mají fakt celý rok teplo? Že byste byl v tom teplém pásmu? Líbilo by se vám to, nebo potom netoužíte?
1: Ale tak na Kubě bych to snesl. Tam je stále teplota.
0: No. Jako ten Karibik je, já myslím, velice příjemný pro mnohé, ale zase mají ty různé tajfuny a tohle to všechno, to období, jedno jejich taky není úplně ideální, to je pravda.
1: No, to, na tom jednom konci tam byla prostě zarytka, ale to už jsme tam jako nebyli. Ale to je, říkám, procestovali jsme druhou ženou, jako co jsme
0: tak
1: mohli.
0: Tak to je dobře, to je dobře, to ráda slyším.
1: To Tenerife a Egypt. Vzpomíná. Jako jedno z nejlepších.
0: Dobře. Josefe, moc vám děkuju, přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a přeju i klidné podzemní dny, užijte si je. Jo, děkuju za návštěvu.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, mějte se krásně, zdravíme do Šlapanic. No a teď už přicházejí Mark Almond a Jean Pitney a s jejich písničkou se přehoupneme do nového dne, kterým bude sobota.

0: Tak s písničkou jsme se přehoupli do nového dne. Je tu sobota, platí datum 10. října. No a na Prahu nového dne se patří popřát nám všem, aby to byl den vydařený, víkendový, abychom si v něj plnili víkendová, výletová přání, abychom si tento den užili, stejně jako třeba i potom následující další víkendový den, zkrátka s úsměvem, ve zdraví a podle našich představ, tak moc vám to přeju. No a pokud vás náhodou čekají pracovní povinnosti, tak ať vás práce šlechtí, těší a dělá vám radost. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání cestovatelské na téma Na podzim do teplých krajin. Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tento sen? A kde jste v rámci exotické dovolené třeba byli nejdále? No jo, jak známo, i ptáci odlétají na jich a jako první prý odlétají hmyzožraví, pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potraviny neuživili, odlétají i zrnožraví ptáci, i někteří dravci a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou za tou žili být jako oni, no a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak zrealizovali jste někdy tohle přání? Pokud ano, tak se u nás stavte, popovídejte své zážitky, příhody, telefon k nám a také tipy třeba pro nás ostatní. Telefon k nám stále stejný 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc samoc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: František Nedvěd, ta písnička Franky Louhán, krátce po půlnoci, a dovolal se Pepa Skijová. Krásnou noc, Pepo, zdravím vás moc.
1: Připomeňte mě ještě do téma jednou.
0: Na podzim do teplých krajin. Měl jste někdy touhu odletět na podzim za teplem, za sluníčkem a prodloužit si léto někde úplně jinde na druhém konci světa?
1: No, vzhledem ke zdejší zimám ani moc ne, ale byl jsem ještě jako svobodný chlapec v Rumunsku, Bulharsku, Vendéje, Polsku. Uh-huh. Se třeba rokama jsme byli na Korfu. Uh-huh. Jsem věnoval manželce 75.
0: No, krásné výlety, je.
1: I když ona nechtěla moc, protože se bála letadla, a nakonec zjistil, že to není vůbec nic strašného. Všetci ustrašili, co lítají, hodně dětí a práchají. A tak nakonec zjistila, že když se jí ptali, jaký to byl, tak je, když jsem měl autobusem.
0: No, vidíte to.
1: Vidíme za hodinu a půl na Korfu, jinak mám proježděný Slovensko, západ Slovenska, střední Slovensko, kromě východu, tam jsem nebyl, jinak Čechy, Krkonoše.
0: Tak spíš jste věren těm našim lokalitám tady, jo?
1: No, jižní Čechy, protože co jsem procestoval, tak vím, že tady všechny krásně, rádi jsme navštěvovali hrady, zámky, akorát se mě nepodařilo dostat na Šumavu. Mm-hmm. A tam se už asi nedostanu, protože mám omezený řidičák v mém věku.
0: Jo.
1: Ještě chci požádat děti, jestli budu někde ochotný.
0: Aby vás odřídili, přesně tak.
1: Že bych ještě se na tu Šumavu rád podíval. Mm. To už sledoval ten Tokio Modravu, tak jako to, tak bych se tam chtěl podívat. Našemu dětka už tam byli, tak říkali, že je tam krásně. No, jinak říkám jižní Čechy, tady ty zámky, všechny dole a Třeboňa a Hluboká.
0: Takže vy máte touhu vyrazit na jich, ale na jich Čech, nikam dál se vám nechce.
1: Ne? A i na jich Čech, ale ještě, když se dívám na televizi, na ty cestopisní programy, a ukazovali Maledivy, tak podal tento týden, že zas o tom mluvili, a říkám, babi, zajedeme si na Maledivy.
0: No je, koupačka v azurově modré vodě.
1: Krásné pláže a nádherné moře a nemůžu to říct do rády, a co mě na to odpověděl.
0: Takže se nikam nejede zkrátka, jo?
1: Nikam se nejede, pan, jak jim naštěš, poletím sám.
0: Není to zase tak daleko, to je pravda. Ten svět se výrazně zmenšil díky leteckým spojům, to je pravda.
1: Sera byla teď na Sardinii, tak uh-huh. nám posílali moře fotek a nám ještě ukazovali, jak dojeli dom. Uh-huh. Dělu, tak je tam taky krásný.
0: Tak si to užili, to je dobře. To je dobře. No a nějaký, byl by nějaký třeba cestovatelský sen, který se třeba nesplně, nebo ani si nedokážete představit, že by se vyplnil, ale prostě takovej sen někde tam v zátylku, někde.
1: No, tak já až tam, jak mluvila ta paní o těch pavoukách, do těch takových těch krajin, ani bych mě to moc nelákalo.
0: Nechcete.
1: Protože jednak mám starach tady z těch všelijakých. To je spolužačka moje, má dceru v Austrálii, když mě vykládala, co tam je hadů a všechno, no jo. Je hadvěti, tak toho by mě lobavy, a i z nemocí.
0: Na to my nejsme zvyklí, na tuhle tu zvěřinu tady.
1: No, ne. Já se teda nebojím pavouku, ničeho, nic mě to nedělá problémy, nemám žádné ty fobie, ale jako asi bych tam nedokázal žít. A vzhledem k tomu stylu života a to vám. Mm-hmm. Všeli dobře, doma nejlíp, vždycky říkám.
0: Jo, takže zkrátka, neměnil byste.
1: Vyjet a vrátit se.
0: Jo, ale neměnil byste na...

0: pěkným.
1: Oni, já pán, vy jste nezmaří. ještě loziju po těch hlanách jako...
0: Jo, až takhle to mají, s adrenalínem.
1: No, když tam manželce ukazuje fotky tam, ale mu omdlívá, když to vidí.
0: Tak hlavně, abyste vždycky ve zdraví vrátili, protože samozřejmě je potřeba dávat pozor, když se někde leze po skalách. To je jasná věc, ale hlavně, aby si to taky vždycky užili. Dobře, Pepo, tak moc vám taky děkuju a přeju hlavně hodně zdraví a spoustu plánů cestovatelských.
1: A i vám přeju taky šťastnou cestu doma. Říkám, kde se nám Mítka ztratila, dlouho se nebyla v
0: pořadu. No, my tady nás je mnoho, tak já vždycky chvíli jsem, pak zase jsou kolegové, znáte to, abychom se prostřídali.
1: Jo, prostřídat, aby došlo na všechny.
0: Aby došlo na všechny, přesně tak.
1: Tak vám děkuji, že jste mě vzala.
0: Já děkuji za návštěvu. Mějte se hezky, Pepo, naslyšenou.
1: A i vy, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: Cený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Slzy tvý máme. A 15 minut po půlnoci pozdravíme do Plzně Petra. Krásnou noc, Petře. Já vás vůbec neslyším, čím to může být. Počkejte, já to tady ještě takhle zkusím přehodit jednou. Problém.
2: Slyšíte mě dobře?
1: Teď už vás slyším, problém byl, omlouvám se tady na mé straně, ne na vaší.
2: je to
1: v pořádku, ano. Tady jsem si vás zapomněla tak jinak zavěsit, jak se říká v tom počítačovém systému. Tak, každopádně ještě jednou hezkou noc, zdravím vás.
2: I vám a všem posluchačům.
1: Co vy a cestování a vyrazit na podzim nebo v zimě do teplých krajů a přiblížit se sluníčku a teplu a takovému tomu zkrátka?
2: Za chvilku mi bude 70 a od 50 let každý rok, teda někdy obrok, ale většinou každý rok, jezdím za teplem
1: no
2: na podzim.
1: Krása. Takže teď si už balíte nebo ještě později?
2: No, letos to bude trošku díl, protože tam, kam jedeme, tam potom už prší, takže pojedeme až teda v půlce února.
1: A prozradíte nám lokalitu, kam jste to vymysleli?
2: No, Tanzánie.
1: No, do Tanzánie.
2: No, tam je teploučko.
1: No jo, určitě.
2: Tam je teploučko, no takže právě připravuju nějakou cestu. No, itineráz nějaký.
1: Odkud kam, ano.
2: Jo, no, takže my to děláme tak, parta naše, letíme čtyři chlapy.
1: Aha, pánská jízda.
2: Přiletíme někam do nějaký té země, předem samozřejmě jsme si udělali nějaký přibližej itinerář.
1: Ano.
2: Tam si pronajmeme auto a vyrazíme sami prostě cestovat po té zemi, poznávat lidi, poznávat faunu.
1: No je, to je to nejlepší, co člověk může udělat, přesně tak. Já ale pozor, v těch afrických zemích to není zas tak jednoduché s tím půjčit si auto, no.
2: Ale depak.
1: Máte dobrou zkušenost?
2: No úžasnou.
1: Jo.
2: Namíbii, tam jsme si půjčili auto. Blbý bylo jenom, že hned poprvé vlastně to bylo po levé straně.
1: No, a všude vlastně levá, nebo téměř všude levá.
2: No, tam jako dost často, no. Takže to, ale zase není tam tak strašný provoz v Africe oproti Asii, třeba Kambodža, Thajsko, jako když jsme byli tam, já nevím, Vietnam, nebo já nevím, Laos a tady, co jsme to projížděli, to je daleko horší s tou dopravou v městě.
1: No, řídit v Bangkoku já bych teda nechtěla, to vám řeknu rovnou.
2: No, byl jsem z toho spocenej.
1: No, věřím vám to. A nejenom proto, že to je vlevo, tam se zařadit někam dopravu, když člověk neví kam a je to peklo.
2: Jedete 10 kilometrů, tak si na to berte tak 3-4 hodiny aspoň.
1: Takhle vyjedete, takhle to strávíte, nebo v té letošní zimní sezóně jste vybrali Tanzánii, tak na jak dlouho?
2: Tak 3 týdny. Jo.
1: 3 týdny, protože tak to už je doba, která už jakž tak. Ano.
2: Tak aspoň ty 3 týdny, aby, no než se člověk aklimatizuje, než se rozkouká a potom už za chvilku zase už pomalu balí, takže aspoň ty 3 týdny.
1: A udělali jste někdy takový výjezd jako dlouhý, jako třeba někteří mladí, kteří různě pracují i z počítačů a jsou takový ti pracovní nomádi na cestách, že byste třeba odjel na půl roku nebo i na déle?
2: No, to takhle ne, ale když jsem byl mladý kluk, když mi bylo 14, tak jsem byl státu rok a půl v Indii.
1: Tak to je krásná zkušenost tohleto.
2: No a jinak od té doby jsem byl v Indii asi 6x už.
1: Jo.
2: Vždycky kamarádi přijdou a nechtěl bys nás tam provést, no tak s nimi jezdím, ale takovou tu severnější Indii jako.
1: Radši sever než jich doporučujete?
2: No, tak ten takový zlatý trojúhelník Indie, kde máte ten Taj Mahal a tady ty věci prostě, jo. Takový,
1: vidět zásadní věci zkrátka.
2: No, Gangu, jako jo, Varanasi a tady ty věci, jo. No, je to krásný cestovat.
1: Je to krásný cestovat, souhlasím s vámi.
2: Každému bych to přál.
1: Takže pro vás není určitě důležité, jak vás tak poslouchám, jenom vyjet za teplem, ale prostě zkrátka se s tou zemí aspoň na chvilinku tak jako zžít a poznat to všechno.
2: Když vám řeknu
1: od podlahy trošku.
2: Třeba u Himbu, jsme byli vlastně druhý Běloší, který se do té vesnice dostali, no taková vesnice, taková osada. To byla nádhera úplná, ty lidi jsou úžasní, prostě oni nic nemají a i z toho nic se vám snaží dát.
1: Ano,
2: prostě,
1: ano.
2: No, úžasní lidi, prostě úžasní.
1: To je pravda, že většinou v některých těch zemích relativně hodně chudých, tak se člověk setká spíš s tím letím, na co vůbec my nejsme zvyklí a máme se co učit, no, to je fakt.
2: Určitě. Žiju klidnějším životem a takovým, já bych řekl, možná i plnějším prostě.
1: No dobře, tak Petře, moc vám děkuju za návštěvu, moc vám přeju, aby to klaplo, abyste připravil dobrý itinerář od A až z bodu A do bodu B a zpátky do bodu A. Přesně tak.
2: Serengeti, Viktorino jezero a tak dále.
1: A myslím, že vás čeká také povinné očkování proti žluté zimnici do Tanzánie.
2: Ano, přesně tak. Všechny ostatní, cholera, tyf a všechno, to už mám všechno v sobě. Při těch stálých cestách.
1: Ano.
2: Ale žlutou zimnici, přesně jste řekla,
1: žlutou zimnici tu dokonce vyžadují průkazku, no, přesně tak.
2: Určitě, mezinárodní průkaz.
1: Ano, moc si to užijte a budu se těšit, že si zase o tom popovídáme, o té vaší cestě, jo?
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky.
2: Dobrou noc, naschle.
1: Napodobně, naslyšenou, zdravíme do Plzně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. V kraji klid však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když

0: svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit

0: Jobu Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako léna. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polochu, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je

0: Byl to Shane a taky Ladislav Vodička. No a krátce před půl jednou pozdravíme paní Evu do Karlštejna. Krásnou noc, Evo.
1: Já, Jirtuško, jsem šťastná, že vás zase slyším.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Mám tolik možností, takže opět zdravím všechny ponocníčky a celý náš bývalý region, kde nám bylo tak hezky. A chtěla bych tématu s těma teplýma krajinama.
0: No jo, cestujete.
1: Tady jako jak jsme ten jezdecký klub, tak já jsem dneska odlítla do teplých krajin.
0: A kde jste?
1: No, u mý kamarádky teda zatopil.
0: Jo, takhle. I to se dá, no, to je pravda. Když vám někdo zatopí, tak se máte dobře.
1: Že my tady prostě tak bojujeme se vším, že máme zvířátka, všechno.
0: Jo.
1: No a co děláme? No, my nemáme prostě, aby jsme si odlítli na Maledivy, ale my musíme dělat třeba na zimu a starat se.
0: Vy tam máte ty koníčky a to všechno.
1: Ano, ano, ano.
0: To všechno vyžaduje celoroční
1: péči. To dobře, jste skvělá, vy jste skvělá. Ano, ano, ano. No, takže takhle, taky bychom si zalítli někam,
0: tak
1: jo?
0: Tak jedině se vystřídat, no jiná metoda na to není asi na tohleto, abyste...
1: Jo, vy byste mi to tady chtěla nechat na hrbu, aby se jela kamarádka hezky do odzepla. Ne, ne, ne.
0: Pak zase vy a opačně, ne. No, zkrátka.
1: Ne, ne, ne, ale já jsem strašně šťastná, že vás slyším, že vaši výstřed je vždycky výborný.
0: Děkujeme.
1: Máte krásný témata, hrozně hezky hrajete a... k těm teplým krajům. Moje kamarádka, která cestovala víc, a ani jedna si nedovedeme. Bohužel já teď budu trošku negativní. Oni se nám chtějí Vánoce. Ani jedna z nás se nebude představit Vánoce pod palmama.
0: Nedokážete?
1: Ne, nedokážem. Prostě máme rádi, ještě to tady na blátě.
0: Jo.
1: Jo, tak prostě takový...
0: Je fakt, že ty bílý Vánoce tady v těch Čechách taky nic moc, výjima snad Krkonoš, nebo co já vím, jak to dopadne, letos uvidíme, ale...
1: No a vidíte, a tam máme kamaráda, tam bychom si mohli zajet.
0: Jo, tak to si užijete trochu sněhu, já doufám,
1: ale
0: že
1: ale to
0: ano.
1: Není o teplých krajích.
0: To není o teplých krajích, ale je to o těch jako tradičních našich Vánocí. Každopádně pod palmou Vánoce vám nic neříká, to nechcete.
1: Ne, ne, to bych opravdu asi ne, no.
0: No jo, zvyky železná košile někdy, no, to je pravda.
1: Že jo. No takže jako já, každý můžu, každý podle gusta, ale jako teplo, hejte, všichni máme rádi teplo, že jo. Kor my už teda, my taky už nejsme nemladší a ty naše kosti taky potřebují teplíčka.
0: Ano, ano, ano. Přesně tak. A,
1: jako, bylo by to fajn, ale nějak radši budu mrznout na sněhu a budu mít stromeček než pod palmama a v teple.
0: Tak nechá se jet taky třeba v takových těch, já tomu říkám, hluchý měsíce, že jo, třeba listopad, únor, to jsou z mýho pohledu naprosto zbytečný měsíce o ničem. Tak třeba v listopadu vyrazit.
1: No to mi povídejte.
0: No.
1: My uklízeme jenom listí a únor, no to je úplně tragédie.
0: Ano, to se pořád tahne, pořád
1: je tma. Ale už je to přes věci jara.
0: Ale už to začíná, on je to trochu jarem, to máte pravdu. Ale v těchto těch třeba právě dnech se nechá vyrazit někam za sluníčkem, aby člověk tak jako pookřál a udělal si už ten trénink na to jaro, léto ve střední Evropě, no. Mimochodem, dobře, třeba ať už pojedete nebo nepojedete, kam byste se tak ráda vypravila, kdyby to klaplo i s těma povinnostma, že byste se prostřídali? No.
1: Jo, tak to vám můžu říct. No. Já jsem vždycky chtěla vidět Egypt.
0: Jo, do Egypta, tak to je za humnama v podstatě, co?
1: No. Ale
0: je,
1: víte co?
0: Za 3 hodiny letadlem, raz, dva, tři.
1: Ale Jitoško, co bych tam dělala v tomhle věku, abych se plazala po nějakých pyramidách?
0: No, koukala, načítala si historii, pak se koupala v Rudém moři, co já vím.
1: No, říkáte mi to krásně.
0: Ohřála se pod egyptským
1: víte,
0: sluncem.
1: Víte, jak už ty kosti volej v tomhle věku? Tak jo, hele, já dávám prostor jiným, ale jsem šťastná, že jsem vás zase mohla slyšet.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Prosím vás, a můžu, já vím, že to není k tématu, proč už nejsou písničky od srdce?
0: Tak mě na programu se čas od času dělá, no, takže tam máme zase magazín Den v kraji a jiné pořady.
1: Já mě poslouchám.
0: No, ano, a máme v poledne písničky na přání, je to tak? Teda zase pořád ten já nedělám, tak
1: ano,
0: nevím,
1: je,
0: jak
1: to
0: se
1: vím,
0: to přesně
1: vím.
0: Jmenuje. A takže prostě to tak je, no, že čas od času se promění a provětrá program, aby se to malinko oživilo zase jinak.
1: Jasně. A ještě prosím, že teda můžu. Pozdravila jsem všechny ponocníčky a ještě bych teda s speciálně mojí kamarádku Dagmar, která vede jezdecký klub Karštejn.
0: Dobře.
1: Já mi tady topí a jsem u ní v těch teplých krejích.
0: Ano, ano, moc si to tam užijte, přeju vám krásný víkend.
1: Tak jo, taky a vám hezký vysílání, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji moc krát.
1: Děkuji moc.
0: Děkuji. Taky zdravíme do Karlštejna, kde je krásně určitě i v zimě. Tak a co nás čeká teď? Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řeka lásky s Maruškou Rotrovou a krátce po půl jedné teď pozdravíme do Mladé Boleslavy Milana. Krásnou noc, Milané.
1: Krásný večer, zdravím vás, milá paní redaktorko a všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Děkuju moc krát, nápodobně, taky přeju krásný večerní čas. Tak Milané, co vy a touha vyrazit do teplých krajin, když tady u nás začne foukat ze Strnišť?
1: Touha je velice významná, totiž už dávno jsem toužil vyrazit takhle na zimu třeba na Kubu, a nebo na druhou polokouli třeba na Mauricius. Mm-hmm. Měl jsem tady přes inzerát jistou slečnu madam a prý vyrazíme společně na Mauricius.
0: No.
1: Já už jsem tam měl takové indicie, říkám, teď už, když i naše pražská linka lítá až na Kubu, to by bylo
0: fajn. Jo, to je pravda, ono se udělalo hodně přímých letů, to máte pravdu.
1: A já jsem tam měl, teda nechci říkat takové smutné věci, jako že letos mi zemřela dávná moje známa, sice byla v divadle Semafor jako herečka pod taktovkou režiséra Jiřího Menzla, udělali ten Oscarový snímek, to bylo všechno super. No ale abych se držel tématu,
0: no,
1: tak skutečně už jsem měl na to připravené penízky, měl jsem na to asi 80 000.
0: No krása.
1: A krásně bych si to užil ještě na Kubě. A pak byla její sestra, která říkala, já tam byla, já jsem si tom, jakou chcete destinaci, Varadero, nebo procestovat celou Kubu. Však ty cestovky to dokážou. Já nechci dělat teď, máme po volbách, já jsem, nechci se k tomu, jako, já jsem včera usnul se sluchátkem v uchu u vašeho Českého rozhlasu s Pavlem Bobkem. A já zaspomínal jsem si, já nevím, teď se zase nedržím tématu. Doufám,
0: vy mi hrozně skáčete ode zdi ke zdi, jak se říká, Milane. To je pravda. Tak pojďme zůstat u toho cestování.
1: Jsem rád, že jsem dneska splnil svoji občanskou povinnost.
0: Ano, tak nechme to. Nechme volby u ledu, prosím, a pojďme k tomu cestování. Mauricius nebo Kuba teda?
1: Ta Kuba byla první.
0: No, a tu jste zrušil a pojedete na Mauricius, nebo chystáte se, jo?
1: Já jsem tam totiž nemohl vyrazit sám a prosil jsem svého kamaráda aspoň. Pojď tam se mnou, ty bys, a on mi říkal, já ty štrpáce v tom horku nesmetu. Já už taky letos oslavil 50, ale jsem moc rád, že jsem po delší odluce zase nastoupil do pracovního procesu.
0: No věřím. No a co ta vaše kamarádka, jak jste říkal na začátku, že jste se domlouvali, že byste
1: tak ona
0: spolu vyletěli na výlet? Cože je?
1: A ona mě tam přinesla nějaký 30 let staré katalogy z Mauricio. Říkám, dělaj si ze mě legraci, já už tam mohl být kdysi dávno,
0: ale
1: tenkrát na tom Mauricio ještě žil ten, jak ho známe z těch filmů, Jean-Paul Belmondo, a už byl po mrtvici tenkrát. To bylo už to taky celá řada let. Tak mě to všechno tak jako někdy mrzí, jakože jsem si nesplnil tyhle
0: svoje. Takže zatím to zůstává u plánu, jak tomu, jestli tomu rozumím,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, zůstává to u plánu. A já tam mohl být na té Kubě aspoň minimálně ještě, když žil ten Fidel Castro.
0: No vidíte to, ale říkáte, že je vám teprve 50 roků, to znamená mladý kluk, takže zapakujte baťoch. Kupte letenku.
1: Ale vy jste přesně zopakovala, co mi říkala dneska moje kolegyně.
0: A jste tam raz, dva, tři zimě.
1: Vy jste úplně superová. A ona říkala, já jsem teda asi z vás tady nejstarší. A já říkám na to, ale každý je tak starý, nakolik se cítí.
0: To je pravda, že někdo se třeba cítí, jakože už nechce se někam přesunovat. Samozřejmě, na to má každý právo, to jako o tom žádná. Nicméně moc vám to přeju, Milane, aby vám to vyšlo, ať už to bude ta Kuba, třeba okruh celým tímhle ostrovem, a nebo takový menší okruh tím Mauriciem, který leží v krásném Indickém oceánu, určitě obojí bude stát za to, tak přeju aspoň jedno, ať klapne, a moc vám děkuju taky za návštěvu. Jo? A držte se a plánujte.
1: A vy jste superová a já vám moc krát děkuju a krásný večer a hezký z nové volební, teda.
0: Jo, dobře. Tak jo, mějte se hezky, krásnou noc, hezký taky víkend.
1: Krásný,
0: naslyšenou,
1: krásný
0: ne.
1: Večer, hezkou noc.
0: Hezkou noc, já děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Palo Habera, kým pri mne spíš, tolik písnička. No a na telefonu máme dalšího Milana z Mladé Boleslavy. Milane, moc vás zdravím. Krásnou noc.
1: Já vás taky zdravím po dlouhý době.
0: Po dlouhý době, ano. No.
1: Já to se u vás spíš zda. Je mi strašně smutno, ale bohužel stalo se něco, co vám tady právě nechci.
0: Jo.
1: Ale prosím vás, chtěl bych pozdravit Mnichové Hradišti oddělení následné péče. Protože jsem se dostal až takhle daleko, že to jsem bylo. A jsem na léčení, ale už nedoléčil, protože mám záchvaty a tak podobně.
0: Je, no.
1: Hladinka se vrátila ze Sardinie. A tam s kamarádkou. Mě toho bylo strašně moc líto, ale bohužel, co se stalo, co se stalo. Děla sama a s tou kamarádkou strašně moc si to užila.
0: Tak to je dobře.
1: Závěděl jsem mi to a zároveň ten se mi to přál. To je jedna věc. Strašně moc jí pozdravuju. Ona je mladý Boleslavý, určitě poslouchá, protože si mě někdo živnu hlát. Nejkrásnější moderní hlas. Jí tu štivu těšelí.
0: Ježiš, děkuju.
1: Zdravím celý rádio. Všechny moderátory, všechny. Tam je pozdravuju všechny. A já se někdy ozvu.
0: Budu se moc těšit, Milane, přeju vám hlavně, ať se to vylepší všecko a ať jste brzy zase na tom oku slépe a ať se to daří kurírovat, jo?
1: Pan Brimaš si mě vzal za svý, takže to dáme dohromady.
0: No určitě držím palce, ať se to neprotahuje, ať jste v pořádku a můžete si užít třeba i nějaký ten výlet za sluníčkem a tak někam, jo?
1: Tam takže na Sardinii, v Itálii, strašně moc se mi to zavěděl, ale mám přijdu strašně moc zdravíčka. Hodně zdravíčka, ale já hodně zdraví, a to je všecko.
0: Tak jo, Milane, mějte se hezky a držím palce a budu se těšit, že se ozvete, jo? Naslyšenou. Děkuji za telefon, tak to byl Milan z Mladé Boleslavy. No a my popojedeme s Michalem Tučným.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Michal Tučný a vzdušné zámky. No a pojďme se také po písničce podívat do pošty, protože jste se hojně rozepsali a já za to děkuju vám všem, kteří jste napsali moc a moc. A pan Franz k tématu třeba píše. Ano, touha vyměnit si chravé evropské dny za hřejivé slunce, pláže a šumění moře je pro podzimní a zimní období naprosto přirozená. Útěk za teplem v chladných měsících je jedním z nejlepších způsobů, jak načerpat energii a doplnit vitamin D. Ale pokud jste už takzvaně procárali kus světa a nemáte už rádi změnu lůžka, nevytáhne vás už žádná nabídka, i kdyby bylo vše gratis a exkluziv. S upřímnou radostí popřeju všem, kteří mají ještě tyto touhy. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční liku pan Franz. A musím se přiznat, že ještě před 5 lety jsem uvažoval o koupi domu na Sicílii. Můj nápad zmizel tak rychle, jako pára nad hrncem. Má paní nemá ráda moře, ona raději slova Kopanice, tož počkám, třeba změní názor. Tak pane Franci, moc vám děkuju. Ještě přidáme tady jednu zprávu, která je, no není moc dlouhá, koukám. Pavel ze Židlochovic nás pozdravuje, krásný večer. Moje teplá krajina je u mě doma, pod peřinou, kde se mi zdají krásné sny, které také zahřejí, než se probudím do té nepříliš hřejivé reality. Tak přeji všem jenom všechno dobré, Pavel ze Židlochovic. Tak přátelé, také přeju všechno dobré a protože jsme se propracovali k závěru noční linky, pátečně sobotní víkendové tady, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová a přeji vám vydařený víkend podle vašich představ. Samozřejmě užijte si ho moc a moc. No a jinak pokud jdete spát, tak přeju hezké sny. Pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vám přeju hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a jinak samozřejmě děkuju moc, dobrou noc. A budu se těšit velmi brzy zase naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Humor je skvělá věc. Pokaždé máme pocit, že je ho ale nějak málo. Také se říká, že je kořením života, jenže každý má rád jinak ostré, sladké nebo kyselé. Přesto doufám, že si v další hodině najdete pro sebe kousek toho svého i humoru. Postará se o to opět jedna hvězda českého herectví. Prima poslech přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Dámy a pánové, dovolte mi pro dnešek představit úžasného gentlemana, kterého milovala kdejaká dáma.
2: Dáma, která dnes odpoledne na národní třídě ztratila přitažlivost. Nechce o ní přihlásí v Ústavu antiky Akademie věd.
1: Doufám, že vás přitáhne další díl našeho seriálu o skvělých českých hercích. Jeden vám chce něco říct.
2: Hlásání. Teď se to už podaří.
1: No, to doufám.
2: Hlásání. Pozor. No. Hlásání.
3: Upozorňujeme všechny posluchače, že je dnes bude bavit Svatopluk Beneš.
1: Je tu snad nějaká chyba, nebo? Tak vysíláme.
2: Upozorňujeme posluchače, kteří mají závadu na svém přijímači, že závada je na jejich přijímači.

0: A tak začíná pořad, který celý dnes věnujeme jednomu herci, Svatopluku Benešovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to šarmantní herec, byl vždy dokonale elegantní a noblesní. Zkrátka gentleman každým coulem. Pokaždé se choval tak, jako by právě vystoupil ze stříbrného plátna, tedy zcela podle společenského bontonu. Také si občas zaspíval. Mimochodem, pane Beneši, jak jste se k tomu vlastně dostal?
2: Jak jsem k tomu přišel? Jednoho dne mě zavolal Jiří Suchý a nabídl mě, jestli bych nechtěl u nich hostovat v Semaforu ve hře Doktor Johann Faust. Režíroval to tenkrát Menzel a byl to jeho nápad, abych tam... No tak já jsem si přečetl scénář a docela se mě to líbilo a řekl jsem si, to bude taky znamenitý odskok do jiného prostředí. Přečetl jsem si tedy scénář, který začínal takovým mým monologem. Ale to mě brzy vyvedli jaksi z mého omylu, protože přišel za mnou Havlík a říkal, já bych si, pane Beneš, rád udělal váš rozsah. Já pamatuji, jaký rozsah? No, hlasový rozsah. Já pamatuji, na co to potřebujete? No, na tu úvodní písničku. Já pamatuji, to není monolog, to je písnička. Jo, tak to já to nebudu moc dělat, tohleto. To, pane Havlíku, to, na to mě neupozornil pan Suchý a já zpívat prostě neumím. No, ale on říkal, helejte, nechte to, já něco napíšu, když se vám to nebude líbit, to se dohodnete potom. No, nakonec tedy jsem s tím souhlasil, ale když přišla premiéra, tak jsem umíral hrůzou, protože jsem si říkal, jak si obecenstvo řekne, co ten Beneš tady nám bude zpívat pro Krista Pána v takovýhle líhni zpěváků, jako je Semafor. Tak jsem měl takovou hrůzu, že jsem myslel, že před otevřením opony uteču, protože ta písnička uváděla celou hru. No, neutek jsem, absolvoval jsem to, ale mohu tedy prozradit na sebe, že každá repríza za těch 5 let, co jsme to hráli, začínala touhle písničkou a mou hrůzou z ní.
0: Prvním filmem Svatopluka Beneše na stříbrném plátně byla Studentská máma z roku 1935. V průběhu dalších téměř 20 let ho čekala celá plejáda milovníků na filmovém plátně. Bylo těžké se z toho vymanit. V roce 1944 to byla například komedie o ztraceném psíkovi bohaté tetičky. Neviděli jste Bobíka? Režíroval Vladimír Slavinský a pan Beneš si tu zahrál s panem Homolou.
3: Kubo, pojď se na něco podívat. Neříkej mi Kuba, dej mě pokoj. Mě už nikdy na nic nenachytáš.
4: Možná, že přece. A pan spisovatel se urazil pro Kubu.
3: Jakoubku, pojď se podívat, zaručeně se zasněješ.
5: Hrom tě vymazele, ale běda ti, jestli na mě něco šiješ.
3: No tak.
4: Tak se chlup, čemu se mám smát?
3: Prosím, prosím, račte se osobně podívat, pane spisovateli. A řekněte sám, není tohle působivý plagát?
4: No, abych ti pravdu řekl, není to nejhorší.
3: Cože?
4: No, že se ti povedl, no.
3: No, dovol. Tohle to snad mám být já a Jindřiška.
4: Těší mě, že se poznal.
3: Aspoň vidíš, že nejsem tak špatný kreslíř.
4: Dovol.
3: Co pak já mám panděro a nohy jako vývrtku. A Jindřišce, ten si dal také řádnou ránu. Mm-hmm. Ty jsi pěkný přítel.
4: No, když se dovoláváš našeho přátelství, Jakoubku, tak já to teda na...
3: Pozdě, pane Zoubku. Mezi námi je jednou provždy konec. A pamatujte si, že tento plakát nikdy nevyjde. Nikdy. Poroučím se vám. Kubo! Kubo, Kubo! Vy mazale! Tak jsem tě přece nachytal. Dalo by to sice pušku, ale podařilo se to.
4: Ty holomku.
3: Tak ty na mě takhle.
4: To si dám líbit, to už je lepší.
3: No, Ludvo, umíš to. Ale...
4: No, ale? Co se ti zase nelíbí?
3: Podívej se, Ludvo, máš talent a vtip, to je důležité. Ale proč maluješ stále totéž děvče?
4: Jak to?
3: No, tuhle dívku vidím na tvých reklamních plakátech za 14 dní po třetí. Je jedno, že tady je to rusovláska, tamhle na tom plakátě, že to je blondýna. Na plakátě.

0: A tak. Tak ona už má nápadníka.
1: Vyloučeno. Tak hezké děvče s tak chytrýma očima se přece ani nemůže zahodit s floutkem, který má na čele přímo napsáno. Koukejte, lidičky, jak jsem pitomý.
0: Proč to tak křičíš? To se přece o tobě ví.
1: Dovolno to.
0: Tak to máš za tu karikaturu, víš? Teď jsme si kvit. Jedna jedna. Má úcta.
1: Ty...
2: Baví vás Svatopluk Beneš, svého času největší filmový milovník, ale přitom chtěl být vždycky komikem. První milostnou scénu si zahrál jako 21-letý ve filmu Ohnivé léto, a to s tehdy už velmi populární Lídou Bárovou. Měl prý hroznou trému, když ji měl políbit do výstřihu, ale Lída mu řekla, jenom se neboj a pořádně mě bafni. Tak to udělal a bylo. V herecké náruči Svatopluka Beneše se vystřídali snad všechny ženské hvězdy 30. a 40. let.
3: A tak jsem se taky pomalu začal přehrávat po té třicítce, abych si udělal prostě takový náskok k těm charakterním rolím. Jak se mně to dařilo, to nemohu sám posoudit, ale rozhodně jsem se vymanil z té manýry konverzační, z těch rolí, která jedna od druhé někdy nebyla ani k rozeznání, a našel jsem takový širší rejstřík svého hereckého projevu.
2: Ten mohl uplatnit například v roce 1956. Tehdy se totiž natáčel film Dobrý voják Švejk a pan Beneš dostal roli nadporučíka Lukáše. Jak se mu to povedlo? Poslechněte si.
4: Pane nadporučíku, nižší šarže musí vzdát čest vyšším. To nebylo zrušeno. A za druhé, odkdy chodí páni důstojníci s ukradenými psy po promenádě?
5: Ale pane plukovníku, ten pes...
4: Patří mě! To je můj lux! Nečetl jste v novinách, že se plukovníkovi Krausovi von Zirhut ztratil stájový pinč?
5: Nečetl.
4: Cože? Vy jste nečetl inzerát, který dal do novin váš představený? To je pěkné. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích 100 důstojníků a inzeráty se nečtou. To je disciplína? To bych mohl inzerovat 100, 200, 300 let.
5: Ujišťuji vás, že podruhé.
4: Se to nestane. O to se postarám. Pošlu vás do Budějovic, tam se formují marš bataliony. Tak, zatím se můžete procházet.
6: Byly svedeny úporné boje u Mezilaborce.
7: No jo, tak to
6: jo,
7: to je takové.
4: Švejku! Vy jste ukrad psa!
6: Já ho neukrad.
5: Ale věděl jste, že je kradený.
6: To jsem věděl.
5: Víte, že bych měl chuť vás poslat před polní soud? Ale oni by vás stejně osvobodili, poněvadž něco tak pitomého ve svém životě neviděli. Proč jste mi tu bestii vodil?
6: Abych vám udělal radost.
5: Ježišmarja! Víte, co to je marš batalion?
6: Marš baťák. Marška je marš kumpačka. My to tak zkracujeme.
5: Tak se připravte. S tím maršbaťákem pojedeme co nevidět na frontu. Máte radost?
6: Pane oberlejtnant, to bude něco nádherného, když oba padnem spolu. Za císaře pána a jeho rodinu.
2: Premiéru měl tento film v roce 1957 a natáčel ho režisér Karel Steklý.

0: Je čas na další písničku. A tak mě napadá, jakou muziku měl rád asi Svatopluk Beneš?
1: Můj první zájem o hudbu se projevil velice záhy. Myslím, že mě mohlo být takových 14-15 let, kdy mě zaujala hudba Ježkova a vůbec desky Voskovce a Wericha. A já jsem potom měl tu možnost chodit do divadla Osvobozeného a prostě jsem byl

0: úplně šílený do té muziky, protože to jsem viděl, že ten gramofon tenkrát byl velice nedokonalý a slyšet tu hudbu a tu muziku v tom divadle, co měla za švih, co to bylo za novou vlnu, to byla nádhera. A z těch skladeb, které jsou založeny převážně taky na textu kongeniálním Voskovce a Wericha, jsem vždycky miloval Evropa volá.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Majster, močin mámy, zagrájem rumbičku, Evropa volájeť. Kušaj, kušaj.
3: Já pritakaju, já pritakaju.
2: Tož kušaj. Já prosím, kušaj. Majete balalajčoky na kalafunte.
3: Да-да, мои извозчицы хорошие, ростокошные, голубчицы мои. Мои эти фукательные воловины приправлены. Да-да, спасибо, да-да. А мой рудоармеец ростокошный извозчик мой хороший, что фукает до этой канализации, а канализация фунгует.
2: Pekno, pekno. O, šaljapa z hadra.
3: On velký trouba, ale glas má vitečný, oba.
2: Zagrajeme rumbičku, jako domský kozáky, s malou prichuťou psoglavečnou.
3: Psoglavečnou, no, ale psoglavečnou, psoglavečnou.
2: Da. Ja daju na stupu, prosím, aby všichni byli pripraveni a dobre na mne pozirali, da? Prosím, pripraveni všetky, ešte více pripraveni, teď nejvíc pripraveni.
3: Да, ještě в Богову я дайте позор, keď Восковек диригує, он ма таку тактовку, keď му влітне, он розтріска лише 3 грамофони.
2: Ну, просим, я буду позорний, просим, наступимо з великим темпераментом, теть.
4: Takhle to teda běda přeběda, takhle to teda tady vypadá, takhle to teda dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
3: O, lidé znali strach. Je nemocen až hamba.
4: O, Evropa mocná, je moc nemocná, jí vyléčit má ramba.
3: Tomu aspoň věří všichni ti lékaři, kteří maří čas tím, že vaří léky proti stáří, což se jim nedaří.
4: Zimě na podzim, v létě na jaře, Evropa zavolá si lékaře.
3: Když si už s neduchem rady neví, zvolá si lékaře do ženeři.
4: Ona si totiž vzala do hlavy, že jí napraví zdraví voní, zatím popraví voní, za stolem jen kejvají hlavou.

0: takhle to teda nemá vypadat.
1: Tak to byla oblíbená písnička Svatopluka Beneše, na kterého dnes v našem pořadu vzpomínáme a vybíráme ukázky, kde kraluje.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Láska k herectví tohoto muže zasáhla už na gymnáziu, když do té doby němý film začal konečně mluvit. Beneš byl uchvácen velikány, jakými byly tehdy Voskovec, Werich nebo Burián, a proto se přihlásil na hereckou konzervatoř. Jeho tatínek s ním ale za to rozvázal veškeré styky. Byla mu totiž hanba, že jeho syn se dostal ke komediantům. Takže mu nechtěl platit ani v Praze nájem. Svatopluk Beneš byl tehdy nucen každý den v 5 hodin ráno jezdit do Prahy a o půlnoci zpátky domů do Roudnice. No a po 3 hodinách spánku zase zpátky do Prahy. Jenže herectví a film mu prostě učarovali. Jaký vlastně film dokáže být?
3: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno zcvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
1: Uděláme velký skok a přesuneme se rovnou do 70. let 20. století. I tehdy Svatopluk Beneš hodně hrál, třeba s Milošem Kopeckým. Vzpomínáte na komedii Já už budu hodný, dědečku, v režii Petra Schulhofa? Zkouší na divadelních prknech právě Moliéra.
4: Kdo zdravý rozum má, vyhne se krajnosti a žádá od lidí i míru v mravnosti. Ta neochvějná ctnost, jakou znal starý svět,
5: Co druhý režisér? To je v pořádku, to jsou lidi z našeho patronátního statku Jezide Hrabany. Slíbil jsem jim, že se můžou podívat na naši generálku, ne, to se rušit, jo? Ne, ne.
4: Nehledá v lidech víc, než co v nich může být. Proto mě nemohou nemile překvapit. Myslím, že u dvora i v městě vaše zlost je pošetilejší, než ta má netečnost.
6: A což ta netečnost? Tak velemoudrý pane, se nikdy nad ničím do varu nedostane, kdybyste objevil, že přítel věrný není. Kdyby vám lidé lstí hodlali rozkrást mění.
7: Moje řeč, mění se rozkrádat nemá. Takže, tady máte svoje další kafe, pane Bergner, a dostanu od vás rovných 51 KČS.
6: Prosím.
7: Řekla jsem 51 KČS. Račte.
6: No ale, prosím vás, to snad mohlo počkat, ne?
7: To už říkáte 2 měsíce. A já bych z vás ty prachy jinak nevytáhla.
6: Promiňte, ale to muselo být zrovna teď, při generálce. Tady, před lidma?
7: Jo, tady před lidma.
6: Ba uděláte líp, když příce nebudete. Na svého odpůrce tak vztekle nehřímejte. Zaplaťte dluh a kapsu svoji řádně vyždímejte.
8: Jášku, předsedo, dobrý, co?
9: To jo.
1: Svatopluk Beneš to byl milovník na filmovém plátně i v životě. Dívky mu psaly dopisy a čekaly na něj před divadlem a všude za ním chodili. Nebylo obtížné si pak mezi nimi vybrat ty nejkrásnější. Jeho ale přitahovaly hlavně hvězdy. Dokonce ty nejslavnější. Dlouhou dobu chodil s Natašou Golovou a Lídou Bárovou a žil třeba i se Zářivou a Dinou Mandlovou. Jak na to vzpomíná? Poslechněte si ukázku z pořadu Na kus řeči. S Miroslavem Donutilem a Zitou Kabátovou. Tak pane Beneši, jak došlo k seznámení s Adinou Mandlovou?
3: No tak to bylo velice jednoduchý, protože to byla energická žena, taky byla starší než Bárová a my jsme dělali zkoušku na jeden film, který se jmenoval Pacientka doktora Hedla a já jsem byl její partnerem, režisér Vávra to dělal, ta zkouška byla jenom na to, jak se k sobě hodíme, byl spokojen a mohli jsme opustit ateliér, já jsem se ptal o nějakým autu, jo, a Adi na mě do toho hned skočila, vyjedete dolů do Prahy? Já jsem říkal, ano, no, tak já vás vemu, pojďte, já jedu taky. Tak jsem si sedl jako vedlení do Bavoráka, tenkrát ještě střízlivějšího, ne jako jsou teď. A jeli jsme a zastavili jsme u Hlaholu, to je ten dům nádherný, který patří Hlaholu, proti Mánesu. A pak pojďte na kafe. No tak jsem si šel na kafe. No, tak jsme se bavili, jsme se to, povídali jsme si, měli jsme dobrou náladu, popili jsme něco. No a ona řekla, my se ještě uvidíme a já vás můžu vzít zase zpátky. Opakovalo se to, pak se to opakovalo ještě. Čím dál jsme si byli blíž, už jsme si židle přindavali. No a zkrátka a dobře, jednou to prostě se neodešelo tam.
9: A zůstal jste jak dlouho, pane Beliši? Smíli se tak.
3: No, zůstal jsem, za rok jsem se prostě vrátil domů.
9: Za rok jste se vrátil domů?
3: Ano.
9: Což zní krásně a znovu to svědčí o tom, že ne vždy ty generace jsou takové, jak říkají. Protože
3: to víte, to roste ta pověst.
9: Jasně.
3: A já jsem taky ještě zase něco získal.
9: No určitě. Každopádně zkušenost si myslím.
3: Ano.
9: A krásnou zkušenost. Takový zkušeností jste vy určitě také získávala celou řadu.
10: No ale rozhodně bych je neměla bývala se svatíkem. Já vždycky byla taková molik, spíš taková milost paní Rukulívám, jo. A on totiž byl proti mně strašně mladý. Vy to byl cucák. Ale tenkrát on byl 10, já 18, to je strašně velký rozdíl, já slečna, že jo, a on přece je takový děťátko, 10 lety, tam chodilo v Rounici nějaký, že jo, a prostě zkrátka dobře nešlo to, se svatíkem ne, až když jsme spolu potom nakonec jezdili na zájezdy, tak už to bylo lepší, víš.
1: Dost povídání a důkaz jedné filmové realizace. Co třeba komedie Drahé tety a já? Tu režíroval Zdeněk Podskalský. Tam si zahrál i se svou bývalou partnerkou, Natašou Golovou. Hrál tu drogistu a také pachatele. Jak se na něj přišlo? No, hledalo se oranžové MBčko.
11: Tak a koukej, jsi radši rychle zmizet, tady jsou teď některý lidi na oranžový MBčka alergický.
12: Vždyť si říkáš, že je to ta nejhezčí barva.
11: Jak kdy? Teď zrovna ne.
12: Takže si ho můžu nechat doma?
11: Vždyť je tvoje.
12: Vildo.
13: Pane vedoucí, co máme dělat? Vy jste tady jediný inteligentní člověk, kterému se můžeme svěřit.
11: Hned se vrátím do krámu.
13: Pane
14: vedoucí. Tady je taky žlutý auto.
13: Nepleť to. Pane vedoucí, my jsme toho vraha chytili. Teď. Tady je číslo jeho auta. Ale představte si, co se stalo strašného. On je to totiž člen naší rodiny.
14: Jak je to možný? CB 5523. Kde se tu vzalo?
11: Dejte mi ten papírek.
13: Ne.
11: Dejte mi ten papírek.
13: Nedám.
11: Dejte to sem.
13: Ne.
14: Pane Ved, co hledáte, Vedo?
11: Polina! Dejte to sem! Pane vedoucí! A spořitelna dělá tak otoka 6 let. Ale dvojnásobná vražda, na to už je pro vás. Buď to jste četl špatný detektivky, anebo nemáte nervy v pořádku.
13: Ten dupič té spořitelny měl stejné boty, jako má pan vedoucí.
11: Krupa.
1: V době, kdy s herectvím začínal Svatopluk Beneš, se nosila noblesa. Kdo na to měl, nechával si dovážet modely z Paříže a Londýna. Praha byla velice elegantní. V dobré společnosti bylo nezbytné chovat se s patřičnou noblesou jako anglický lord. Mimochodem, máme tu také jednu scénku, tu rozhlasovou s Jiřinou Bohdalovou nazvanou, což se docela hodí, Správná výchova.
15: Tak mám pro tebe opět radostnou novinu.
3: Jasné. Náš pan syn udělal co?
15: Rozbil okno. Co ty na to?
3: Co já?
15: No.
3: Zdá se mi to trochu pozdě. Správný kluk má rozbíjet okno nejpozději do 10 let. No tak já mu domluvím a to okno samozřejmě zaplatím.
15: A nezdá se ti to trochu málo? Domluvím mu, já tě znám, začneš mu vykládat to, když já rozbil první okno, přišel neboštík tatínek, poplácal mě po zádech a povídá: milej synku, dneska se z tebe stal konečně pořádnej kluk, tak ti gratuluji. No ale pro pořádek si sundej tady kalhoty, vystrč holou sedinku, ale jako bych tě neznala. Z domluvy bude estráda.
3: Já si myslím...
15: Hele, nezáleží na tom, co si myslíš ty. Prostě ty seš měkota a nedovedeš potrestat vlastního syna v řízně a rázně a proto se ti taky vymknul z rukou a dělá si, co chce. Já pochopitelně na něj sama nestačím a ty to moc dobře víš, rozumíš?
3: Jirko, pojď sem a fofr.
16: Ano, tati.
3: To okno si rozbil schválně?
16: Ne, tati, my jsme hráli u baráku fotbal, já střílel na bránu a nějak jsem se přestřelil.
17: No. Au, já u vás.
3: No, vyřízeno, předlož účet, odchod.
13: Surovče?
3: Tak já jsem surovec.
13: Jo.
3: Ty mi tady vyčítáš, že jsem měkota a kážeš, že mám syna potrestat energicky a rázně a když to udělám, tak jsem surovec.
13: Protože ty neznáš jiný trest než pár facek a to je u mě surovost, rozumíš?
3: Od nepaměti byl na rozbité okno jediný trest. Buď pár facek, nebo řemenem přes zadek. Řemen nemám.
13: No pro tebe je prostě pohodlnější nepřemýšlet, že neuvažovat a třískat. Ostatně já se vůbec nedivím. Na gymnáziu ty si neznal lepší známku z mravu než dvojku.
3: No dobro, tak, tu jsem měl akorát jednou nebo
13: a
3: dvakrát.
13: A teď se to ovšem ukazuje.
3: Teď už jo. Toho mám akorát dost. Co děláš za dveřma?
16: Abych ti řekl pravdu, táto, tak jsem zaslech mámu, jak protestovala proti tvýmu energickému trestu. No a tak jsem byl zvědavý, jak to dopadne.
3: Ne, že by to bylo od tebe zrovna dvakrát slušné, ale aspoň si to slyšel. No, taky dobře.
16: No, hele, tati, ne, že by mi těch pár facek zrovna dvakrát chutnalo, to ne, ale já si myslím, že to bylo teda světový.
3: Proč?
16: Protože já to měl vyřízený ricpic a vám to bude trvat zase nejmín týden, než se zase smíříte.
2: Rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: A my budeme pokračovat ve vyprávění o herci Svatopluku Benešovi. Jeho tatínek pracoval jako traťmistr na železnici. Maminka ta byla v domácnosti a staral se o své 4 děti, které byly smyslem jejího života. Svatopluk měl totiž staršího bratra Václava a sestru Růženu. A potom se ještě narodila ta nejmladší Milátka. Budoucí slavný milovník prožil celé dětství vlastně na nádraží a doma se nikdy nemluvilo sprostě. Rodiče vedli všechny děti ke slušnému vychování. A když začal malý Svatopluk chodit do školy, zaujal ho tehdy také sport. Kdo ví, kdyby nepřišel film, třeba bychom ho znali jako slavného veslaře. Ale on se stal hercem a díky své profesi samozřejmě účinkoval i u nás v rozhlase. A jakou sílu měl podle něj rozhlas?
1: Víte, ono spolupracovat s rozhlasem, to není jenom vydělávat si tam peníze, to je pro herce velice poučné. Člověk se sám totiž slyší z toho rozhlasu. Když mluvíte jako normální člověk, tak se slyšíte vlastně zevnitř. Máte jiné představy o svém hlase, o svých modulacích, o svém rytmu. A když se slyšíte z toho rozhlasu, tak máte možnost se všelijak korigovat. Nejenom jako člověk, ale především jako herec. Vidět, které návyky máte opustit, kde je to dobrý, čeho si máte držet a vůbec, jak tu roli tvoříte. A to skutečně jako je takový zápas s mikrofonem, potom, abych tak řekl, jo. Člověk se s ním musí naučit pohrávat a ne, aby si mikrofon pohrával s hercem. To nebezpečí vždycky je.
2: V těch slovech Svatopluka Beneše je obrovská pravda.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A dnes je to příběh Svatopluka Beneše.
2: A když jsme byli v rozhlase, co třeba vzpomínání na jednu z jeho slavných rozhlasových rolí? Pane Beneši, vy jste přece hrál i v Sherlocku Holmesovi.
1: A já jsem v těch inscenacích tehdy někdy hrál Watsona. A když Bohoušek Záhorský nás opustil, tak Karel Weinlich si vybral pro tohoto představitele Sherlocka Holmesa mě. Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milý Watsone.
4: Očividně vám to prospívá.
1: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
4: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
1: Bývalo.
4: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
1: Je to příjemná a poučná cesta.
4: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
1: K doktoru Dilimbertovi.
4: Kolega?
1: Ne zcela, zubní lékař.
4: Ale potíže?
1: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
4: Včelas?
1: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
4: Ale cože živé?
1: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stulů, že mi zprostředkuje návštěvu.
4: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
1: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě.
0: Svou největší kamarádku našel Svatopluk Beneš v herečce Nataše Golové. S tou vytvořil i slavnou mileneckou dvojici ve filmu Pohádka máje. Pojilo je celoživotní velké přátelství, ale nikdy si nepřestali vykat. Jak sám říkal, Naška byla žena pronikavé inteligence, navíc velmi vzdělaná. My teď ale budeme vzpomínat na jiný film, mnohem mladší. Jmenuje se V podstatě jsme normální, kde se setkal třeba s Dagmar Patrasovou, ale pozor, scháněl se po ženě, která propagovala punčochy Elité Varnsdorf. Byla to Jorga Kotrbová.
5: Entschuldigung, ich suche Herrn Ingenieur Macač. Macač.
6: Vy jste pan Hansen?
5: Ja, Hansen Meyer.
6: Tady bude televizion barevná, ja? Und hier bude klimatizacion, aber dann. Und hier ist unseren Diktafon.
5: Schön. Aber ich habe an Sie eine ganz andere Bitte, Fräulein.
6: Ja.
5: Sie sind jung und schön. Und Sie wissen gewiss sehr gut, was Liebe ist. Ich liebe Madame Elite Warnsdorf. Ich bitte Sie um Hilfe, sie zu finden.
6: Cože, Elite?
5: Ja, ich muss sie begegnen.
6: Wie myslíte tohle?
5: Jawohl, das ist Elite. Versprechen Sie mir, sie herauszufinden.
6: Jo, vy hledáte tuhle ženskou.
5: Ženskou?
6: Tak to nebude problém.
5: Hm? Kein Problem? Oh.
2: S herečkami si v tomto filmu užil díky režiséru Otakaru Fuchsovi, který mu dal příležitost v roce 1981. A když jsme u těch hereček, ještě jsme po boku Svatopluka Beneše dnes neslyšeli třeba Alenu Vránovou. S tou se setkal v televizi, ve scénce nazvané Na lavičce.
7: Dobrý den.
8: Dobrý.
7: Máte tady volno?
8: Zdá se.
7: Já jenom, jestli tady někdo nesedí.
8: Ne, ne, nikdo tady nesedí. Kromě mé maličkosti, když dovolíte.
7: Ano. Takže tu je volno.
8: Tady je volna, paní. Rozhlédněte se po parku. Jedna volná lavička vedle druhé.
7: Ano, děkuju. Já jenom vím, jestli si mohu přisednout.
8: No, prosím, v tom vám nemohu bránit, že? Ačkoliv, popravdě řečeno, dávám přednost samotě, rozumíte?
7: Jo, rozumím, to já taky, takže si mohu sednout.
8: Já jsem si tu lavičku nekoupil, bohužel. Takže si můžete sednout, lehnout, kleknout, jak je vám libo.
7: Děkuji za pozvání.
8: Prosím.
7: No, my dva si spolu rozhodně nebudeme nudit.
8: No, já se spolu nudit nebudu, mám tu večerní Prahu.
7: Ano, ano, večerní Praha má své kouzlo. To máme dnes pěkné počasí, že?
8: Co? Jo, ano, ano, zdá se.
7: Ve vzduchu už je cítit jaro, všechno je v rozpuku. V korunách stromů zní něžná melodie. Ach, mládí, ach, lásko, ty jsi mocná kouzelnice. Co pak to čtete zajímavé?
8: Černou kroniku.
7: A bože můj, to musí být nesmírně vzrušující.
8: Je, je. Píšou tady o bestiální vraždě v parku. Mrtvou ženu našli s prominutím napresovanou pod lavičkou. Byla zabalena do večerní Prahy.
7: No, vidíte to, a to všecko je jenom proto, že mladým lidem dnes chybí smysl pro krásu a ty vyšší hodnoty.
8: Ale tuhle vraždu spáchal starší člověk. Asi tak v mém věku.
7: Ale prosím vás, ve vašem věku každý je starý tak, jak se cítí. Schválně. Tak kolik let byste mě odhadoval?
8: Na 5.
7: Prosím?
8: Nepodmíněně.
7: Pane, já jsem zvyklá, že se ke mně muži chovají hezky. Jsou úslužní, galantní a všem možným způsobem mi dávají najevo, že stojí o mou přítomnost. Já si troufám tvrdit, že někteří z nich mě dokonce pronásledují.
8: Tak? A co pak tomu říká pan manžel?
7: No, ten má pochopení.
8: Pochopení?
7: No, ten musí mít pochopení, aby si uhájil své přednostní právo.
8: Přednostní právo? Proč nás to na vás opravdu muži tak letí?
7: Vy mi to nevěříte, vidíte?
8: No, dost těžko.
7: Podívejte se, tamhle zrovna stojí jeden můj ctitel. To je ten, co se vždycky tak dlouze a smutně dívá.
8: Ale tohle se vám zrovna moc nepodařilo, to je totiž můj přítel ze zaměstnání. Pepo, co pak tam tak stojíš? Pojď sem blíž, pojď sem, pojď.
9: Ne, já tě dlouho pozoruju, jak hučíš do mé největší lásky.
8: A přeskočilo ti.
9: Cyniku, krásko mých snů, kořím se tvým zničujícím půvabům, prosím. Mohu zítra zase přijít?
7: Bohužel, zítra to nepůjde.
9: Ale zítra je přece čtvrtek, ty má krásná mučitelko, ty mučíš, ty mě mučíš, je čtvrtek.
7: Už jsem řekla, je mi líto, zítra to skutečně nejde.
9: A to je tvoje poslední slovo, andílku.
7: Zkuste to v pondělí.
9: Ano, pondělí.
8: Poslechni, Ty jsi psychicky narušený, ne? No já nemám nic proti tvému vkusu, prosím, to je tvoje věc, ale nezdá se ti, že je to trošku trapné, když se muž takhle ponižuje?
9: Muž se musí ponížit, aby u ní něčeho dosáhl.
8: A proč právě u ní?
9: Co pak si myslíš, že budu jezdit si nakupovat knížky do Poděbrad?
8: Ona prodává knížky? Člověče, že si to neřekl, zítra je čtvrtek. A to víte, ten nový Gardner, Páral, čínská kuchařka. Lásko, neutíkej, počkej. Krásko, kořím se tvým zničujícím půvabu.
2: A je čas na další muziku. Co kdyby si tu další písničku vybral sám Svatopluk Beneš?
1: Tady bych chtěl říct, že se hlásím především k francouzskému šanzonu, který neopouští melodii, protože já měl vždycky rád melodické věci. A za takovou zpěvačku století pokládám Edith Piaf. To si můžeme vybrat cokoliv. A jestli byste měli třeba možnost nám zahrát O Milord, tak bych vám byl vděčen.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla písnička Na přání Svatopluka Beneše. Kde na něj vzpomínáme?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Svatopluk Beneš byl dvakrát ženatý. Po různých románcích s filmovými hvězdami se nakonec oženil s baletkou Evelínou, ale po dvou letech dospěli k tomu, že to byl omyl a rozvedli se. Druhou ženu si našel jako zázrakem, když svému kamarádovi oznámil, že si manželku vybere na plese, na který šli právě tancovat. Našel a byli spolu do konce života. Ale my se přesuneme dál. Přece jen jsme pořad, který vám přináší i legraci. Tu si užijete i ve scénce nazvané Lístky do divadla. Hledat je bude Svatopluk Beneš s Jiřinou Bohdalovou.
2: Počkej,
3: já čekám, co dělám? Au! Já jsem si tě kdy brala.
2: Bože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
3: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu. Ježiši. Na to já mám tak.
2: No, podívej se, já už toho mám dost. Nebolí hlava, já si jdu lehnout.
3: Paniku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Klid. Je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
2: Prášek?
3: No jo,
2: na co to je?
3: Dobře. To já nevím, ale na něco to bude. Když to vyrábějí.
2: A pozor. Jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
3: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekou otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
2: No, co?
3: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
2: Tak dost, jo?
3: No.
2: Klid, do fabrikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do pucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Ne. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
3: ano.
2: Ne?
3: Ano.
2: Podívej se.
3: Ano.
2: Pojď sebou.
3: Já jsem.
2: Už je skoro.
3: Jo. Ano.
2: Osmý, rozumíš?
3: Ne, počkej.
2: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
3: Tady, podívej se, já jsem hotová, vy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
2: No.
3: Kolik je hodin?
2: No, jsem ti říkal.
3: Co?
2: Jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
3: Já nevím, no, když ty jdou napřed.
2: Jo, aha, taky se mi zdá.
3: No,
2: já nevím, napřed. Proč mám všechny kapří děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
3: Hele.
2: Co? To tady v žádným případě, miláčku.
3: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
2: jo?
3: Legrýbac máš?
2: Jo, mám.
3: Tohle peníze máš?
2: No samozřejmě.
3: Máš, lístky máš.
2: No lístky, ty máš přece ty.
3: Jak to já?
2: Jistě.
3: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
2: No to bych je... To
3: do ruky.
2: No to bych je v té ruce musel mít.
3: Tak si jistý ruky někam jinam.
2: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
3: To nepotřebuju dělat.
2: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
3: nic,
2: neděje?
3: Je sem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
2: Půl osmi a pět minut.
3: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
2: Jo,
3: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
2: Ježiši Kristus.
3: Co?
2: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
3: Proč?
2: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek.
0: Svatopluk Beneš jako jeden z mála herců vrátil po sametové revoluci titul Zasloužilý umělec. V roce 1998 obdržel Thálii za celoživotní dílo. Bohužel s jeho věkem se ale začalo zhoršovat jeho zdraví. Navíc to odnesl i zrak. I přes několik operací téměř neviděl. V listopadu 2002 musel být kvůli opakovaným sklerotickým stavům hospitalizován v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Přestal vnímat svět a žil jen ve svých krásných filmových vzpomínkách. Do hereckého nebe odešel 27. dubna 2007. A jak říkal, bez herectví jsem nedokázal žít, ale do dnešního světa už nepatřím. Přesto na Svatopluka Beneše vzpomínejte rádi a s humorem. On by měl určitě radost. Těším se i příště. Naslyšenou.

passagem. Dnes nekřičí tu kamelotě, tak jestli nejsi vážně proti.

až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.